barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mick Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili, zabili. Štědroň a Uhrem. Legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, huslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny. Přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendáře, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně, musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají muzik a že to tam zpívá.

písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta

Krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové. Starší nahrávka s Ivo Cicvárkem. Nepustili jsme si ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvyhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. A ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů říká, je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, tenhle festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba podsta Zuzaně Navarové, z naší generace Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem Susovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Tošarová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou, přijedou také František Skála, Třeskavá směs spolu s Kocouří scénou a nocturnama. Je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to bývá pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business, tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

nechci za stolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic.

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Tuhle fajnovou country říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madam. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové, 25. července pak jedou na festival bluegrassový Čtyřlístek do Ploukonic a třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

A když už jsme u těch vejchročeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměřské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas a na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežene a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární John Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet naživo, tuhle fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratova kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

Skupina Rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muzicíruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, úžasná životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné, to je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslal nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat Rolničky k nám na pravidelný koncert v Heřmanově Městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a Rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině v autokempu nedaleko Heřmanova Městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a tě na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co Rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl v celku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francou, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: A tohle krásnou oddílovou ukolebavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Vítěz Trníček u dalších folkových pohlazení. Ahoj, nashledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
3: Děkuji.
2: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
3: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co přeplaval kanál La Manche a doběhl, ale já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
0: Humoriáda.

0: Začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy v Humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věž televizní.
0: To je hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž, na té věži je restaurace a nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval, tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. A teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech, a teď tam šli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v takové knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář, mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce. A venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako. A tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak aby se vrátili k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání. A nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Šli je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil moře kaskadérské. Jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři voříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každý ho sundá a vydal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, kdysi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl
0: na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek roste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě prdy injekci proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky, ale jinak jsem s koní zatím nikdy moc nespat, ne.
0: No tak z věže snad taky ne, nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajta, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo, no a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jendlák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat, buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď Příhody z natáčení, Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo a Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a pro hlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen, na jedné straně varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slavkem Jandákem.
6: Dobrý den, jsme spojeni? Spojeni.
5: Ano, velmi dobře.
7: Ano.
6: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
7: Děkuju.
6: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
7: Ježíš, děkuju
6: moc. Mladý, jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám se, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku. A paní dámu, režisérku Chytilovou.
5: Dobře, dáváme jim bod, ano. Děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
7: Taky, na skle.
5: Kdo dál? Dobrý den.
8: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
5: Ano. A?
8: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
5: Dobrá, bod pro něj opět, děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál, štafetu.
9: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
5: Mm-hmm, dobrá, varianta B, děkuju za
7: klidně.
5: To.
7: Klidně.
5: Ještě někdo, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
5: Děkujeme.
7: Děkujeme.
5: Dal byste si pokračování, tak jo. Děkuju.
10: Ano, děkuji.
5: My na za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
7: Zvítězil Bolek Polívka.
5: Jo, správná volba, Slavko, na začátku.
7: To je Moraváci, oni držej, Západočechy nepustějí vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je tak, to demokratický.
5: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
11: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. To, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
12: No, to
11: když
12: říká
11: má
12: obecně.
11: Hlad, tak to je konec všeho.
12: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se prostě... to říká? Nějak se to říká dokonce.
11: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
13: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který si mají hrozný rád, pracují spolu. Jednou Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoj byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem ty 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem ti 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věru šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
11: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo.
12: kde jinde. Ale teď já sedím v hospodě a popím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si se nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, kdyby náhodou a teď slyším ty kroky. Ty kroky směřují ke mně, viděl jsem, ano, je to Věra, jako, takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťár, který vyskočil s výkřikem zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
11: A to se strašně polekal.
12: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala, viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
11: co
12: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
11: Jo, že spadl.
12: Jako takhle ruka. Takže, promiňte, chtěl jsem říct schválně, jak jsi sedal, tak schválně spadl fernet. A tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic, tak kdy něco bude, já jsem říkal, aj, teď si myslí, že to je moje milenka.
5: Humoriáda. Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
7: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme v nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňa, víš, jo, to sežereš sám.
5: Ano.
7: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám, celý to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád, Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám, znám, znám.
5: A s Bolkem práce?
7: No s Bolkem jsme dělali Černý barony v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně, od roku jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
5: On byl z gumy, samá ruka,
7: jako
5: samá noha.
7: Jako samá ruka, samá noha, no, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
5: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
7: No třeba, jsou ty zvláště, třeba u mě skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. To je ono, ale ono to přijde.
5: Důležité je mít sebevědomí, ano?
7: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
5: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
7: Nač se bát, zítřku třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Schrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, ano. Když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé. Beatles marodí do důchodu. A královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás si máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál, jsou rozdílné.
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký, no, tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu, a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým, jako ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej nevěrám a purvení se a takovýmhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopejí do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my. Protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc třeba tleská v cizině. Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: a oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, což se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor. Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když se podívejte třeba na takový film Paní, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No, prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál. Když ten humor je stále platný, to znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by
2: nevím, kdo by byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu.
2: Nepřijde. Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není to humor, ale jsou směšní.
1: Hmm.
2: To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek
2: no,
1: Jandák, náš dnešní osem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, vám krásné, taky. Se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bezřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano.
4: Ano.
2: Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se
4: mějte
2: pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory a dické odpoledne. Zdravím Patriku vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka.
4: Děkuju.
6: Přeju vám, pane Jandák, dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťastný a zdrav. Patriku hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to.
4: Moc.
2: Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Blkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdraví svátku a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Sraz nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Vás mě nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi sem přihnala povodňová vlna.
9: Vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
11: Si vás nedělejte tady opičky s rukama a vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesor? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vám?
11: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
11: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v Temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
11: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
11: No peníze tam byly.
10: Peníze. No. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nejak vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom taky na to zapomněl a řekl, že to byly soukromé peníze, že 50 tisíc mu půjčil bratr.

0: se vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
1: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
0: To je ten druhej bambula na druhým ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita, téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
3: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
3: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
3: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž takž. Myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozně jako na země, já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historického
2: jako
3: způsobu
2: vojevůdské
3: no,
2: schopnosti.
3: Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleona a podobně, tak je tam Jan Žižka.
2: Aha.
3: To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho jaksi Žižky nezůstalo vůbec nic. Teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik.
2: No tak ne, máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
3: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl. To
3: ne, nevím. No já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to bylo, jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
3: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Já i při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
3: Ne, ale já byl hbitej hrozně. Já byl hbitej, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je pravda,
3: mění,
2: že
3: co?
2: Ano, v té době...
3: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhý.
2: Ano,
3: že?
2: Ano, dva metry, no.
3: No, to bylo... Takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
3: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude Silvestrovský večer a ženy,
3: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a Jež. Další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
4: Humory. Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny, že se poslouchají. Humor já jdu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. No. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, Peču, Líme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky, šupky. Zám si.
4: Nezám, prosím tě pěkně. Co to děláš? Neblázni, prosím tě pěkně.
3: Protože dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje. Ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš? Já
3: se nevytahuj, ty Don Juan je opuštěnej.
4: Já, že se vytahuji? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď, doložni se.
3: Kam?
4: Doložni se. Tam je zrovna jedna. Prosím
3: Oristo.
4: Prosím pěkně.
3: No tak. Co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nestydnul, víš, ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš.
4: Všetci vážně, ba. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: Ale Mese, to jsem zvědavá, co se mnou uděláš.
4: Do koupelny.
3: Ne, jasně, Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš,
5: papa.
4: Dobrý večer, kamaráde.
5: Kamaráde,
4: co tu děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem. Před nosem. Ale určitě jela na klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: No, ty jsi odborník, Oskare, ty jsi na ženský naprostej odborník.
5: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
5: My tady uděláme spolu pánskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskare.
5: Přines vlašky a rozkopujeme.
4: Báječný, posaď se, kamaráde, posaď se.
5: Rozkopujeme to tady.
4: Posaď se, udej si pohledničko, kamaráde.
5: Tak,
4: těla. Já zatím skočím pro lahvinky, jo? Kamaráde, odpust mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná. Se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja, na golf mě zabije.
5: To se mu ani nedivím, flaška není žádná.
3: Už je vzduch čistý, Petr.
5: Ale on jí má rozdělenou ještě,
3: co je tady. No jak dlouho budeme hrát ještě, člověče, nezlob se.
5: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc. Starýho márence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady dělá?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
8: já
1: se
8: taky
1: daří.
8: Děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
0: A smějte.

ale zima už se blíží od dveří. Tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Česká republika bude rozvíjet další místa pro výstavbu malých modulárních reaktorů. Na veřejný vodovod už je napojená téměř každá domácnost v kraji. Obecní úřad v Janovicích na Frýdecku-Místecku bude tento týden mimo provoz. Bude oblačno, teploty do 23 stupňů. Posloucháte ranní zprávy a s nimi Lucie Kociánová. Česko pokračuje v přípravě výstavby malých modulárních reaktorů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO v Londýně podepsal memorandum mezi Českou republikou, společností ČES a Rolls-Royce SMR. Dohoda otevírá cestu k přípravě nových lokalit.
2: Poprvé míříme s jádrem do regionu. Jasně tím říkám, že Česko už je dneska skutečně v čele evropského jaderného paletonu společně s Francií, Velkou Británií, možná Švédskem, a že se nebojíme dát jádro do lokalit, jako je Moravskoslezský kraj nebo severní Čechy.
3: Řekl Českému rozhlasu ministr průmyslu a obchodu. Dva malé modulární reaktory by měly stát v Dětmarovicích a Tušimicích. Podle generálního ředitele společnosti Rolls-Royce SMR Chrise Collertna přináší spolupráce s ČESem nejen investice, ale i zkušenosti s provozováním jaderných elektráren. Zároveň představuje příležitost pro český průmysl, který se bude na výstavbě reaktorů nejen v České republice podílet. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Na veřejný vodovod bylo v loňském roce napojeno téměř 1 milion a 200 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje. Je to 99,8% a v rámci České republiky druhý nejvyšší počet hned po Praze. Potvrdila to společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, která spravuje 2/3 krajské vodovodní sítě.
4: Moravskoslezská vodovodní síť je svou délkou přes 8 tisíc kilometrů třetí nejrozsáhlejší ze všech krajů. Co se týče kanalizace, na to je v regionu napojených zhruba 90% obyvatel a v Moravskoslezském kraji funguje aktuálně už přes 220 čistíren odpadních vod. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: V týdnu od 27. července bude kvůli dovoleným uzavřený obecní úřad v Janovicích na Frýdecku-Místecku. Dalším týdnu pak bude provoz úřadu omezený. Lidé si po celou dobu například nevyřídí změnu trvalého pobytu, nebudou moci ani ověřovat listiny a podpisy nebo využívat checkpoint. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu. Po titulu v Aténách zvládla svůj úvodní duel na turnaji v Praze. Krajenku Lindu Frujvitovou porazila po setech 6-2 a 6-4. Postup vybojovala před domácím publikem taky Sára Bejlek, která zdolala Rusku Blinkovovou 7-6, 3-6 a 6-1. Po triumfu mluvila Bejlek o náročných vzájemných duelech.
5: Jo, tak já jsem s ní hrála vlastně dvakrát a po každý to byl boj, po třetí teda taky. Hodně pomohli diváci, tady ten centr je výborně udělaný a když budou chodit lidi, tak je to nádherný. Jsem po celkem dlouhý době zdravá, takže jsem za to určitě ráda a to je ten základ, no.
0: Do osmifinále postoupili taky Tereza Valentová a Nikola Bartuňková, naopak vypadly Laura Samson a Jana Kovačková. Počasí. Ráno a dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku malou oblačnost. Odpoledne bude většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Opět začínáme a to s dobrým ránem Českého rozhlasu Ostrava. Máme 4 minuty po páté, je středa 22. červencový den roku 2026 a začíná čtyřhodinovka, kterou vás dnes na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava provedou Lucka Kociánová a Petr Soukup. Pěkný den.

0: 5:10 posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mizí i další stopy po těžbě černého uhlí v Česku. Firma OKD začala zasypávat první ze 4 jam dolů ČSM na Karvinsku. Právě na této šachtě skončila téměř 250 let dlouhá éra hlubinného dobývání uhlí. Budeme o tom podrobněji mluvit v reportáži krátce před 5:30.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům. Tum žaláře s možností prodloužení trestu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80 je francouzské šansoniérce Mirelle Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover. A já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás další příjemný letní den, nejprve ale aktuální pohled do regionu. Pojďme se podívat, jak to po ránu na severu Moravy a ve Slezsku vypadá. Začneme nejprve tedy na východě našeho kraje. Pokud se zaměříme na Horní Lomnou, na Jablunkovsku, v tuto chvíli je tam polojasno, teploměr okolo je 8 stupňů Celsia. V Karviné je teplota vyšší už teď 12 stupňů. Prognóza na středu říká, že na severní Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne malá oblačnost, odpoledne mraku přibude, večer se může i zatáhnout. Výjimečně přijde přehánka. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte okolo 15. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 21 minut a poslouchali jsme kapelu Mirai na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Začala likvidace jam dolů ČSM na Karvinsku. Ještě zhruba před půl rokem to byla poslední šachta v Česku, ve které se ještě dobývalo černé uhlí. Teď už se podzemí definitivně uzavírá. Zasypává se první ze 4 jam a hlušina padá dolů do téměř kilometrové hloubky.
1: Teď nakládáme zásypový nesplněný materiál na pásový dopravník.
2: Kropí se to kvůli prašnosti asi.
1: Kropí se to kvůli prašnosti, ano.
2: S Davidem Hájkem, ředitelem útlumu v OKD, jsme na začátku několika set metrů dlouhého dopravníku. Uhlí míří z hromady přímo až dolů do jámy. Mezi horníky tady vládne hlavně smutek.
3: Dělala to rodina předtím, že je generace, takže je to divné.
4: Je to škoda.
2: Po 6 letech tady, 6 let tady pracoval.
4: Tak já jsem dělal na lazích předtím.
2: A celkově na šachtě nebo na šachtách jak dlouho?
4: Mě učení 45 let.
2: A teď jsme přímo na povrchu jámy a odtud padá hlušina volným pádem zhruba kilometr dolů. 45 tisíc kubíků hlušiny zmizí pod zemí v jižní části dolu asi za 11 dní. Na likvidaci čeká i sousední jáma. Ta se ale zasype jinak cementopopílkovou směsí a bude dál sloužit k těžbě, i když uhlí už to nebude, říká David Hájek z OKD.
1: My tu jámu chceme využívat jako plynový kolektor, to znamená přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan. Ale to bude trvat ještě hodně, skoro celý rok 2027.
2: Podobný scénář se odehraje i v severní části dolu. Jedna jáma se zasype hlušinou, druhá bude určená k odsávání metanu a následně k výrobě elektřiny a tepla. Kompletní likvidace potrvá do závěru roku 2028. Firma OKD na to má ušetřené přes 3,25 miliardy korun.
1: Časově jsme v mírném předstihu a finančně oproti předpokladu výrazně šetříme, takže zatím je to dobrý, všecko probíhá bezpečně a tak, jak má.
2: A chystají se i demolice nepotřebných budov na povrchu. Z dolu ČSM Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Krátké zprávy a Lucka Kociánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu. Zjistil to server iRozhlas. Při srážce nedaleko Splitu v polovině června zemřeli 4 Češi. Chorvatské úřady ministerstvo k vyšetřování přizvali na žádost české strany. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. V Paskově začala revitalizace sídliště Papírenská. Tamní obyvatelé se dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Po dokončení na sídlišti zaparkuje asi 150 aut. Město chce zmodernizovat i zastaralé veřejné plochy. V Píšti na Hlučínsku je otevřené nové stání pro karavany, takzvaný Štelplac. Na ploše u tamního koupaliště a sportovního areálu je místo až pro 8 karavanů. Investice za více než 2 miliony korun má podle píštské radnice podpořit cestovní ruch a zvýšit návštěvnost koupaliště. Vítkovická nemocnice v Ostravě spustila nový program pro léčbu obezity. Je určený pro dospělé lidi s nadváhou. Léčba trvá 3 měsíce, po celou dobu má pacient k dispozici posilovnu nebo vodoléčebné procedury. Hubnutí probíhá pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a také nutričních terapeutů. Dálkař Radek Juška předvedl na mítingu v Banské Bystrici svůj nejdelší skok za posledních 8 let. Skočil 818 cm. Juškovi tak na vyrovnání vlastního českého rekordu scházelo 13 cm. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude převážně oblačno, večer až zataženo, místy s přeháňkami. Teploty ty dnes vystoupají na 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě je uzavřena ulice Selská, probíhají tam práce na inženýrských sítích. Uzavírka potrvá do 15. srpna.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Teď je 5 hodin 38 minut Český rozhlas Ostrava. A i když máme teprve něco málo po 5:30 ráno, měl bych pro vás pozvání k poslechu našeho nočního vysílání, konkrétně programu po 23. hodině, kdy vysíláme noční linku. My se dnes budeme ptát na nejdivnější zážitky se sousedy. Na lidi, za zdí, za plotem, na chodbě, nad vámi, pod vámi, anebo třeba přes ulici. Sousedé dokážou být požehnání, ale také trest. Někdo půjčí vajíčka, pohlídá kočku, zalije kytky, jiný pak vrtá každou sobotu ráno, sleduje všechno z okna, anebo nechává boty na chodbě. Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodina, ta je daná, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka tak nějak připadne. A když se člověk s někým potkává roky na schodech, u výtahu, anebo přes zahradní plot, tak stačí maličkost a vznikají příběhy na celý život. V domech, v panelácích i na vesnici platí jednoduchá pravda. Dobrý soused je víra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. No a právě na vaše zkušenosti se sousedy bude zvědav moderátor Honza Macoun, který tu dnešní noční linku má na starosti. Začínáme 10 minut po 23. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Teď necháme zaspívat Neila Diamonda, hned poté zatelefonujeme ostravským meteorologům.

0: počasí.
1: Meteorologa Václava Smolku teď přivítáme v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: První otázka směřuje na aktuální situaci.
2: Tady máme většinou oblačno až polojasno, teploty jsou nejčastěji od 12 do 9 stupňů a vane většinou jenom slabý, proměnlivý nebo jižní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je, teď pojďme k tomu, jak bude v průběhu celého dne.
2: Tak mělo by být většinou oblačno, ráno a dopoledne může být ještě přechodně místy zmenšená oblačnost, večer pak bude až zataženo a výjimečně se také vyskytnou přeháňky. Maximální denní teploty dnes budou od 19 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude slabý, přechodně místy mírný, severozápadní až západní, od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci by mělo být hodně oblačnosti, postupně se budou lokálně také vyskytovat přeháňky, minimální teploty budou od 14 do 10 stupňů a povane slabý k ránu, potom místy mírný jihozápadní až západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. Zítra by měla převažovat velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm, během dne ty srážky budou přechodně četnější, výjimečně se může objevit i bouřka. Maximální denní teploty budou od 17 do 21 stupňů, na horách to bude kolem 13 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní až západní, během dne až severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu a přechodně se také místy objeví nárazy kolem 15 metrů za sekundu a večer vítr částečně zaslábne.
1: Tolik informace o počasí, u telefonu byl Václav Smolka, my za to děkujeme a přejeme pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes odpoledne po 13. hodině odvysíláme pořad Alex a host. U mikrofonu bude tentokrát rockový zpěvák, kytarista, skladatel, textař i hudební producent Robert Kodym. Dozvíte se třeba i to, jak funguje kapela Lucie s novým zpěvákem.
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě. Bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, Ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety.
0: Celý rozhovor s Robertem Kodymem si můžete poslechnout pár minut po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Prezident Pavel varoval před označováním soudu za podjaté a aktivistické. Významné vodní nádrže v povodí Odry jsou naplněné z 85 až 100%. Horní Lomná v Beskydech postavila další zázemí pro turisty. Dnes bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Kabinet taky požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šáma. Významné vodní nádrže v povodí Odry jsou aktuálně naplněné z 85 až 100%. Průtoky v tocích jsou na některých místech velice nízké. Státní podnik povodí Odry ale zatím nepředpokládá, že by bylo nutné omezovat odběr vody, řekla mluvčí podniku Šárka Vlčková. Údolní přehrady v horských a podhorských oblastech Beskyd a Jeseníků mají podle ní v letním období klíčovou roli pro zajišťování dostatku vody v řekách. V době sucha postupně vypouštějí vodu ze svých zásob, tím stabilizují průtoky pod přehradami a zajišťují dostatek vody pro obyvatele, průmysl i vodní organismy. Turisté v Beskydské Horní Lomné mají nové zázemí. Obec postavila podél cyklotrasy a turistické stezky nové přístřežky, ohniště a také fotopointy. V orientaci pomůže lidem i 6 nových tabulí s mapou. Vzniklo také dětské hřiště a proměnilo se i okolí studánky pod kostelem, říká nezávislý starosta Kamil Kavulok.
2: Ta studánka se přemístěvala. Byla blíž tady Panny Marie Ludské, kterou tady můžeme vidět, tak jsme ji přemístili kousek níž jen kvůli tomu, aby se to i lépe nabíralo, protože nabíralo se ze země, teďka se nabírá nad zemí. Využili jsme toho spádu tady v tom kopci. Sport.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí ovládl na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili v Oklahoma City taky Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Tato trojice potom skončila v závodu hlídek šestá. Stejné místo obsadili i kajakářky ve složení Amálie Hilgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková. Hilgertová s Bekovou předtím zvládly kvalifikaci, na rozdíl od Galuškové, která vypadla. 23-letá Beková zůstává navzdory povedenému výkonu opatrná.
3: Snažím se na to koukat tak, že bych na to teoreticky mohla mít na to finále. Ideálně předvíst co nejlepší výkony prostě v každých těch jízdách, no a uvidím, co mi to přinese. Budu se snažit do toho nastupovat s čistou hlavou a jak říkám, no uvidím.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku malou oblačnost. Odpoledne bude většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je v tuto chvíli v kraji bez vážných komplikací, ale v Karviné je uzavřena část ulice Komorní, uzavírka tam potrvá do 26. července, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Lucka Kociánová a Petr Soukup a přejeme všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava pěkné středeční 22. červencové ráno. V tuto dobu pravidelně gratulujeme těm, kteří mají svátek. Dnes figuruje v kalendáři jméno Magdaléna, což je křestní jméno, které má hebrejský původ, vychází z názvu starověkého izraelského města, které leželo na břehu Genezeratského jezera. To město se jmenovalo Magdala. Tak všem Magdalénám, které nás poslouchají, přejeme krásný svátek. Posíláme písničku Lucie.

0: Zpíval nám Václav Neckář. Školy už se nepřipravují jen na zimu, ale stále častěji i na tropická vedra. V Bohumíně proto při 100milionové rekonstrukci montují technologie, které mají udržet ve třídách příjemné klima i bez otevřených oken. K tématu se více vyjádří reportáž, kterou vám nabídneme už za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s pedlahvem. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Paže podél trupu drží láhve. S výdechem půjdeme do předklonu, lokty u těla pokrčené. Trup držíme v předklonu, těžiště a páne vzad. Propneme ruce v loktech a zpět pokrčíme. Opět s výdechem se vrátíme do stoje. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Než nabídnu předpověď na celý den, krátký stručný pohled do regionu. Většinou všude svítí slunce, co se teplot týče, v Ostravě teď 12 stupňů Celsia. Frenštát pod Radoštěm hlásí na teploměru 10. Prognóza na dnešek říká, že ještě dopoledne máme očekávat jen malou oblačnost, odpoledne těch mraků přibude, ale přeháňka opravdu jen ve výjimečných případech. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte okolo 15.
2: Naším středečním dopoledním hostem bude Oldřich Novák, muž, který si vybral profesní dráhu v armádě. Má za sebou několik zahraničních misí a teď pomáhá válečným veteránům. I o tom bude vyprávět v rozhovoru, který připravuje Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

starýho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Přibývající tropické dny nutí města i veřejné budovy měnit strategii ochrany před horkem. Příkladem je Bohumín, kde při rekonstrukci základní školy Československé armády montují na nová okna i venkovní stínící žaluzie. Mají zabránit přehřívání tříd, aby se dětem i během letních veder lépe učilo. Součástí modernizace za 100 milionů jsou také rekuperační jednotky, které budou ve třídách zajišťovat přísun čerstvého vzduchu.
1: No jak jde slyšet, tak ruchu té cesty je teda pořádný.
2: Tak škola je u tady Rušné ulice ČS armády, takže určitě problém s větraním máme a doufáme, že rekuperační jednotky nám s tím pomůžou.
1: Vysvětluje mi přímo u té hlavní, jak možná slyšíte, Rušné cesty ředitel školy Adrian Kuder. Škola je zakrytá krycí plachtou, za námi je ruch vrtačky. Tady se samozřejmě nedělají jen ty rekuperační jednotky, mění se okna, dělá se spoustu dalších věcí. Tak jdem to omrknout.
2: Tam jsou ty jednotky.
1: Aha, tady to zabalené. Jo.
2: Určitě to pomůže samozřejmě i tomu čistšímu prostředí ve třídách, kdy filtry jednotka zachytí prach, pily, což určitě ocení alergici, ale samozřejmě i ostatní žáci.
1: Ještě víš?
2: Dojde k výměně všech oken, dostaneme nové venkovní žaluzie, které určitě pomůžou v těch letních měsících zpříjemnit to klima v jednotlivých třídách.
1: Teď zrovna chlapi nesou dvě velká okna.
3: Rekonstrukce je to náročná, hlavně je problém ty okna sem dostat, tady tyto křídla jsou vlastně menší, ale na chodbě uvidíte vlastně prvky krybáže za 60 kg a ty se musí vylít z rukách a je to zasklívání složitý, ale musíme to nějak udělat.
1: Popisuje mi s detailním výkresem v ruce šéf montér Zdeněk Váňa.
3: Tím, že tady budou ty rolety, tady budou i rekuperace vzduchu, bude se méně větrat, zatáhnou se rolety, takže si myslím, že ta sauna taková nebude a v zimě to bude zase úsporné natopení. Se vlastně mění, dávají se okna v trojskle za původní dvojskla a je tam vlastně dost velký tepelný rozdíl u toho.
1: Stavba 100% plní stanovený harmonogram, takže i když to teď na první pohled úplně nevypadá, tak všichni tady věří, že od 1. září se tady začne učit. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Pojďme ke krátkým zprávám, nabídne Lucka Kociánová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Podle agentury CzechTrade by celkem české firmy mohly žádat zpět až 14 miliard korun. Týkat se to může až stovek českých společností z různých oborů. Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Hnutí nesouhlasí s tím, že ho rezort zařadil do zprávy o extremismu za rok 2022. Žádá kvůli tomu omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Na veřejný vodovod bylo v loňském roce napojeno téměř 1 milion a 200 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje. Je to 99,8% a v rámci České republiky druhý nejvyšší počet hned po Praze. Potvrdila to společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, která spravuje 2/3 krajské vodovodní sítě. Český Těšín opravuje střechu mateřské školy na Moskevské ulici. Nejprve stavaři odstraní původní krytinu i poškozené prvky krovu. Následně dostane budova novou střechu i z okny a hydroizolací. Stavební firma také opraví okrasné dřevěné zdobení. Děti se do školky vrátí ještě letos. Za rekonstrukci střechy radnice zaplatí přes 3 miliony korun. Česká atletka Amálie Švábíková nebude závodit na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu ve skoku o tyči je totiž těhotná. Oznámil to atletický svaz s tím, že se Švábíková plánuje po porodu k profesionálnímu sportu vrátit. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno, večer až zataženo místy s přeháňkami a teploty. Ty dnes vystoupají na 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě se v ulici Boženy Němcové srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Za pár minut v našem vysílání odpovíme na otázku, kam se vypravíme v dnešním dopoledním magazínu Křížem krajem. Teď bude zpívat Radek Tomášek. Pěkné ráno.

Vodrách na Veselském kopci dokončili stavbu vesmírné lavičky. Je skoro 4 metry vysoká, odkazuje na souhvězdí Jižní ryby a je obložená břidlicí, tedy materiálem tradičním pro tento region. Jde vlastně o lavičku Fotopoint a umělecké dílo v jednom. A my vám tuto novou atrakci pro místní i pro turisty představíme v magazínu Křížem krajem. Začínáme 10 minut po 9. hodině.

0: počasí.
1: Meteorologa Václava Smolku teď přivítáme v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: První otázka směřuje na aktuální situaci.
2: V kraji máme většinou oblačno až polojasno, teploty jsou nejčastěji od 12 do 9 stupňů a vane většinou jenom slabý, proměnlivý nebo jižní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je, teď pojďme k tomu, jak bude v průběhu celého dne.
2: Tak mělo by být většinou oblačno, ráno a dopoledne může být ještě přechodně místy zmenšená oblačnost, večer pak bude až zataženo a výjimečně se také vyskytnou přeháňky. Maximální denní teploty dnes budou od 19 do 23 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude slabý, přechodně místy mírný, severozápadní až západní, od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na čtvrtek a co zítra?
2: V noci by mělo být hodně oblačností, postupně se budou lokálně také vyskytovat přeháňky, minimální teploty budou od 14 do 10 stupňů a povane slabý k ránu, potom místy mírný jihozápadní až západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. Zítra by měla převažovat velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm, během dne ty srážky budou přechodně četnější, výjimečně se může objevit i bouřka. Maximální denní teploty budou od 17 do 21 stupňů, na horách to bude kolem 13 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní až západní, během dne až severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu a přechodně se také místy objeví nárazy kolem 15 metrů za sekundu a večer vítr částečně zaslábne.
1: Tolik informace o počasí, u telefonu byl Václav Smolka, my za to děkujeme a přejeme pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Rychle život!
1: Pár minut před sedmou v Českém rozhlase Ostrava nabídneme pár pozvánek s datem 22. července. Večerní stezka zázraku, tak to je pozvánka do hor, konkrétně na Bílou. Nejde o obyčejnou procházku lesem, ale odnesete si večerní zážitek ze světa světel, emocí i kouzelné atmosféry. Zastavení s úkoly pobaví a potěší celou rodinu. Vyrazit můžete mezi 19. hodinou a 20:30 večer. Příběhy židovské Ostravy poznáte dnes na komentované procházce. V Ostravě začíná v 5 odpoledne na Masarykově náměstí u Mariánského morového sloupu. Délka procházky je 1,5 kilometru a je nutná rezervace předem. Rehabilitační centrum Čeladná zve do galerie Lara na výstavu díla amatérské malířky Šárky Osmánkové s názvem Barvy v černobílém světě. Galerie je otevřená od 9 do 20 hodin.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 7 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Kybernetických incidentů v Česku loni ubylo. Bezpečnostní hrozby ale podle kybernetického úřadu přetrvávají. Na sídlišti Papírenská v Paskově přibude zeleň i parkovací místa. Velké Karlovice mají opravený most v údolí potoka Pluskovce. Dnes bude oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré středeční ráno přeje Lucie Kociánová. Počet kybernetických incidentů v Česku loni klesl. Bezpečnostní hrozby ale budou v budoucnu sofistikovanější. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zatím neveřejný dokument získal server iRozhlas.
5: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
3: V Paskově začala revitalizace sídliště Papírenská. Tamní obyvatelé se dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Po dokončení na sídlišti zaparkuje asi 150 aut. Město chce zmodernizovat i zastaralé veřejné plochy.
6: Na sídlišti porostou nové živé ploty, keře a květnaté louky. Většina zpevněných ploch bude z propustné dlažby. Staré lavičky a odpadkové koše nahradí nové. Modernější budou i místa pro kontejnery na odpad a veřejné osvětlení. Vše má být hotovo v únoru příštího roku. Z Paskova František Kuča, Český rozhlas.
3: Nový most za 29 milionů korun začal sloužit motoristům ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Nahradil původní most, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Jde o most na silnici 3. třídy v údolí potoka Pluskovce. Podle šéfa ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislava Malého stavba a s ní spojená dopravní omezení trvaly rok.
7: Součástí stavby bylo odstranění starého mostu a následná výstavba nového. Ten je postaven jako monolitický železobetonový přímo pojížděný rám založený na mikropilotách. Na levé straně mostu je umístěn 2 metry široký chodník pro chodce.
3: V Píšti na Hlučínsku je otevřené nové stání pro karavany, takzvaný Štelplac. Na ploše u tamního koupaliště a sportovního areálu je místo pro až 8 karavanů. Investice za více než 2 miliony korun má podle píštské radnice podpořit cestovní ruch a zvýšit návštěvnost koupaliště.
4: Počasí.
3: Ráno a dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku malou oblačnost. Odpoledne bude většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou také přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů a na horách naměříme okolo 15.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Opavě se v ulici Božiny Němcové srazila dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo znáte, je to 800 553 553.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tři minuty po sedmé vás zdraví od mikrofonu Lucka Kociánová a Petr Soukup, průvodci vašem dnešním ranním vysíláním na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Z muziky pro vás máme Lenku Filipovou, Petra Spáleného anebo třeba zpěvačku Bonnie Tyler. A co se informací týče, tak dobré rady a nápady nám den co den krátce po sedmé servíruje Artur Kubica. A dnes se zaměří na moly v našich šatnících. Už za chvíli.

0: Kdo nepoznal, tak prozradím, že zpíval Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. My se krátce před 7:30 budeme věnovat i sportu. Fotbalisté Baníku Ostrava vstoupí v sobotu do nového prvoligového ročníku na hřišti Zlína. Scházelo ale málo, aby letos hráli druhou ligu. I proto došlo v klubu k mnoha změnám, jak ve vedení, tak i v kádru. Více o nich uslyšíte za 10 minut prostřednictvím reportáže. Teď Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Objevují se vám doma moly, nepřátelé vašeho oblečení? Pokud máte pocit, že se vám do vašeho krásného úpletu pustili, pak ho vyprte v jemném tekutém pracím prostředku na vlnu, nechte uschnout a potom vložte na pár dní do mrazničky. Pokud tam zůstaly někde molí vajíčka, tak je jasné, že zahynou. Pokud vám chemická čistírna nabídne impregnaci proti molům, pak je dobré to odmítnout. Impregnace působí jen dočasně a po měsíci je to molům v celku úplně jedno. Lepším způsobem je uskladnit choulostivé, vlněné a hedvábné kusy oblečení ve speciálním obalu, který se dá neprodyšně uzavřít. Oděvy můžete také uložit do vzduchotěsných krabic a použít některé éterické oleje, které na moly působí jako silný repelent. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Než vás seznámím s předpovědí na celý den, pojďme se podívat, jak to vypadá na horách v regionu. Začneme v Beskydech, na vrcholu Lysé hory je teď slunečno, teplota 7 stupňů Celsia. O 1 stupeň nižší teplotu teď registrujeme na vrcholu Pradědu v Jeseníkách. No a teď už předpověď týkající se středy s datem 22. července. Dnes ještě dopoledne bude oblačnosti málo, nicméně odpoledne mraku přibude a výjimečně se může objevit i přehánka. Teploty ale příjemné v nížinách až 23 stupňů, na horách, na hřebenech naměříte okolo 15.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalový klub Baník Ostrava vstoupí do nové sezony poté minulé, hodně nepovedené, s mnoha změnami v hráčském kádru. Ale tím to nekončí. Během necelého kalendářního roku už s pátým trenérem Romanem Skuhravým a také novým výkonným ředitelem klubu Matějem Šturalou, který je ve funkci necelý měsíc.
1: Měl jsem o tom samozřejmě echo dopředu, nebyla to nahodilá záležitost, že by za mnou majitel přišel a řekl, budeš výkonným ředitelem, to ne. Samozřejmě bral jsem si nějakou dobu na rozmyšlenou, protože je to velký krok, je to velká zodpovědnost a velká čest samozřejmě být výkonným ředitelem Baníku, takže vlastně nebylo o čem moc dlouho přemýšlet, ale nějaký čas jsem si vzít musel.
2: Říká před startem nové sezóny bývalý marketingový ředitel Matěj Šturala. Baník vyměnil zhruba třetinu kádru, 9 hráčů odešlo, 7 přišlo. Podařilo se na přestup získat brankáře Martina Jedličku, který se stal po jarním hostování z Plzně novým kapitánem týmu.
3: Jsem tady 5 měsíců, že jo, takže jsem to neočekával, ale trenér se mě zeptal, co bych na to řekl a mám rád tlak, mám rád výzvy a je to zase nějaká další zkušenost do mý kariéry, která mi může pomoct a jsem připravený, aby byla úspěšná.
2: O jmenování Jedličky kapitánem rozhodl nový kouč Roman Skuhravý. Dalšími kapitány budou Kubala a Siňavský. Ti se představili na tradičním předsezónním setkání s fanoušky na Bazalech. Většina příznivců byla v minulé sezóně nespokojená s výsledky a výkony, ale také s horší komunikací klubu. Tak jako fanoušek Petr.
4: Celé ty roky jsme byli zvyklí vlastně od roku 2015, kde vlastně ten Baník koupil. Byli jsme zvyklí na nějakou určitou zpětnou vazbu. Vždycky vlastně každý rok se chodilo do restaurace Padlavem v Porubě, kde nějakým způsobem veškeré ty otázky, co jsme měli, tak jsme prostě s tím majitelem jsme vlastně probrali. A teďka za poslední rok prostě z ničeho nic, nevím proč, nevím jak. Najednou vlastně v rámci toho vedení a tak s náma nebylo vůbec hovořeno.
2: Ale nový výkonný ředitel Matěj Šturala chce tento dluh vůči fanouškům napravit.
1: Rozhodně chceme na tom postavit, jsme i domluvení se sportovním úsekem, že věci chceme mnohem víc komunikovat. Chceme komunikovat hlavně pravdivě, což doteď jsme dělali i tak, ale neříkám, že jsme všechny informace mohli říct. Samozřejmě jsme v tom jakoby značně omezení, jak angetama, tak co se týká těch smluv, tak prostě všechno nejde komentovat, ale budeme se snažit těm lidem prostě donést ty informace co nejdřív, jakmile to bude možné.
2: Doplňuje před sobotním startem ve Zlíně výkonný ředitel Baníku z Bazalu David Procházka. Český rozhlas.
5: Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Delegace se zaměří na oblasti zdravotnictví, energetiky, strojírenství nebo dopravy. Jedním z témat cesty bude i Expo 2027 v Srbsku. Na programu je taky návštěva Bělehradu. V týdnu od 27. července bude kvůli dovoleným uzavřený obecní úřad v Janovicích na Frýdecko-Místecku. V dalším týdnu pak bude provoz úřadu omezený. Lidé si po celou dobu například nevyřídí změnu trvalého pobytu, nebudou moci ani ověřovat listiny a podpisy nebo využívat checkpoint. Dětem z Bohumína se bude ve škole od září lépe dýchat. Základní škola Československé armády zažívá obří rekonstrukci za 100 milionů korun. Na nových oknech přibudou venkovní žaluzie, aby se tropické dny daly v budoucnu lépe přežít. Dělníci tam také namontují speciální rekuperační jednotky, které budou ve třídách čistit vzduch. Ve Valašském Meziříčí dokončují proměnu náplavky u řeky Bečvy. Dělníci dokončují poslední úpravy, díky kterým vznikne nový prostor pro odpočinek i setkávání u řeky. Budou tam pobytové lavice, zázemí pro trh a také jsou vysazené stromy. Hotovo by mělo být podle místostarostky Ivony Vojáčkové z hnutí ANO na konci září. Dálkař Radek Juška předvedl na mítingu v Banské Bystrici svůj nejdelší skok za posledních 8 let. Skočil 818 cm. Juškovi tak na vyrovnání vlastního českého rekordu scházelo 13 cm. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno, večer až zataženo místy s přeháňkami a teploty dnes vystoupají na 19 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz je v tuto chvíli v kraji bez vážnějších komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Mizí další stopy po těžbě černého uhlí v Česku. Firma OKD totiž začala zasypávat první ze 4 jam dolů ČSM na Karvinsku. Budeme o tom mluvit. Teď ale skupina Olympic. Pěkné ráno.

0: S Ilonou Čákovou se v programu Českého rozhlasu Ostrava loučíme v 7 hodin a 40 minut. Míříme teď na Karvinsko. Začala likvidace jám dolů ČSM. Ještě zhruba před půl rokem to byla poslední šachta v Česku, ve které se ještě dobývalo černé uhlí. Teď už se podzimí definitivně uzavírá, zasypává se první ze čtyř jam a hlušina padá dolů do téměř kilometrové hloubky.
1: Teď nakládáme zásypový nesplněný materiál na pásový dopravník.
2: Kropí se to kvůli prašnosti asi?
1: Kropí se to kvůli prašnosti, ano.
2: S Davidem Hájkem, ředitelem útlumu v OKD, jsme na začátku několika set metrů dlouhého dopravníku. Uhlí míří z hromady přímo až dolů do jámy. Mezi horníky tady vládne hlavně smutek.
3: Dělala to rodina předtím, že generace, takže je to divné.
4: Je to škoda.
2: Po šesti letech tady, šest let tady pracoval.
4: Tak já jsem dělal na lazích předtím.
2: A celkově na šachtě nebo na šachtách jak dlouho?
4: Vyučení 45 let.
2: A teď jsme přímo na povrchu jámy a odtud padá hlušina volným pádem zhruba kilometr dolů. 45 tisíc kubíků hlušiny zmizí pod zemí v jižní části dolu asi za 11 dní. Na likvidaci čeká i sousední jáma. Ta se ale zasype jinak cementopopílkovou směsí a bude dál sloužit k těžbě, i když uhlí už to nebude, říká David Hájek z OKD.
1: My tu jámu chceme využívat jako plynový kolektor, to znamená přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan. Ale to bude trvat ještě hodně, skoro celý rok 2027.
2: Podobný scénář se odehraje i v severní části dolu. Jedna jáma se zasype hlušinou, druhá bude určená k odsávání metanu a následně k výrobě elektřiny a tepla. Kompletní likvidace potrvá do závěru roku 2028. Firma OKD na to má ušetřené přes 3,25 miliardy korun.
1: Časově jsme v mírném předstihu.

0: počasí.
1: Meteorolog Petr Drobek teď vstoupí do našeho vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si říci, jak to vypadá po ránu s počasím na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak většinou máme skoro jasno nebo polojasno, více oblačnosti v oblasti Beskyd, anebo taky na Opavsku, částečně na Bruntálsku. A teploty ty jsou od 14 do 17 stupňů, na horách od 5 někde do 8 stupňů a vítr fouká zatím slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je, teď ale pojďme k předpovědi na celý den.
2: Tak očekáváme dneska většinou oblačnou oblohu, v ranních a dopoledních hodinách ale může být ještě přechodně zmenšená oblačnost, a večer naopak se i zatáhne a výjimečně se potom vyskytnou i přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na horách na 13 až 17 a vítr povane zpočátku slabý, v průběhu dne přechodně mírný, severozápadní až západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme středu, pojďme ale dál, jaká bude noc na čtvrtek a co zítra?
2: V noci bude hodně oblačnosti, postupně se místy vyskytnou přehánky, teploty kránu klesnou na 14 až 10 stupňů a vítr povane slabý, kránu potom mírnýho západní až západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra bude převažovat velká oblačnost místy s přehánkami nebo občasným deštěm, a v průběhu dne můžou být přechodně i srážky četnější. Ojedinělo se také může vyskytnout i bouřka. Teploty očekáváme, že budou nižší než dneska od 17 do 21 stupňů, na horách od 11 do 15 a vítr povane mírný jeho západní až západní. V průběhu dne se bude měnit na severozápadní a rychlost bude 2 až 6 metrů za sekundu a přechodně v přehánkách může dosahovat v nárazech rychlost větru kolem 15 metrů za sekundu. Večer potom bude vítr slábnout.
1: Ještě nám prosím řekněte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1019 hektopaskalů a relativní vlhkost ta se pohybuje většinou od 50 až do 80%.
1: Tolik informace o počasí měli pro nás Petr Drobek, děkujeme za to. Hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude Oldřich Novák, muž, který si vybral profesní dráhu v armádě. Má za sebou několik zahraničních misí a teď pomáhá válečným veteránům. I o tom bude vyprávět v rozhovoru, který připravuje Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Anaka, hodiny ukazují 7.51 a my pro vás máme pár tipů, jak vyplnit svůj volný čas. Na komentovanou prohlídku výstavy Koruny Karla IV. Se můžete vydat v Bílovci. Vede autor výstavy Oldřich Beneš, můžete poznat svět jednoho z nejvýznamnějších českých panovníků a objevíte příběhy korun, co by symbolů moci. Akce začíná 16:30 odpoledne na Bíloveckém zámku. Bingo večer, tak to je pozvánka na náměstí Ostrava Jih. V 16 hodin začne zábavná společenská hra pro všechny, a to s muzikou Silexian Dixie Band. Třinecký rodák a výtvarník Bronislav Liberda pak vystavuje svou tvorbu v památníku Josefa Kaluse v Čeladné. Výstava nazvaná Návraty je k vidění až do konce července a otevřeno je dnes mezi 10. a 16. hodinou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: nejlevnější matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Soud dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022. Na veřejný vodovod už je napojená téměř každá domácnost v kraji. Mateřská škola Pastelka v Krnově má nové dětské hřiště. Dnes bude oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Obvodní soud pro Prahu 7 se bude dnes znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhou polovinu roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které ji každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil.
3: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Na veřejný vodovod bylo v loňském roce napojeno téměř 1 milion a 200 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje. Je to 99,8% a v rámci České republiky druhý nejvyšší počet hned po Praze. Potvrdila to společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, která spravuje 2/3 krajské vodovodní sítě.
4: Moravskoslezská vodovodní síť je svou délkou přes 8 000 kilometrů třetí nejrozsáhlejší ze všech krajů. Co se týče kanalizace, na tu je v regionu napojených zhruba 90% obyvatel a v Moravskoslezském kraji funguje aktuálně už přes 220 čistíren odpadních vod. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: V Česku minulý rok ubylo kybernetických incidentů. Bylo jich 203, meziročně o 65 méně. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas.cz. Naopak vzrostl počet kyberútoků zacílených na průmysl a energetiku. Experti z úřadu ve zprávě nevylučují, že v Česku do budoucna vzroste aktivita hackerů ze Severní Koreje a varují před rizikem změny globálního lídra na poli umělé inteligence v podobě Číny. Krnov dokončil opravu hřiště mateřské školy Pastelka v Jiráskově ulici. Práce trvaly od března. Původní hřiště zničila povodeň v roce 2024. Vedení školky teď čeká na předání staveniště. Hřiště mateřské školy pak bude přístupné taky veřejnosti, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
5: Děti si můžou užívat nové herní prvky, jedná se o 4 pískoviště, věžovou sestavu s lanovým mostem, s kluzavkou, lezeckou stěnou a prolézacím tunelem, lanovou pyramidu a také hrací věž se síťovým lanovým mostkem a lezeckou lanovou sítí.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku malou oblačnost. Odpoledne pak bude většinou oblačno, večer až zataženo a výjimečně se vyskytnou také přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Část ulice Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm je uzavřena. Probíhají tam práce na inženýrských sítích. Uzavírka potrvá do 27. července, tak s ním počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Lucka Kociánová a Petr Soukup, staráme se o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme hezkou středu s datem 22. července. V dalším vysílání nabídneme písně od Pala Habery, Hany Zagorové nebo třeba Majka Oldfielda. Tady také bude Martin Písařík s rubrikou Co v učebnicích nebylo. Dnes se zaměří na čas. No a krátce před půl devátou bychom chtěli ještě upozornit na to, že všem řidičům, kteří využívají často silnice v našem regionu, povíme, co se na nich v nejbližší době chystá a připravuje. Tak buďte s námi, s Českým rozhlasem Ostrava. Hezký den i poslech.

0: Svůj prostor v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava dostala i Hana Zagorová. My se už za pár minut podíváme, co zásadního se připravuje na důležitých silnicích na severní Moravě a ve Slezsku, ale ještě než se tak stane, pravidelné okénko, které do ranního vysílání připravuje Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik, který mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Kdo má rád slunečné letní dny, asi s dnešním ránem nemůže být nespokojen. Pojďme se podívat, jak to vypadá. Všude svítí slunce. Co se teplot týče, Frýdek Místek teď udává 17 stupňů Celsia. Míříme na Krnovsko, konkrétně do města Albrechtice, tam je na teploměru údaj 16 stupňů. Prognóza počasí na dnešek říká, že na severní Moravě a ve Slezsku máme dopoledne čekat malou oblačnost. Odpoledne těch mraků přibude, ale pršet by mělo jen výjimečně. Teploty až 23 stupňů v nížinách, ve vyšších polohách na horách naměříte okolo 15.
2: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Kateřina Pohludková z kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych se jí mimo jiné zeptala, co je za zvýšeným výskytem hospitalizovaných starších lidí s diagnostikovaným záškrtem, kde se vlastně můžeme nakazit a jak rizikové je toto onemocnění třeba právě pro seniory.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Mrkneme na důležité silnice v našem kraji, co se na nich připravuje v té nejbližší době. To už nám poví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Zahájili jsme výběrové řízení na zhotovitele přeložky silnice první třídy číslo 45 přes Nové Heřminovy, která umožní stavbu velmi očekávané přehrady navržené v rámci ochrany občanů i majetku kolem řeky Opavy. Máme pravomocné stavební povolení a podařili se nám vykoupit všechny potřebné pozemky trvalého záboru. Proto plánujeme zahájení stavby nejpozději na začátek roku 2027. Odhadovaná cena dosahuje částky přibližně 1,8 miliardy korun.
2: Český rozhlas Ostrava.

0: Ve studiu nejsem sám, společně se mnou je tady také Lucka Kociánová, má pro vás zprávy.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu. Zjistil to server iRozhlas.cz. Při srážce nedaleko Splitu v polovině června zemřeli 4 Češi. Chorvatské úřady ministerstvo k vyšetřování přizvali na žádost české strany. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. V Paskově začala revitalizace sídliště Papírenská. Tamní obyvatelé se dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Po dokončení na sídliště zaparkuje asi 150 aut. Město chce zmodernizovat i zastaralé veřejné plochy. Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Podle agentury Czech Trade by celkem české firmy mohly žádat zpět až 14 miliard korun. Týkat se to může až stovek českých společností z různých oborů. Turisté v Beskydské Horní Lomné mají nové zázemí. Obec postavila podél cyklotrasy a turistické stezky nové přístřešky, ohniště a také fotopointy. V orientaci pomůže lidem i 6 nových tabulí s mapou. Vzniklo také dětské hřiště a proměnilo se i okolí Studánky pod kostelem. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. V americké Oklahomě byl o 14 sekundy rychlejší než Němec Hege. Kromě Krejčího se mezi 30 semifinalistů dostali i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěli v kvalifikaci Amálie Hilgertová a Kateřina Beková. Bára Galušková skončila. V závodech hlídek potom obsadili kajakáři i kajakářky 6. místo. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude oblačno, večer až zataženo, místy s přeháňkami. Teploty dnes vystoupají na 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Studence je uzavřena ulice Daroňova a Družstevní, probíhají tam stavební práce. Uzavírka potrvá do 12. října a objížďka je značena pro všechna vozidla.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Příměstské části Třince se dočkají spolehlivějšího vodovodu. Podrobnější informace k tématu od nás čekejte přesně za 7 minut.

0: Na přelomu roku bude hotový nový vodovod v Třinci na Borech. Jedna z největších letošních vodohospodářských akcí města vyjde na zhruba 13 milionů korun. Na telefonu máme mluvčího třineckého magistrátu Stanislava Češlára, abychom se zeptali na podrobnosti. Dobré ráno.
1: Dneska ráno z Třince.
0: O jak rozsáhlou stavbu se jedná a jakým částem vašeho města pomůže?
1: Pomůže jedné ze 13 městských částí Třince, a to konkrétně části Nebory. Součástí této stavby bude vybudování nového vodovodního řadu o celkové délce téměř 3,2 km. Projekt zahrnuje také výstavbu redukční šachty, která bude sloužit k regulaci tlakových poměrů ve vodovodní síti a přispěje k jejímu bezpečnému a efektivnímu provozu. Dobrou zprávou pro občany je, že většina prací bude probíhat bez rozsáhlých výkopů. Nový vodovod bude totiž v celé trase ukládán metodou řízeného protlaku, která umožňuje vést potrubí pod komunikacemi s minimální zásahy do okolí prostředí. Díky této technologii se omezí rozsah zemních prací, sníží dopady stavby na dopravu a celkově budou stavební práce rychlejší a šetrnější. Projekt v Něborech je naplánován na 180 kalendářních dnů a s dokončením se počítá v průběhu ledna příštího roku.
0: No a jaké bylo dosavadní zásobování vodou právě v těchto lokalitách?
1: Jak jsem zmínil, město Třinec má 13 městských částí a 11 z nich má praktický charakter venkova, v našem případě podhorského venkova. Jsme rozlohou třetím největším městem v Moravskoslezském kraji po Ostravě a Opavě a tam, kde ještě není rozšířena vodovodní síť, jsou dodávky vody do rodinných domů řešeny ze soukromých studní. Tady se samozřejmě můžeme bavit o tom, zda ve studních vždy té vody je dostatek nebo jakou má kvalitu. A proto rozšíření vodovodní sítě, jako to diskutované v Neborech, přispěje nejen ke zvýšení kapacity a spolehlivosti dodávek pitné vody pro stávající obyvatele, ale také ke zkvalitnění podmínek pro bydlení a k dalšímu případnému rozvoji této místní části Třince.
0: Řešíte aktuálně ve městě i další podobné vodohospodářské stavby?
1: Řešíme a jde opět především o akce v městských částech Třince toho venkovského charakteru. S ohledem na rozptýlenou slezskou zástavbu se jedná o nemalé částky z rozpočtu města a mnohdy o velice technicky komplikované projekty. Nicméně z poslední doby mohu zmínit výstavbu nového vodovodu v městské části Tyra. I zde se v rámci projektu počítalo s tím, aby byl v celé lokalitě zajištěn dostatečný tlak i potřebné množství vody pro případné zásahy hasičů. Další významná vodohospodářská investice z poslední doby směřovala do části Oldřichovice, kde město vybudovalo kanalizační řad Vlněnka a nyní dokončuje rozšíření kanalizace v další části Oldřichovic. Novou čistírnu odpadních vod má pak chata na vrchu Javorovy a pokračujeme i letos v zajišťování břehových svahů.

0: počasí.
1: Ještě jednou před závěrem dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava zhodnotíme aktuální počasí v regionu. Všude v Moravskoslezském kraji je teď jasno a slunečno. V Karviné teplota 18 stupňů Celsia, v Novém Jičíně naměříte o stupeň méně. No a prognóza na celý den je celkem příjemná. Říká, že ještě dopoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku převažovat malá oblačnost, nicméně po obědě by se to mělo změnit, těch mraků bude více, ale přeháňka by z toho měla být jen ve výjimečném případě. Teploty v nížinách do 23 stupňů, na horách naměříte okolo 15.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběh těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním dopoledním hostem bude Oldřich Novák. Ten si vybral profesní dráhu v armádě. Má za sebou několik zahraničních misí a teď pomáhá válečným veteránům. O výcviku, profesionalitě, traumatech, hrdosti a také o rodinách vojáků, které žijí v odloučení, bude vyprávět v rozhovoru, který vám dnes mezi 11. a 12. hodinou nabídne Kateřina Huberová. Tolik pozvánka k poslechu našeho dopoledního vysílání. Pro dnešek se loučí Petr Sovku, přeji vám všem pohodový a příjemný den a za pár minut se s vámi přivítá Vláďa Šmelík.
1: Zasmějte se s námi! To kamarádi chodí roky na fotbal a najednou, to když se ten jeden ožení, tak se na zápas mezi fanoušky nedostaví. Prostě tam chybí a tak ho poučují. Ty prostě musíš jít na fotbal a když do toho tvoje novomanželka kecá, tak jí vyhrn sukni a dej jí 25 na holou. A druhý den je fotbal a ten kluk zase nikde, tak se ho ptají, co se stalo a on povídá, byla drzá, tak se mi vyhrnul sukni. No a najednou jsem kluci zjistil, že doma je také spousta pěkného k vidění. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Firma OKD bude dál pečovat o sítě a rozvody v okolí dolu ČSM. Česká parlamentní delegace chce v Číně posílit vzájemné vztahy nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i obchodu. Významné vodní nádrže v povodí Odry jsou naplněné z 85 až 100%. Dnes bude poměrně oblačno, teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Společnost OKD se bude i v dalších letech starat o páteřní sítě v okolí dolu ČSM i po dokončení likvidace šachty po roce 2028. Potvrdil to nový generální ředitel OKD Martin Janaj. Souvisí to podle něj s tím, že terén se může stále pohybovat v reakci na těžbu v podzemí, už ale ne tak výrazně jako dříve.
2: Musíme neustále zajišťovat sítě, které tady jsou. Železniční koridor, jsou tady silnice, páteřní plynovody, vodovody s pitnou vodou. A to všechno my zajišťujeme, aby fungovali dál. A ten pokles terénu bude 5 let po ukončení těžby.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD pokračuje ve své cestě po Číně. Dnes celou sněmovní delegaci, včetně zástupců českých firem, čeká v Hangzhou jednání s několika předními čínskými firmami. Například se zástupci internetového prodejce Alibaba nebo společnosti Geely Auto Group. Na sněmovní delegaci naváže příští rok návštěva ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO. Avizoval to náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský.
3: My vyvážíme za 3,2 miliardy amerických dolarů v roce 2025 a celkový obrat vzájemného obchodu byl 44 miliard amerických dolarů. To znamená, je tam 14-násobek vlastně toho export-import poměru a to musíme změnit.
0: Významné vodní nádrže v povodí Odry jsou aktuálně naplněné z 85 až 100%. Průtoky v tocích jsou na některých místech velice nízké. Státní podnik povodí Odry ale zatím nepředpokládá, že by bylo nutné omezovat odběr vody, řekla to mluvčí podniku Šárka Vlčková. Údolní přehrady v horských a podhorských oblastech Beskyd a Jeseníků mají podle ní v letním období klíčovou roli při zajišťování dostatku vody v řekách. V době sucha postupně vypouštějí vodu ze svých zásob, tím stabilizují průtoky pod přehradami a zajišťují dostatek vody pro obyvatele, průmysl i vodní organismy. Sport. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. V americké Oklahomě byl o 14 sekundy rychlejší než Němec Hege.
4: Přímě jsem byl před tou kvalifikací dost nervózní, věděl jsem, že nemusím jet své maximum. To je ve výsledku občas nejhorší. Třeba druhýmu momentálně ve světovém rankingu Anatolu Delosovi se to nepovedlo a je 31. Takže to je přesně to, kdy člověk nechce udělat žádnou velkou chybu a chce si to v klidu pojistit.
0: Kromě Krejčího se mezi 30 semifinalistů dostali i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěli v kvalifikaci Amálie Hilgertová a Kateřina Beková. Bára Galušková skončila. V závodech hlídek potom obsadili kajakáři i kajakářky 6. místo.
1: Počasí.
0: Dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku malou oblačnost. Odpoledne pak bude většinou oblačno, večer až zataženo. Výjimečně se vyskytnou také přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích v kraji je v tuto chvíli bez vážných komplikací. Pokud přeci jen o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Devět hodin a 4 minuty, Lucie Kociánová a aktuální zprávy. Právě teď jsme odstartovali dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu vystřídal už Vladimír Šmehlík a za malou chvíli tady bude magazín Křížem krajem. Dnes se vypravíme na Veselský kopec do Oder a prohlédneme si a pohovíme si na tamní vesmírné lavičce. Na výlet v magazínu Křížem krajem nás dnes vezme Iva Havlíčková. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Václav Neckář a Zuzana Norisová. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Středa 22. července a na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná magazín, se kterým se tak rádi touláte. V Odrách na Veselském kopci dokončili stavbu vesmírné lavičky. Je skoro 4 metry vysoká a odkazuje na souhvězdí jižní ryby. Je obložená břidlicí, tedy materiálem tradičním pro tento region. Jde vlastně o lavičku, fotopoint a také umělecké dílo v jednom. Novou atrakci pro místní i turisty si předsedkyní spolku Krajina Břidlice Alenou Zemanovou přišla prohlédnout i naše redaktorka Iva Havlíčková.
2: A to je taková novinka na naučné stezce k Flašerovu dolu. Dost velká novinka.
3: Je to dost velká novinka, když si člověk řekne lavička, tak si představuje nějakou nízkou lavičku, ale tady tato lavička má skoro 4 metry a vyniká tady v tom okolním prostředí.
2: Ona je usazená tak trochu ve svahu, vedou k ní schody a také z toho materiálu typického pro zdejší region.
3: Ano, samozřejmě. My se snažíme právě typickou horninu pro nízký jeseník, což je břidlice, tak implementovat do veškerých našich aktivit, takže vesmírná lavička nemohla být výjimkou. A tady přímo uzavírá geologickou expozici hornin nízkého jeseníku, takže je takovým velkým výrazným bodem na konci té expozice.
2: Možná zůstaňme ještě trošku pod tou lavičkou, totiž máme na ní dobrý výhled. Než si na ní půjdeme sednout spolu s Alenou Zemanovou, předsedkyní spolku Krajina Břidlice, ta vesmírná lavička, tato, má název ryby. Vidím tam rybu?
3: No, když se dobře podíváte, uvidíte tam dvě ryby. Je to vlastně inspirováno souhvězdím jižní ryba a představuje dvě ryby, které se tak vzájemně prolínají.
2: Kolik už těch laviček je vyrobených v tomto stylu?
3: Tak celkově jsme již vybudovali 3 vesmírné lavičky v Odrách, Budišově nad Budišovkou a v Bruntále, ale nejsou všechny stejné. Každá ta vesmírná lavička má jiné motto, jiné téma. V Odrách máme souhvězdí jižní ryby, v Budišově nad Budišovkou mají lavičku pod Mléčnou dráhou a v Bruntále mají měsíční lavičku.
2: Proč zrovna na Odry padly ryby?
3: Jednak ryby k Odrám patří. Odry jsou první město na řece Odře, takže ta voda se nám tady prolíná všemi tématy, ale také to necháváme na architektovi, který ty lavičky navrhuje. On pro dané místo vždycky vybere ideální typ vesmírné lavičky.
2: Kde vznikl ten nápad postavit vesmírné lavičky tady na trase Krajiny Břidlice?
3: Chtěli jsme vybudovat nějaká další zajímavá místa, abychom tady rozvíjeli cestovní ruch a také, abychom obyvatelům místním nabídli nějakou možnost pěkného výletu, takže všechny lavičky jsou v blízké dochůzkové vzdálenosti od uvedených měst a je to taková nová atraktivita. Teď jsme vyhlásili velkou letní soutěž Putuj vesmírem Krajiny Břidlice, takže pokud to návštěvníci vlastně navštíví všechny 3 lavičky, pošlou nám fotky, tak potom na Hornickém dní v Bruntále 12. září dostanou třeba nějakou odměnu.
2: My jsme sem tady přijeli autem, dost blízko té lavičky, ne úplně. Jak je to daleko zhruba z centra Oder?
3: Tak z centra Oder bych řekla tak 1,5 km.
2: Tak to se dá, pěkná procházka.
3: Dá. Je to sice do kopce, ale zase zpátky je to z kopce.
2: Vy jste říkala, že 3 lavičky už jsou hotové v Odrách, Bruntále a v Budišově. A kde ještě budou?
3: Zatím jsou pevně naplánovány další 2 vesmírné lavičky, a to v Heřmanicích u Oder a další je naplánovaná ve Vítkově. Už se zpracovávají projektové dokumentace. No a potom máme další zájemce o vybudování těchto fotopointů a tam se bude jednat a určitě těm obcím, které se do tohoto projektu zapojí, tak budeme se snažit pomoct právě ať už s projektovou dokumentací, tak potom se sehnáním dotačních prostředků.
1: To říká Alena Zemanová ze spolku Krajina Břidlice a už za malou chvíli vám také přiblížíme, jaký je z téhleté vesmírné lavičky nad Odrami výhled.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: všem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Umění, na kterém se sedí, řeč je o vesmírné lavičce v Odrách na Novojičínsku, kterou turisté najdou na stezce vedoucí k Flašarovu dolu. Unikátní lavička je hned nad geologickou expozicí, tak tam lidé uvidí i droby, slepence nebo třeba sopečné pumy. Jasno, v těchto pojmech si udělala i redaktorka Iva Havlíčková, která na vesmírnou lavičku vyrazila spolu s Alenou Zemanovou ze spolku Krajina Břidlice.
3: Tak, schody z kusu Břidlice, těmi asi vystoupám, ale teď už máme tu vesmírnou lavičku na dosah, tak spousta Břidlice se na ní použila, na tu stavbu. Ono je to spíše, bych řekla, výtvarné dílo.
4: Ano, i tak se k tomu dá přistoupit, jsou to umělecká díla, prvky, které věřím tomu, že zdobí naši krajinu Břidlice.
3: To znamená tady ten ornament nebo znak na stěně té lavičky?
4: To je symbol souhvězdí Jižní ryba.
3: Děkuji za vysvětlení. To místo na posezení je docela malé, nevím, jestli se... Ale jo, vejdeme se spolu tady s Alenou Zemanovou krásně a máme pěkný výhled. Výhled na město Odry?
4: Ano, tady je výhled na město Odry a všechny ty lavičky i v Budišově, i v Bruntále jsme umístili tak, aby byl pěkný výhled právě na uvedená města.
3: A spousta zeleně tady kolem dokola. Oderské vrchy?
4: Je to tu krásné, je to taková oáza klidu. On ten nízký jeseník, potažmo krajina Břidlice, nabízí právě takovou uklidňující krásnou přírodu.
3: Dala jsem si ještě všimla nějakých velkých, větších balvanů, větších kamenů.
4: To je geologická expozice horní nízkého jeseníku. Jsou tady zajímavosti, jednak horniny usazené, typické pro naši oblast, takže můžeme začít zrovna u Břidlice, ale jsou tady také droby a slepence. Ale jsou tady i takové zajímavosti, málo kdo ví, že v nízkém jeseníku se nachází taky jedny z nejmladších sopek v České republice, a to v oblasti Bruntálska, takže tady si můžete prohlídnout sopečné pumy, tedy balvany, které vyvrhovala sopka v oblasti Bruntálska, ať už to byl Uhlířský vrch nebo Venušina sopka, nebo jsou tam kameny z lávových proudů Venušiny sopky, takže jsou tady i vulkanické horniny.
3: Sopečné pumy, to jsou ty trošku tmavší.
4: Ano.
3: A tam lávové horniny naopak trošku světlejší.
4: Tak, sopečná puma má takový zaoblený tvar, protože je to vlastně kus horniny, který letěl vzduchem, kdežto ty lávové proudy, to je utuhlá láva, která se vylévala z nitra té sopky a utuhla do takových krásných 5-6 bokých kvádrů.
3: Vysvětluje Alena Zemanová ze spolku Krajina Břidlice. Ještě ten nápad, proč to udělat jako ve vesmírném stylu, ty lavičky?
4: Tak já vám přečtu pointu přímo našeho architekta, který ty vesmírné lavičky navrhoval a navrhuje většinu věcí v krajině Břidlice. Je to pan Lumír Moučka. Země je obklopena nekonečným vesmírných těles, vzrušujícími obrazy dávných velikánů. Vesmír je obrovský až nepřehledný, je stále v pohybu, je snadné se v něm ztratit. Země je středobodem našeho vnímání. V tom nepřehledném nekonečnu je země naší doménou. Moravskoslezský kulm je doménou druhého stupně, přesná adresa, Národní geopark, krajina Břidlice.
3: Tak si to vysvětluje architekt a autor této lavičky.
4: Tak si to vysvětluje architekt a já si to vysvětluju tak, že bychom byli rádi, kdyby lidi, kteří tady žijí, našli to své pevné místo ve vesmíru právě u nás v krajině Břidlice.
3: Dodává Alena Zemanová, z Oder Iva Havlíčková, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A Iva Havlíčková nás vezme na výlet i v zítřejším magazínu Křížem krajem. Tentokrát do Hornického muzea Landek Park v Ostravě. Mají tam mimo jiné historické dýchací přístroje, které už v 19. století používali horníci v nedýchatelném prostředí dolů. Jeden z nejstarších, který už se ale nedochoval, byl dokonce vyroben z kozí kůže. Tak teda zítra magazín Křížem krajem z Hornického muzea po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Krátce po 9:30 ladíte Český rozhlas Ostrava. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Víte, jak v obchodě poznat zralý meloun a proč se vyplatí využít i jeho bílou část? Tak na to všechno odpoví dnes Jarka Vykoupilová a její babské rady. Začínáme za malou chvíli. Dej si

0: České rady.
1: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu. Ostatně vnitřek melounu je na vlákninu poměrně chudý, ta se nachází právě v bílé části kůry. Obsahuje i aminokyselinu, která podporuje výkon při cvičení a zlepšuje průtok krve. I proto je doporučeno bílou kůru z melounu nakrájet na kostičky a přidat ji do předtréninkového nápoje. A ještě jedna dobrá melounová rada. Jak si v obchodě vybrat ten nejsladší? Zkontrolujte skvrnu na spodní části, tam, kde meloun ležel na zemi. Má být v ideálním případě krémově žlutá. Bílá nebo zelená značí nezralost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 9 hodin 41 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a jako každý všední den až do 28. srpna vám za malou chvíli nabídneme speciální soutěž zámeckého léta. Těší se na vás Pavel Kudrna a taky František Kinský. Začínáme přesně ve 3:15.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 22. července, jsme také uprostřed našeho soutěžního týdne, tedy v tomto týdnu máme za sebou dvě soutěže, dnes nás čeká třetí. Ta včera nedopadla příliš dobře, protože byli dva pánové posluchači, jeden řekl Ačko v odpovědi, jeden Cčko. Nebylo to dobře, no kdyby se drželi toho standardního, když nevíš, dej B, tak by to vyšlo. Jestli tam je dneska Ačko, Bčko, Cčko, to vám neprozradím, ale ta soutěžní otázka vůbec není těžká. Ale je třeba dobře poslouchat naši reportáž, naši návštěvu. Dnes tedy navštívíme druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v České republice. Který to je, prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do

0: to ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme, vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
1: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožumberka nebo Petra?
0: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožumberka.
2: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
3: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány, a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
4: Zámecké léto.
5: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.
6: Ano, Český Krumlov, nádherný objekt. Tam, když pojedete na prohlídku, tak tam strávíte celý den, taky budete se procházet v těch parcích a tak dále. No a večer pak třeba to, řekněme, inkriminované otáčivé hlediště, kolem kterého se vedlo milion řečí, zbourat, nezbourat, zabudovat podzem. Naštěstí tam stojí a můžete se jít podívat. Tedy, já mám obavu, že v těchto dnech asi ne, protože jsem se díval na program, tak hrají Malého prince, ale sobota, neděle, tam bylo vyprodáno, takže budete muset objednat vstupenky, pokud tam budete chtít jít hodně dopředu. Nikoliv tak na zámek a nikoliv, jak si nepotřebujete tedy vstupenku do naší soutěže, stačí naše číslo 731 800 900, vytočit, mít to štěstí byl být třetí a můžete být ve vysílání. No pak samozřejmě ta odpověď musí být správně řečeno písmeno A, B nebo C, které to bude. Tak to se dovíme už za malou chvíli. Poté, co dospívá Petr Muk.
4: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Petr Muk, Olamour v Českém rozhlase v soutěži zámeckého léta. My máme samozřejmě našeho posluchače, který se dovolal jako třetí už u telefonu, no a tím je pan Patrik, nikoliv Rozehnal, ale Rosa. Dobrý den, pane Patriku.
1: Dobrý den.
0: Jsem teď prozradil vaše příjmení, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Je krásné to příjmení. Kde bydlíte?
1: Bydlím na Náchodsku, Červený Kostelec.
0: Červený Kostelec. Pane Patriku, jste milovníkem návštěvy zámků, hradů, historických objektů?
1: No, především jsem milovníkem výletů nejrůznějších.
0: Tak to doufám, že jste naším pravidelným posluchačem o víkendu.
1: Jo, taky občas poslouchám.
0: Teď tam je zámecké léto, navštěvujeme zámecké objekty, ale jinak mimo prázdniny, tak tam máme reportáže z nejrůznějších míst a jsou to zajímavé typy a soutěžíme o úžasné ceny. Tak pane Patriku, dáme se do soutěže, doufám, že budeme úspěšnější než včera. Včera, to jak už jsem říkal, to nevyšlo, jestli jste poslouchal, tak já věřím, že to dneska vyjde. Otázka zní, na kolikátém nádvoří bylo v 17. století na zámku Český Krumlov barokní divadlo? Za A na prvním, za B na třetím, za C na pátém.
2: Na pátém.
1: Na pátém.
0: Dobře. Sás, musí vám napovídat potichu, jo, protože kdo vám to tam napověděl?
1: Tatínek.
0: Tak tatínek, dostane tady zámecký cestovatelský balíček, vy dostanete pouze ponožky z něj, posíláme a pak spolu můžete jít na prohlídku, pokud vás v pátek vylosujeme, tak půjdete na prohlídku, soukromou prohlídku na zámek Františka Kinského v Kostelci na Turlicí, je to pro dvě osoby. No tak to je všechno, gratuluju, povedlo se, adresu mám, takže pošleme a vy se mějte a užívejte si hezkou středu. Naslyšenou. No tak to platí pro vás, pro všechny. Užívejte si hezkou středu, ať se vám daří v práci, ať se vám daří, máte-li dovolenou, máte-li volno, prostě všeobecně. A zítra vás zvu na zámek Plumlov, respektive František Kinský to uvede, no a já vám pak položím záludnou v uvozovkách otázku. U mikrofonu byl Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kybernetických útoků na průmyslový a energetický sektor loni meziročně přibylo, byly ale méně úspěšné, uvádí to NÚKIB. Obecní úřad v Janovicích na Frýdecku-Místecku bude týden mimo provoz. Horní Lomná v Beskydech postavila další zázemí pro turisty. Dnes bude poměrně oblačno, teploty vystoupají na 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Hekři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky. Následky těchto kyberútoků se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server iRozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle něj meziročně klesl.
2: Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle NÚKIBu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle NÚKIBu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas.
0: V týdnu od 27. července bude kvůli dovoleným uzavřený obecní úřad v Janovicích na Frýdecku-Místecku. V dalším týdnu pak bude provoz úřadu omezený. Lidé si po celou dobu například nevyřídí změnu trvalého pobytu, nebudou moci ani ověřovat listiny a podpisy nebo využívat checkpoint. Ve Valašském Meziříčí dokončují proměnu náplavky u řeky Bečvy. Dělníci dokončují poslední úpravy, díky kterým vznikne nový prostor pro odpočinek i setkávání u řeky. Kdy bude hotovo, přibližuje místostarostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
3: Na náplavce se dokončují dřevěné pobytové lavice, jsou vysazené stromy, je v podstatě většina dláždění už provedena a aktuálně se zpracovává část pod mostem, kde bude zázemí trhu. Hotovo by mělo být koncem měsíce září.
0: Turisté v Beskydské Horní Lomné mají nové zázemí. Obec postavila podél cyklotrasy a turistické stezky nové přístřežky, ohniště a také fotopointy. V orientaci pomůže lidem i 6 nových tabulí s mapou. Vzniklo také dětské hřiště a proměnilo se i okolí studánky pod kostelem, říká nezávislý starosta Kamil Kavulok.
4: Ta studánka se přemístěvala. Byla blíž tady Panny Marie Lurdské, kterou tady můžeme vidět, tak jsme ji přemístili kousek níž jen kvůli tomu, aby se to i lépe nabíralo. Protože nabíralo se ze země, teďka se nabírá nad zemí. Využili jsme toho spadu tady v tom kopci.
1: Počasí.
0: Dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku malou oblačnost. Odpoledne pak bude většinou oblačno, večer až zataženo. Výjimečně se vyskytnou také přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů. Na horách naměříme okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Havířově na křižovatce silnic Těšínská a u stadionu dávejte pozor, srazily se tam dva nákladní vozy, počítejte na místě také s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak tohle byla Lucie Kociánová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Je 10 hodin a 4 minuty. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. A jako tradičně každý všední den po desáté i dnes na vás čeká jedna ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Ta dnešní otázka nás zavede do konce léta roku 1932 a připomene nám jedno letecké neštěstí, které se stalo v Těšínském Slezsku. Česku. Máte-li chuť si zasoutěžit, tak klidně můžete, protože si pustíme dvě písničky Petra Kotfalda a Janu Kratochvílovou a bude tady moravskoslezská kvízová otázka. Nabídneme pochopitelně i rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Pozveme třeba do Ostravice nebo do Studénky a chybět nebude ani reportáž z Horní Lomné. Částečně už jste něco slyšeli i v našich zprávách. Další informace pak ve zprávách v 11. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady je Jana z Heřmanic.
1: A já vás zdravím, Jano. Tak dobře, dobře, dneska máme otázku trošku historickou.
2: No, já nevím nic, tak to bude hádání teda, tak se spolehám na krásné nápovědy.
1: Dobře, dobře, ale věřím, že možná o tomhle příběhu jste někdy už slyšela. Tak jdeme na to, jste připravena?
2: Ano.
1: Tak dobře, poslouchejte. V neděli 11. září roku 1932 se v jednom lesíku na Těšínsku zřítilo letadlo RVD-6. V troskách tehdy zahynuli legendární polští piloti František Žvirko a Stanislav Vigura, kteří v srpnu roku 1932 zvítězili v prestižním mezinárodním leteckém závodě Challenge. A jako vítězové tohoto závodu se měli zúčastnit leteckého dne v Praze. Od západu se však přiblížila extrémně silná bouře a při přeletu československo-polské hranice se letadlo do této bouře dostalo. Vítr byl okolo 100 km v hodině. Tato bouře způsobila u letounu RVD-6 jev zvaný jako flutter, tedy rozkmitání křídla, které vedlo k jeho odtržení. Piloti i přes svou velkou zkušenost již nemohli zabránit následné katastrofě. Bouře mrštila letadlem na dva stromy v nedalekém lese. Na tomto místě se dnes nachází památník těchto dvou slavných polských pilotů, tedy Žvirko a Vigury. Jak se jmenuje obec na Těšínsku, kde k této katastrofě v roce 1932 došlo a kde dodnes tento památník najdete? A je to za A. Jsou to Stanislavice, za B. Mistřovice, nebo za C. Těrlicko.
2: Já děkuju za poučení, bylo to hodně zajímavé. Říkali, že ti, co tenkrát lítali, tak měli velkou odvahu, protože ty letadla teda vypadaly jinak. O tom jevu vůbec netuším, že se rozkmitá křídlo a upadne. Předtím v té soutěži říkali, když nevíš, že B je správně, ale to se mi nezdá. Sakra.
1: No zajímavé je, že všechny tyhle ty tři obce jsou opravdu na dohled Těšína. Všechny jsou vedle sebe. Jde jenom o to, kde dnes najdete ten památník a kde se to opravdu stalo. A buď to tedy bylo ve Stanislavicích, Mistřovicích nebo v Těrlicku.
2: No, mě tak jako, že ty Stanislavice se tak nabízejí, tak hádám velmi. Ačku.
1: Zkusí to někdo jiný, každopádně ano, díky za odvahu a budu se těšit na příště. Mějte se. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava, slyšíme se.
3: Já vás zdravím, dobrý den, u telefonu je Danuše, já zkusím Bčko.
1: Bčko, tedy Mistřovice?
3: Ano, Mistřovice.
1: Tak pro dnešek to bude asi komplikované. Každopádně do třetice. Dobrý den, slyšíme se.
4: Dobrý den.
1: Halo, halo.
4: Ano, slyšíte.
1: Ano, slyšíme se. Kdo volá?
4: Donko, telefon.
1: Tak teď už je to asi jasné. Víte, kde najdete památník Žvirko a Vigury?
4: Terlicko.
1: Na potřetí, ale přesto opravdu vyhráváte balíček Českého rozhlasu Ostrava, já vám blahopřeju. No a až pojedete někdy kolem Těrlicka, tak se nezapomeňte u památníčku zastavit. Nebo když pojedete do Polska, tak si vzpomeňte, protože není v Polsku město, kde by neměli minimálně ulici nebo náměstí pojmenovanou po Žvirko a Vigurovi. Tak blahopřeju a zůstaňte na telefonu.
4: Děkuji moc krát, nashledanou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude Oldřich Novák, muž, který si vybral profesní dráhu v armádě. Má za sebou několik zahraničních misí a teď pomáhá válečným veteránům. I o tom bude vyprávět v rozhovoru, který připravuje Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz máme v našem vysílání pro dnešek za sebou. Netušil jsem, že tahle otázka může být až tak záludná, že to vyjde opravdu až na potřetí. No nicméně uvidíme zítra po 10. hodině, protože i na zítřek mám pro vás připravenou jednu kvízovou otázku. No a docela zajímavá zpráva přišla z Ostrava Info. Dneska, pokud máte zájem, tak v 17 hodin se můžete zúčastnit komentované prohlídky centrem Ostravy na téma po stopách židovské historie. Přestože Ostrava nemá své samostatné židovské město ani čtvrť, tak centrum města je velmi bohatou mapou různých příběhů, které nám připomínají místní ostravskou židovskou historii. Provázet budou průvodci z Ostrava Info, z Visit Ostrava, a pokud se chcete zúčastnit, tak stačí, když v 17 hodin přijdete na ostravské Masarykovo náměstí na sraz. Další rozhlasové pozvánky a kulturní tipy vám dodám za chvilku. Teď ale Karel Zich.

0: Sliboval jsem rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a tak jsou tady. Ta první nás zavede opět do centra Ostravy. Léto plné hudby 2026, to je pozvánka na dnešní koncert dvojice Alan Grézel a Palo Novák, kteří vystupují jako flamenco duo. Koncert se koná v Ostravském domě umění v centru města a začíná v 18 hodin. Další pozvánka už je do Beskyd, výstava zájmové umělecké činnosti v Beskydech, tak to je pozvánka do sálu základní školy v Ostravici. Tvorbu regionálních umělců si tam můžete prohlédnout ještě do této soboty. No a do třetice zamíříme do Poodří, sportovní hřiště, hřiště sportovního centra ve Studence. To je místo, kde v 16 hodin začne představení ostravského divadelka Smíšek. Veselé loutkové představení s názvem Vesmírná pohádka určitě potěší hlavně děti. Tak nezapomeňte, hřiště sportovního centra ve Studence v 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava, písni

10 hodin 35 minut, tohle je dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V Horní Lomné upravili studánku. Upravili okolí studánky pod kostelem. Pro vodu z pramene Panny Marie Lurdské tam chodí místní i lidé zdaleka. Kromě toho radnice postavila i další přístřešky a atrakce pro turisty. Za malou chvíli se do Horní Lomné podíváme.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, před námi je reportáž z Jablunkovska. V Horní Lomné v Beskydech čekají na turisty novinky. Obec tam postavila nové přístřešky, kde si mohou cyklisté i chodci odpočinout. Opravené je i okolí studánky v centru obce. Pro léčivou vodu sem jezdí lidé z širokého okolí a i z dalekých měst.
1: My už jsme tady asi po čtvrté. Padá to pěkně.
2: No, máme už natankované domů.
3: A kolik toho vezete?
2: No, 20 litrů.
4: Pan Roman sem přijel znovu i se svou rodinou. Do studánky pod kostelem pro vodu z pramene Panny Marie Lurdské chodí i místní. Vznikl tady nový přístřešek, říká nezávislý starosta Kamil Kavulok.
5: Ta studánka se přemisťovala. Byla blíž tady Panny Marie Lurdské, kterou tady můžeme vidět před náma. Tak jsme ji přemístili kousek níž jen kvůli tomu, aby se to i lépe nabíralo, protože nabíralo se ze země, teďka se nabírá nad zemí. Využili jsme toho spádu tady v tom kopci.
4: Podél říčky Lomná vede turistická trasa a cyklostezka. Obec tady postavila dva nové přístřešky. Přibylo 6 tabulí s turistickými mapami a taky několik fotopointů. Pokračuje Kamil Kavulok.
5: Ty lavičky, fotopointy jsou ve tvaru H jako horní, pod tím je nápis Lomná, aby jsme spojovali údolí Lomné i s Dolní Lomnou vlastně. A je tam taková vlnka, která znázorňuje řeku Lomnou, vlnu té naší řeky tady v Horní Lomné.
4: Níže po proudu na břehu stojí i nové dětské hřiště a taky Yoga Point. Jde o speciální dřevěný přístřešek pár metrů od řeky, který je uspůsobený pro lidi, kteří cvičí jógu. Na dřevě je i předělaná cedule s ukázkou cviků. Na 4 místech v obci nechala radnice postavit elektronické interaktivní kiosky.
5: A je to určené přímo pro turisty, kteří tady navštíví obec, ať ví, kde se mají ubytovat, kam si mají zajít na dobré jídlo, protože tady máme těch 7 hotelů, penzionů, takže když jsme ji nafotili obec z výšky různě a tohle to bude kompletně doplněné teďka do konce července, ale ty kiosky už tady jsou.
4: Novinkou jsou i 10 vzdělávacích cedulí na místní naučné stezce. Z Horní Lomné Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Telhem, tak tohle je slavný duet Celine Dion a Barbra Streisand. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za 10 minut bude 11 hodin. No a už za malou chvíli hned po další písničce, konkrétně kapely Nightwork, tady bude Artur Kubica a Dvakrát měř a jednou řeš. Náš rozhlasový Kutila Zahradník se tentokrát zaměří na moly v šatníku.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Objevují se vám doma moly, nepřátelé vašeho oblečení? Pokud máte pocit, že se vám do vašeho krásného úpletu pustili, pak ho vyperte v jemném tekutém pracím prostředku na vlnu, nechte uschnout a potom vložte na pár dní do mrazničky. Pokud tam zůstaly někde molí vajíčka, tak je jasné, že zahynou. Pokud vám chemická čistírna nabídne impregnaci proti molům, pak je dobré to odmítnout. Impregnace působí jen dočasně a po měsíci je to molům v celku úplně jedno. Lepším způsobem je uskladnit choulostivé, vlněné a hedvábné kusy oblečení ve speciálním obalu, který se dá neprodyšně uzavřít. Oděvy můžete také uložit do vzduchotěsných krabic a použít některé éterické oleje, které na moly působí jako silný repelent. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Chorvatsku se dnes setkají zástupci Českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů. Na sídlišti Papírenská v Paskově přibude zeleň i parkovací místa. Baník Ostrava chce do nové sezóny zlepšit komunikaci s fanoušky. Dnes bude poměrně oblačno, večer až zataženo a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam v polovině června zemřeli 4 Češi. Podle serveru iRozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nehody nové informace.
4: Chorvatské úřady přizvaly České ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: V Paskově začala revitalizace sídliště Papírenská. Tamní obyvatelé se dlouhodobě potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Po dokončení na sídlišti zaparkuje asi 150 aut. Město chce zmodernizovat i zastaralé veřejné plochy.
5: Na sídlišti porostou nové živé ploty, keře a květnaté louky. Většina zpevněných ploch bude z propustné dlažby. Staré lavičky a odpadkové koše nahradí nové. Modernější budou i místa pro kontejnery na odpad a veřejné osvětlení. Vše má být hotovo v únoru příštího roku. Z Paskova František Kuča, Český rozhlas.
2: Vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně nadále monitorují drony vybavené termokamerou. Jejich cílem je odhalit případná místa se zvýšenou teplotou. V úterý přestali hasiči, kteří u požáru zasahují 14. dnem torzo částečně zříceného objektu a sotiny polévat vodou. Likvidace požáru však zatím ohlášena nebyla, řekla dnes mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Na místě je jedna jednotka hasičů plus dronová služba a provádí se monitoring místa požáru. Podle toho se budou vyhodnocovat další kroky.
3: Sport.
2: Fotbaloví fanoušci Baníku Ostrava si v minulé nepovedené sezóně stěžovali často na špatnou komunikaci klubu ohledně přestupů či výměn trenérů. Nový výkonný ředitel klubu Matěj Šturala při tradičním předsezónním setkání s fanoušky řekl, že chce tuto slabinu napravit.
6: Rozhodně chceme na tom postavit, jsme i domluvení se sportovním úsekem, že věci chceme mnohem víc komunikovat. Chceme komunikovat hlavně pravdivě, což doteď jsme dělali i tak, ale neříkám, že jsme všechny informace mohli říct. Samozřejmě jsme v tom jakoby značně omezení, jak angetama. Tak co se týká těch smluv, tak prostě všechno nejde komentovat, ale budeme se snažit těm lidem prostě donést ty informace co nejdřív, jakmile to bude možné.
3: Počasí.
2: Dopoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku malou oblačnost, odpoledne pak bude většinou oblačno, večer až zataženo. Výjimečně se vyskytnou také přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na horách naměříme okolo 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz je v tuto chvíli v kraji bez vážných komplikací, ale v Karviné je uzavřena část ulice Komorní. Uzavírka potrvá do 26. července, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte ji na linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 11. hodině ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Lucie Kociánová se pro tuto chvíli rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Další zprávy už vám nabídne Lenka Blažejová, a to v pravé poledne. Je středa po 11. a to znamená, že na našem programu je host Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli vám představíme Oldřicha Nováka, který dlouhá léta strávil v armádě a dnes pracuje pro agenturu pomáhajícím válečným veteránům. K mikrofonu si ho pozvala Kateřina Huberová a my vám tenhle ten rozhovor nabídneme za malou chvíli. Ještě předtím ale Nazaret a taky třeba Karel Gott. Tak tedy krásné dobré dopoledne vám přeje Vladimír Šmehlík.
1: Český rozhlas Ostrava, písně.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Musím říct, že mám takové jako velmi zvláštní chvění, když se dívám na mého dnešního hosta, protože přišel ve velmi sošné, slušivé vojenské uniformě, z čehož vyplývá, že je to člověk, který svůj život upsal v kariéře vojáka, ale to je můj velmi laický náhled na věc. Ráda vám představím pana kapitána Oldřicha Nováka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Voják z povolání?
2: Ano.
1: A jak se to přihodí?
2: Já v mládí jsem byl takový akční, že? Takže člověka baví jako sportovat, bojové sporty, všechno. No a tak nějak mě to nasměřovalo prostě do té armády.
1: Přes bojové sporty do armády.
2: Ano, ano.
1: Pamatuju si ty kluky, že na vojáky si hráli. Hry a pak ještě na hokej a na fotbal, to je jasný. To, že se z toho stane ale potom něco, čemu se člověk upíše, protože když se stanete fakt profesionálním vojákem, tak se upisujete. A teď čemu všemu, zkuste mi vysvětlit.
2: No je to prostě takové zvláštní. Jo? Člověk jako do té armády vstoupí s nějakýma představama. Samozřejmě ty představy jsou daleké té realitě, jak to vůbec chodí. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že já jsem jako v mládí hodně sportoval a dělal ty bojové sporty, takže jsem se pohyboval v komunitě takových v vozovkách akčních lidí. A jeden kolega mi, který už v armádě byl, tak jak jsme se jednou potkali, tak mi začal vyprávět, jaké to tam je skvělé, jak se cvičí, jak se trénuje, sportuje, střílí, prostě ta taktika bojová, všechno, jaké to je prostě akční a teďkom, že se jezdí do těch zahraničních operací, kde člověk získá ty bojové zkušenosti a všechno, tak jsem říkal, jo, tak proč tam nejsem? Tak to musím zkusit. No, takže jsem jednoho dne šel na rekrutační pracoviště, tam se to vyřídilo, šel jsem na výběrové řízení tehdy do Bechyně. No a v roce 2003, prvního, nebo druhým, myslím, že to bylo 2003, jsem nastoupil do tábora 4. brigádě rychlou nasazení. To pamatuju jak dneska, jak jsem seděl v té Felici na tom parkovišti a teď jsem koukal, sněžilo, byly opravdu velké vločky a teď jsem viděl toho dozorčího, jak stál na bráně, červený baret na hlavě a jsem říkal, tyjo, zabiják, tak tam jdu k ním. No a tak jsem začal.
1: Co jste říkal, rychlého nasazení?
2: 4. brigáda rychlého nasazení.
1: Co znamená rychlé nasazení?
2: V armádě jsou dvě brigády, 4. brigáda rychlého nasazení a 7. mechanizovaná brigáda. Mm-hmm. No a ta 4. brigáda rychlého nasazení, to znamená, že má nějakou reakční schopnost.
1: Já takhle. Takže jako rychlou reakční schopnost předpokládám.
2: No rychlou, ale vzhledem k tomu, že to je brigáda, tak je to v rámci dnů, jo? Mm-hmm. Že to není jak třeba útvar rychlou nasazení u policie, kteří...
1: Čili teď hned.
2: No, takže takhle.
1: A vy jste byl na normální vojně, nebo ne?
2: Ano, byl jsem samozřejmě.
1: A tam vás to bavilo, jo?
2: Ne, tam mě to nebavilo a právě ta profesionální armáda se od té, tomu říkalo základní vojenské služby, jako strašně hodně liší, jo? Protože kolikrát, jak byla ta základní vojenská služba, tak tam člověk hrabal listí, chodil do kuchyně, škrabat brambory, čistil boty samozřejmě, tak to musíme čistit i taky, musíme být pořád čistí, ale dělá spoustu těch věcí prostě jenom takové, aby člověk něco dělal. Jo, určitě já jsem byl v Opavě, jsem sloužil jako na základní vojenské službě, takže určitě to bylo někde jiné na nějakých bojových útvarech, jo, určitě to tam jako ta základní vojenská služba probíhala jinak, ale vesměs to bylo trošku, nebo hodně se to liší proti té profesionální armádě, která je teďkom, kdy se člověk opravdu specializuje na tu svoji funkci, kterou má. Připravuje se prostě na to bojové nasazení pořád.
1: S tím vědomím, že se opravdu může stát, že najednou bude povolán do něčeho, co je doopravdy, co je válka, kde jde o život.
2: Tak samozřejmě, s tím jako každý voják počítá do toho. To je samozřejmá věc, no.
1: Mluvíte o tom jako o svačince, ale jako pro nás lidi zvenku je to samozřejmě obdivuhodné. hůř uchopitelné. A ještě jedna věc, kterou jsem nedodala a kvůli tomu jsem si vás vlastně pozvala, protože vy v rámci toho, co všechno máte za sebou, tak teď to velmi zjednoduším a vy mi to posléze vysvětlíte, se vlastně staráte poměrně dost aktivně o válečné veterány. Tak tohle to je taky jedno z velkých témat, které se týkají dnešního mého hosta a to je pan kapitán Oldřich Novák.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, dnes se pohybujeme opravdu ve velmi zvláštním světě, pro nás holky rozhodně, ačkoliv samozřejmě ani holky nejsou výjimkou v armádě. To je prostředí, ze kterého přišel můj dnešní host, kapitán Oldřich Novák. Vy jste se určitě sám ocitnul v těch situacích, které prostě můžou být za hranou. Kdybych chtěla konkrétně vědět, s čím vším máte zkušenost, tak s čím vším?
1: Já osobně byl na 3 zahraničních operacích, bylo to 2x v Kosovu a 1x v Afghánistánu. To Kosovo bylo poměrně proti tomu Afghánistánu samozřejmě klidnější, ale taky tam byly momenty, kdy prostě hrali zbraně svoji roli a bylo to nebezpečné, ale ten Afghánistán, to byla úplně jako jiná liga.
0: Myslím si, že sebe lepší simulace vlastně nedokáže toho člověka připravit na to, jaká je potom ta realita. Takže když jste se třeba ocitnul v tom Afghánistánu, co člověka udeří fakt, jakože to, že ho to překvapí?
1: Začnu trošku obsáhleji. V začátku samozřejmě ten člověk se připravuje na tu ostrou bojovou akci. Tomu se říká bojové drily. Člověk to prostě musí dostat tak nějak pod kůži, jsou prostě nacvičené signály, metody, všechno, jak se má dělat. V případě jakéhokoliv jako problému člověk se připravuje skoro na všechno. Mm-hmm. Když už potom přijde prostě na věc, tak v uvozovkách přestane přemýšlet. Plně se soustředí prostě na to, aby zvládnul ten úkol, aby zvládnul tu situaci. Potom třeba to nebezpečí, které vyplynulo z té situace, dojde až následně, třeba za několik dnů, jo, že si řekne, tyjo, tak to bylo o fous.
0: A
1: jo,
0: co se stane potom, pardon, když si to člověk uvědomí i s tím odstupem, tak rozsype se potom zpětně?
1: No samozřejmě, jak kdo. Vojáci jsou všichni jako takový hrdí, a nic z nás nebolí, jsme mladí, krásní, zdraví, nesmrtelní, jo? Mm-hmm. Ale jako tak to samozřejmě není. Co se týká toho Afghánistánu, jsem přiletěl do Kandaháru na letiště a koaliční partneři tam měli svoje tábory, svoje zázemí, tak tam všude a ráno se jelo na snídani, všude vlály ty vlajky těch koaličních jednotek, které tam byly. No a člověk, jak jel už na oběd potom, tak byly vlajky na půl žerdí. A tak si člověk říkal, tyhle, tak to asi opravdu nebude jako prdel. Jo?
0: Rozumím.
1: No a člověk si to uvědomí opravdu ostře, reálně, až to vidí prostě jako
0: tváří v tvář.
1: Tváří v tvář, ano, přesně tak.
0: A zažil jste tváří v tvář to, že vám odešel někdo z toho blízkého okolí?
1: No, naštěstí to nebyli úplně z blízkého okolí jako spolubojovníci nebo kamarádi, ale byli to kluci z americké armády, kteří s náma sloužili na předsunuté základně, kde jsme byli asi 14 dnů a během té doby při jedné operaci zemřelo 5 amerických vojáků.
0: Já si zkouším představovat ještě tu situaci. Vy nemůžete najednou se zastavit a procházet si nějakým smutkem, truchlením a podobně. A nebo jo, je tam na to tenhle prostor. Když se tohle stane, jak člověk zpracovává tohle? Za pochodu, jestli je to za pochodu.
1: Česká armáda měla ztráty v misích. Já jsem působil v jednotce, která nebyla moc velká, a těch amerických vojáků tam bylo poměrně málo, protože to byla taková speciální operace. No a jak jich 5 zemřelo, tak to bylo opravdu samozřejmě dopad. Člověk, když viděl potom, jak se jim balí věci, jak se přichystávají prostě na odlet ty věci, vidí v té posilovně, která tam byla, jejich fotky a jak tam měli nějakou soutěž, tak si to uvědomí, tak samozřejmě to nějaký dopad má, ale člověk si to tak nějak nepřipouští a musí si plnit prostě ty úkoly, proč tam je. I když člověk prochází intenzivním výcvikem, prostě přípravou a potom ještě do té mise je intenzivní výcvik, tak prostě když nastane ta reálná situace, tak se může stát, že ten člověk tak nějak zamrzne.
0: Zamrzne. Co znamená být válečný veterán?
1: My máme i druhoválečné veterány ještě v České republice. V současné době je jich zhruba 38, nebo je 38. V Moravskoslezském kraji 6 druhoválečných veteránů. Měli jsme 7, ale před 2 dny zemřela jedna paní Fotíková, druhoválečná veteránka. A ten nejstarší je pan plukovník Ihnatík, který měl letos 104 let. No a pak ti novodobí váleční veteráni, kterých v České republice je přes 16,5 tisíce. Když se řekne veterán, válečný veterán, s tímhle statusem se člověk může v uvozovkách pyšnit podle zákona 172.002 sbírky, který přesně stanovuje, co ten člověk nebo ten voják musí mít za sebou, aby se mohl stát válečným veteránem. Musí být nasazen nepřetržitě 90 dnů v místě nějakého bojového konfliktu nebo v místě nějaké zhoršené bezpečnostní situace, anebo to jsou třeba mise v Afghánistánu, v Mali, nebo musí být nasazen v zahraničních operacích, které jsou v současné době v Pobaltí, v Lotyšsku, v Litvě, tak tam musí strávit celkem 360 dnů v kuse.
0: Já jsem ráda, že tady mám člověka, který tomu rozumí úplně nejlépe, a to je můj dnešní host, pan kapitán Oldřich Novák.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: My se pohybujeme trošku mezi vojáky, těmi profesionálními, protože jeden takový se mnou sedí ve studiu. Mým hostem je dnes kapitán Oldřich Novák, muž, který a teďka jakým způsobem vlastně pečuje o válečné veterány, které jsme si definovali.
1: Já jsem samozřejmě taky válečný veterán, takže to jsou moji jako kamarádi, je to taková ta armádní rodina, jo, takže to je trošku i taková citová záležitost. Nicméně já v armádě sloužím 23-24 let a když jsem dostal nabídku pracovat na Ministerstvu obrany v agentuře pro podporu válečných veteránů, tak jsem prostě neváhal. Mi to dávalo velký smysl pečovat o válečné veterány a osoby blízké a svým způsobem o své kamarády a pomáhat jim, když se dostanou do nějakých nepříznivých situací.
0: Co například?
1: Dříve byla primárně péče o válečné veterány zaměřena na ty druhoválečné. Vzhledem k tomu, že těch druhoválečných ubývalo a přibylovalo těch novodobých válečných veteránů a těch problémů, které oni můžou mít, novodobí váleční veteráni už přicházejí do let, ale to není jenom s věkem. Poskytujeme péči a podporu nejen válečným veteránům, ale i jejím osobám blízkým, protože Ministerstvo obrany má za to, že tím, že vojáci byli nasazeni v zahraničních operacích, tak to mělo dopady i na ty osoby blízké, na ty jejich rodiny.
0: Vaše zkušenost spočívá v tom, že ti lidé mají ostych?
1: Možná, že se stydí. Každý to prožívá nějak jinak. Někdo se stydí, že je prostě válečný veterán, voják a nechce se nějak zhodit sám před sebou nebo před očima těch druhých, jo, protože on třeba byl mladý, třeba 10-20 let je nemocný, jo, má nějaký zdravotní problém, rodina se mu rozpadla, je třeba sám. A většinou to je tak, co já vím, náš sociální a státní systém je prostě dobře nastavený, jo, zdravotnictví, sociální to, ale člověk se musí v tom umět orientovat a musí v tom umět chodit. Ale on nemá rodinu, takže mu nemá nikdo poradit, sám na to nemá prostě kapacity, protože si to připadá, tyhle, co já budu dělat. A když přijde za náma, otevře se nám, tak my máme spoustu možností, jak tomu člověku pomoct.
0: Kdo je ten první, na koho ten člověk třeba může narazit? Přijdu, zaklepu nebo napíšu a?
1: My jsme právě ta agentura pro podporu válečných veteránů, která zastřešuje celou Českou republiku podle krajů. Jsme navázáni prostě na kaplany, psychologii, vojenské nemocnice, státní správu, samosprávu, co se týká sociálních odborů, charity, asociace občanských poraden, svaz dopravy a průmyslu, nebo jak se to jmenuje. Prostě máme velkou síť prostě možností, jak tomu člověku pomoct. My máme facebookové stránky nebo i internetové, kde prostě jsou ti kontaktní pracovníci. Buď přijedeme za ním, za tím člověkem, nebo může přijít za náma do komunitního centra, do Olomouce. Narazí na vozovkách vojáka, který prostě ví, co obnáší ten vojenský život. Pokud se mu ten člověk svěří, tak má prostě tu síť a může ho vyvést z toho jeho problému.
0: Člověk to zná jenom z filmu nebo z dokumentů, že takový návrat z nějaké zahraniční operace, kde člověk opravdu vidí ty hrozné věci, anebo může zažít. Takže je vlastně hrozně komplikovaný. Tak jaké to je potom vrátit se zpět do toho relativně velmi normálního, klidného života, tady s tou veškerou zkušeností nebo s tím, co tam člověk viděl, zažil. V čem spočívají třeba ta posttraumata, co se všechno děje v hlavě toho vojáka?
1: Vojáci jsou připravováni dnes a denně na plnění služebních povinností. Mají i psychologickou přípravu, mají zdravotní zabezpečení, psychologické vyšetření, předmisy, pomisy, ale i přesto problémy se některé můžou projevit až následkem nebo za nějakou delší dobu. Ale neznamená, že to má přímo třeba souvislost s tím nasazením, i když někdy to samozřejmě má, protože mnohdy se stávalo to, že prostě ta rodina nevydržela. Ten voják byl nasazen 6 měsíců někde v Afghánistánu, 6 měsíců nebyl doma, no a ta rodina to třeba vydržela jednou, vydržela to dvakrát, po třetí někde nebo po čtvrté, tak ta rodina se rozpadla. To je souběh všech těch věcí, které potom mají nějaký vliv na toho válečného veterána a každý se s tím vyrovná nějak. Moje rodina to tak nějak jako ustála. Já si vzpomínám na takový zvláštní příběh, když jsem byl zrovna v tom Afghánistánu, tak jsme si mohli zavolat domů. Volal jsem manželce a byl tam syn a řešil jsem prostě z Afghánistánu to, že si syn nechce mazat prst prostě mastí, protože měl nějaký exém a on si to nechtěl mazat, protože mu to nefunguje jako hned. Tak já jsem mu říkal, Lukášku, ale musíš si mazat ten prst, mazej si ten prst. No a v ten moment byla napadená základna, začalo to tam bouchat. tak já jsem, no musím končit, jo, zavolám, tak jsem to položil, tak jsem řešil prostě takovou banalitu prostě z té mise. No a potom, když se člověk vrátí, tak v vozovkách se zase ta rodina musí třeba zžívat, protože když pak přijede, to se nedá skoro jako ani popsat.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Ostrava. Já si dnes povídám s panem kapitánem Oldřichem Novákem, profesionálním vojákem, který se navíc ještě v rámci, a je to v rámci vaší práce, stará o válečné veterány? Nebo to je něco, co je navíc?
1: To je teď můj primární úkol, poskytovat péči a podporu válečným veteránům a osobám blízkým.
0: Když vy máte vlastně zkušenost s tím, jak ta válka může vypadat naprosto zblízka, to, že jste si na ní sáhnul, jak člověk vnímá to, že svět je teď takový trošku nablblej? S touhletou zkušeností jste obezřetnější nebo máte obavy z toho, že by se vážně mohlo něco přiblížit i k nám?
1: No samozřejmě, že to vnímám, co se děje všude okolo. Mě to mrzí, protože vím, jaké to jsou špatné, hrozné věci, co všechno se stane. Tak nějak doufám, že prostě ten svět jednou dostane rozum a už se poučí prostě z těch chyb, protože tolik lidí, kolik umře, je to prostě hrozné.
0: Byl byste někdy sám v situaci, kdy jste se fakt bál?
1: My vždycky říkám s úsměvem, strach a peníze jsem nikdy neměl.
0: Tomu nevěřím.
1: No, ne, když se podívám jako zpětně na ty události, které jsem zažil v těch zahraničních operacích, tak si uvědomuji jednu věc, že v ten moment jsem prostě strach neměl. V ten moment jsem ten strach neměl. Ale když jsem si za pár dnů uvědomil, že opravdu šlo o tom jenom být na blbým místě v nepravý čas, nebo prostě, že to mnohdy bylo jenom fakt jako o tom štěstí, tak ne strach, ale takový zvláštní pocit. Ale člověk nemyslí třeba jako na sebe, že by se stalo něco mně osobně, ale myslí v tu chvíli na tu rodinu, jako na ty blízké. Jaké by to mělo dopad na tu rodinu, ne na sebe.
0: A ještě bych chtěla porozumět vlastně tomu společenství. Horda chlapů, prostě vycvičených na kde jakou situaci, ověšena zbraněmi, nasazená do nějaké situace, která fakt jako může nedopadnout. Takže se spoléhá jeden na druhého. Co to je za společenství? Jak byste popsal tady tohleto, to soužití? Máte hůzíku, že?
1: Jo, úplně, no. Jak vy mi to takhle jako říkáte, tak člověk nad tím začíná jako takhle přemýšlet, že?
0: No.
1: Samozřejmě, ano, jako to prostě to jsou v těch zahraničních operacích, v těch misích a na tom výcviku a hlavně, když se člověk dostane do nějakých fakt situací s těma kamarádama, že jde o život jejich, můj, tak to je prostě takové. To je pouto, které prostě se nedá popsat. Jo? Určitě to znají třeba hasiči nebo policisté, jo? Ale prostě je to něco, to je prostě kamarádství na celý život. Jo? Vy se s tím člověkem nevidíte 10 let, 20 let, ale když se potkáte, tak prostě vidíte tu upřímnou radost, že jeden druhého prostě
0: jakoby
1: potkal.
0: To bylo včera.
1: A povídáte si, jak kdybyste se vůbec neviděli a je to prostě perfektní.
0: Brečí voják někdy?
1: No, ne, že by tekly slzy, to ne, ale člověk tak jako uvnitř někdy jako si tak jako nějak, jako je samozřejmě je to jenom člověk, jo, nebudu hrát nějakou tvrďáka, že prostě i ten voják má samozřejmě city duši, jo, že prostě je to člověk, takže každý to prožívá nějak jinak, jako vyloženě, nebo jako jestli jsem brečil při jaké situaci, nebo...
0: Jestli jsou situace, kde se voják rozbrečí.
1: Možná když přijde o nějakého jako úplně kamaráda z jednotky, což se mi naštěstí nestalo, tak věřím, že určitě ta slza ukápne, protože to je prostě normální. Mm-hmm. A já si myslím, že to je i dobře.
0: To je přesně, no. Jaký máte ventil?
1: Můj ventil je sport.
0: Takže zase jo. Si dát do těla.
1: Ano.
0: Strašně rychle běží s vámi čas. Člověk by ještě potřeboval znát tolik věcí, když si s váma sedne a popovídá si. Tak věřím, že někdy příště ještě navážeme na to všechno. Kdybyste teď měl vyslovit nějaké přání, co by to bylo?
1: Je to takové, jako možná to bude znít směšně, ale když se někdo zeptá, co si přeješ, tak já vždycky říkám světový mír. Mm-hmm. Jo, jako je to...
0: Já si myslím, že z vašich úst to má úplně jinou váhu.
1: Jo, je, no.
0: Takže tohle. Moc nám to přeju. A vám nějaké bonusové přání jenom pro vás?
1: Jenom pro mě. Já v současné době...

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Takový byl dnešní host. Dalšího hosta vám nabídneme zase v pátek. V tom pátečním pořadu se podíváme do ostravského domova Čujkovova, který teď oslavil 55 let od svého fungování. Zajímavou a neobvyklou historii i současnost tohoto zařízení, jehož součástí je třeba i solná komora, parádní pokoj nebo relaxační místnost s prvky smyslové simulace, přiblíží ředitelka domova Gabriela Rumíšková v pátečním rozhovoru host Českého rozhlasu Ostrava s Ivou Piskalovou.
1: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude rockový zpěvák, kytarista, skladatel a hudební producent Robert Kodym.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Firma OKD bude dál pečovat o sítě a rozvody v okolí dolu ČSM. V Píšti na Hlučínsku přibyla nová stání pro karavany. Fanoušci Baníku Ostrava si přejí do nové sezony lepší komunikaci klubu. Zítra bude v našem kraji hodně oblačnosti i hodně přeháněk a teploty do 23 stupňů. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Společnost OKD se bude i v dalších letech starat o páteřní sítě v okolí dolu ČSM i po dokončení likvidace šachty po roce 2028. Potvrdil to nový generální ředitel OKD Martin Janaj. Souvisí to podle něj s tím, že terén se může stále pohybovat v reakci na těžbu v podzemí. Už ale ne tak výrazně jako dřív.
2: Musíme neustále zajišťovat sítě, které tady jsou. Železniční koridor, jsou tady silnice, páteřní plynovody, vodovody. S pitnou vodou a to všechno my zajišťujeme, aby fungovali dál. A ten pokles terénu bude 5 let po ukončení těžby.
0: Dopravci letos za prvních 6 měsíců v Česku na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. Je to o téměř 6% více než za stejné období v loni. Více než polovinu vybrané částky od začátku roku zaplatili zahraniční dopravci. Většinou za jízdu po dálnicích, říká Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll.
3: Nejvíce nákladních vozidel evidoval CzechToll v prvním pololetí na dálnici D1 u Modletic. V každém směru zde projelo během 6 měsíců přibližně 1,5 milionu nákladních vozidel. Druhý nejvytíženější úsek je také na dálnici D1, a to mezi exity Brno Centrum a Brno Jih.
0: V Píšti na Hlučínsku je otevřené nové stání pro karavany, takzvaný Štelplac. Na ploše u tamního koupaliště a sportovního areálu je místo pro 8 karavanů. Investice za více než 2 miliony korun má podle tamní radnice podpořit cestovní ruch a zvýšit návštěvnost koupaliště.
1: Sport.
0: Fotbaloví fanoušci Baníku Ostrava byli v minulé nepovedené sezóně hodně nespokojení s komunikací klubu ohledně přestupů i výměn trenérů. Klub chce informovanost fanoušků vylepšit. Takto si při úterním setkání vedení klubu s fanoušky na Bazalech stěžoval pan Petr.
4: Celé ty roky jsme byli zvyklí od roku 2015, kde vlastně v Bacovrově ten Baník koupil. Nějakou určitou zpětnou vazbu, vždycky vlastně každý rok se chodilo do restaurace Padlavé v Porubě, kde nějakým způsobem veškeré ty otázky, co jsme měli, tak jsme prostě s tím majitelem jsme vlastně probrali. A teďka za poslední rok prostě z ničeho nic, nevím proč, najednou vlastně v rámci toho vedení a tak s náma nebylo vůbec hovořeno.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno s přeháňkami a teplotami 14 až 10 stupňů. Zítra pak bude velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo s občasným deštěm. Výjimečně se zítra v regionu objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách 11 až 15 a vítr bude mírný jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Část ulice Horní ve Frenštátě pod Radhoštěm je uzavřená, probíhají tam dál práce na inženýrských sítích. Uzavírka potrvá do 27. července, tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty popolední, slyšeli jste Lenku Blažejovou a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Lenka tady s vámi bude až do večera a každou hodinu vás bude informovat nejen o tom, co se děje na severní Moravě a ve Slezsku. Za malou chvíli už na našich vlnách rádiových začíná pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Připravena je hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Máte tedy přání, tak neváhejte a začněte vytáčet telefonní linku 596 11 22 66. A pokud znáte nějakou Magdalénu, Magdu, Magdičku, Majdu, tak ji nezapomeňte popřát, protože holky dnes 22. července mají svůj svátek. Krásné poledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak teda vítejte, začíná jediný rozhlasový pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. No a my dneska začínáme s paní Aničkou, takže přepojuju do studia. Hať, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím do Moravy, do Slezska a Hvana Vladimíra v rozhlase, kteří všichni rádi ho poslouchají. A já nejraději, já se přiznám, opravdu písničku mu posílám a taky moji asistence. Dneska jsme byli nakupovat, koupili jsme výborně a malo jsme utratěni. A to je hlavní. Písničku taky posílám. Všem doma je svátek, narozeniny a něco hezkého oslavuji. Písničku posílám do Moravy i do Slezska. Panu Vladimírovi, no děkuju a nasledanou.
1: A já děkuju za zavolání a budu se těšit, Aničko, zase na příště. Mějte se hezky a pozdravujte slečnu asistentku.
2: Děkuju, vám taky pozdravuje.
3: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Lucie Bílá a Petr Habka. Dívám se, dívám v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Za další písničkou teď zamíříme na Vítkovsko, míříme na Náhorní plošinu, míříme do Leskovce, kde nás čeká paní Broňka. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou vás děkuji za milé přivítání. Pozdravuji vás i vaše kolegy a celou rozhlasovou rodinku a všem přeji příjemný poslech. Dnešní hudební dárek bych chtěla poslat paní Aničce Grigerové do Vávrovic, Aničce Palachové do Hlučina, Aničce Budíkové do Lesních Albrechtic, Aničce Vojvodíkové a Mechanické z Kručovic, všem Aničkám z Leskovce a všem Aničkám, které volají do rozhlasu. Přeji vám, milé Aničky, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, hodně Božího požehnání, radosti a hodně, hodně všeho dobrého. Přeje vám Broňka s rodinou. A tento pozdrav bych chtěla také vyřídit paní Aničce všem, které posílají pozdravy do rozhlasu. Vám děkuji za příjemné přivítání. Pardon, hezký poslech. A přeji vám hezký zbytek dne.
0: Já vám taky přeju krásný den, paní Broňko. Děkuju, mějte se moc hezké a zase se brzy ozvěte, naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A my míříme s naším vysíláním a s hudební poštou za další písničkou. Teďka míříme mezi Kazničov a Ondřejník do údolí, kde leží Kozlovice. Právě tam nás totiž čeká paní Anna. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím celý Ostravský rozhlas a všechny posluchače tohoto oblíbeného pořadu. V pondělí oslavila moje kamarádka paní Jarmila Žáčková krásných 85 let. Milá Jarko, tomu krásnému výročí ti přeji hodně štěstí, pevné zdraví, radosti z dětí, vnoučat a pravnoučat a do dalších dnů ti přeji samé sluníčkem prozařené ranka, přeje Kocianova Anka. Vám, pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a někdy snad nashledanou.
1: Budu se těšit, krásně se vám to rýmuje, paní Ano. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Kateřina Pohludková z kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych se jí mimo jiné zeptala, co je za zvýšeným výskytem hospitalizovaných starších lidí s diagnostikovaným záškrtem, kde se vlastně můžeme nakazit a jak rizikové je toto onemocnění třeba právě pro seniory.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: 12 hodin 25 minut míříme do Havířova za další písničkou dnešní hudební pošty. Na telefonní lince je paní Monika. Dobrý den přeju.
3: Pěkný dobrý den, moje Ostravěnko písničková. A mám vám velkou prosbu, jestli byste mi zahrali písničku pro moji Magdalenku. Dneska je Magdy a moje nevěsta má svátek. A taktěž má i velké narozeniny její vnučka Adriánka Sikorová. A to je moje i pravnučka. Půjde do školy už letos. Takže se jí čeká velký životní den. A tak jim přeji celé léto, do konce léta hodně štěstí, zdraví a si užijí slunný dnu a veselosti. A zdraví babička Monika.
2: Krásné přání, mějte se hezky a zdravíme do Havířova.

0: Tak tohle byl Václav Neckář v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Je středa 22. července. Byli jsme před chvílí v Havířově, no a v tomto druhém největším městě našeho kraje zůstaneme i teďka. Volá nám odtama paní Broňka. Dobrý den přeju.
1: No, dobrý den. Zdravím vás v rozhlase a posluchače. Dnes bych chtěla nechat zahrát kamarádce Aničce Slivové z Havířova Dolních Daty, která dnes slaví krásných 78 let. Aničko, přeji ti hodně zdraví, štěstí a pohody. Také ti přeji k jmeninám, které budeš mít 25.7. Sedni si a poslechni si písničku. To ti přeje Broňka z Havířova.
0: A my také přejeme všechno dobré. Mějte se krásně, paní Broňko, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme za další písničkou. Tentokrát se podíváme do Frýdku, protože nás tam čeká paní Věra. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, já vás zdravím a zdravím Radio Ostrava a posluchače. Tady tu písničku zítra má narozeniny paní Hanka z Místku. Milá Hanko, my ti přejedeme s Petrem hodně štěstí, pohody, lásky a hlavně to zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání. To ti přeje ze srdce Věrka s Petrem z Frýdku. A ještě bych chtěla Anice Kuchlové k svátku nedělně Aničky budou. Milá Aničko, já ti taky přeju všecko nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohodu a hlavně té lásky a hodně zdraví, zdraví, zdraví a božího požehnání. To ti přeje ze srdce Věrka s Petrem z Frýdku. A pozdravuju celou ostravskou rodinku. Já vám děkuji, pane Vladimíre, a naschledanou.
1: Rádo se stalo a hezký den do Frýdku, paní Věrko.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A vracíme se v našem vysílání za písničkami, které dělají radost. Míříme do Ostravy Zábřehu. Odtama nám volá paní Milada. Dobrý den přeju.
2: Dobrý den, pane Vladimíre. Zdravím vás a všechny posluchače Ostravského rádia. Zaprvé mi prosím dovolte, aby se omluvila a napravila to, co mě moc trápí. Před časem jsem nechala zahrát paní Evičce Těžké a na závěr jsem chtěla říct slovo bohatost a tak dále. A to slovo mi tak vypadlo, že jsem zůstala v takové nervozitě a řekla jsem místo toho takovou hloupost, která do naší krásné češtiny nepatří. Promiňte mi to, prosím. A nyní vás chci požádat o radostnější přání. Písničku, kterou jsem vybrala, Docela všední obyčejný den od paní Vlasty Průchové, bych chtěla poslat všem mým spolužákům z 8A na Chrukinově ulici v Ostravě Zábřehu. V tomto roce někteří již oslavili, jiní teprve oslaví 81. narozeniny. Všem vám přeji pevné zdraví, lásku svých blízkých a mnoho radostí z vnoučat či pravnoučat a také optimismus do dalších let. Přeji vám za čas, který jste mi věnoval, děkuji vám za čas, pane redaktore, který jste mi věnoval a přeji vám i všem posluchačům krásné letní dny. Posluchačka Milada.
1: Já vám také přeju, paní Milado, všechno dobré, mějte se hezky v Zábřehu, naslyšenou.

0: Hrad, Leskovec, Kozlovice, Havířov, Frýdek, Ostravský Zábřeh a ještě jsme nebyli s hudební poštou dneska v Bohumíně. A tak to teď napravíme. V Bohumíně nás totiž čeká paní Hilda. Dobrý den.
1: Dobrý den vám v rozhlase. Prosím vás, já bych chtěla, kdybyste mi zahráli. Zítra má syn 61 let a je velmi hodnej. Tak kdyby Jirka, a že mu přeje mamka, taťka a bratři a jeho vnoučatka, obě a manželka, aby byl zdravej a aby se mu pořád dařilo a ještě by byl s náma tady mnoho let. Tomu přejeme. A vám děkuji, pane redaktore, máte velmi příjemný hlas.
0: Paní Hildo, moc děkuji za zavolání.
1: Ano.
0: A oslavte ty narozeniny, mějte se krásně.
1: Ano. Jo, ano, prosím vás, ano. Mohla bych ještě aj to popřát.
0: Můžete, určitě.
1: V sobotu se mi vdává vnučka, takže jí to taky nechávám zahrát.
0: Tak to jo? Je krásné přání, tak se vám ano. To tak hezky sešlo, paní Hildo. Tak ano. Jo, vyřídíme ano. A posíláme písničku. Mějte se ano. Moc hezky.
1: Moc děkuju, nashledanou.
0: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jarek Nohavica uzavřel dnešní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava s datem 22. července. Doufám, že jste se příjemně bavili. Další hudební poštu vám nabídnu zase zítra v pravé poledne. Teď si dáme ještě hezkou písničku a potrénujeme trošku sleštinu s Evou Farnou. Potom Beatles a zprávy.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dětem z Bohumína se bude ve škole od září lépe dýchat. Základní škola Československé armády totiž prochází rekonstrukcí za 100 milionů korun. Podrobnosti prozradíme ve zprávách ve 13 hodin. Pro tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu v Ostravě loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den na Moravě a ve Slezsku. Budu se na vás těšit zase zítra.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Rekonstrukce za 100 milionů korun promění školu v Bohumíně. Velké Karlovice mají opravený most v údolí potoka Pluskovce. Roční dopravní omezení právě skončilo. V Jeseníkách se koná tábor pro děti, jejichž rodiče jsou ve vězení. Zítra bude v regionu hodně oblačnosti i přehánění teploty do 21 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová. Vítejte. Dětem z Bohumína se bude ve škole od září lépe dýchat. Základní škola Československé armády prochází rekonstrukcí za 100 milionů korun. Na nových oknech přibudou venkovní žaluzie, aby se tropické dny daly v budoucnu lépe přežít. Dělníci tam také namontují rekuperační jednotky, které budou ve třídách čistit vzduch. Upřesní to ředitel školy Adrian Kuder.
2: To pomůže samozřejmě i tomu čistšímu prostředí ve třídách, kdy filtry v jednotkách zachytí prach, pily, což určitě ocení alergici, ale samozřejmě i ostatní žáci. Dostaneme nové venkovní žaluzie, které určitě pomůžou v těch letních měsících zpříjemnit to klima v jednotlivých třídách.
0: Nový most za 29 milionů korun začal sloužit motoristům ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Nahradil původní most, který byl ve velmi špatném technickém stavu. Jde o most na silnici třetí třídy v údolí potoka Pluskovce. Podle šéfa ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislava Malého stavba a s ní spojená dopravní omezení trvaly rok.
3: Součástí stavby bylo odstranění starého mostu a následná výstavba nového. Ten je postaven jako monolitický železobetonový přímo pojížděný rám založený na mikropilotách. Na levé straně mostu je umístěn 2 metry široký chodník pro chodce.
0: Strop, krovy i omítky poutního chrámu svatého Jakuba a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé jsou v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozená. Správci objektu usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a oprava nejvíce poškozených míst, řekl to správce poutního místa Aleš Tománek. Kompletní rekonstrukce celého chrámu je odhadována na 120 milionů korun. Na andělském kempu v Jeseníkách tráví tento týden svůj volný čas 43 dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu. Pobyt pro ně pořádá zdarma Mezinárodní vězeňské společenství. Pokračuje vedoucí tábora Žaneta Dvořáčková.
4: Hlavním cílem je vlastně dopřát dětem nějaký příjemný čas, kde se můžou cítit znovu jako děti, kde nemusí řešit teďka žádné potíže, které třeba řeší doma. Děti samotný popisují, že je to pro ně úlevný. Vlastně sami děti říkají, že je pro ně strašně vzácný, když si s vrstevníkama můžou popovídat o tom, jaký to je, jak to prožívají, že v tom nejsou sami.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude v Moravskoslezském kraji oblačno s přeháňkami a s teplotami 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách 11 až 15 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici druhé třídy číslo 474 v Třinci dejte pozor, policie tam vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. Ke zranění tam nedošlo a provoz je částečně omezený, tak jeďte velmi opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Spolu založil dvě velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik, a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk. Ano. Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno, a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český Slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity. Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH. On byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přived Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně co to znamená? Jasnozřivý světlo. Je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, které se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů. A píseň musela být přejmenována na pár fíglů.
0: Ale šroby do hlavy jste...
1: To byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hrali jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo, spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana, takže se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde na to, jsem tam nebyla.
1: Ani tak nevypadáte, ale já si je pamatuju.
0: Tak, jste to někde popisoval, jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to byl asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébecha. A když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže ale, v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků, akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej, kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem mu spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit?

0: se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně, hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá kde, a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
1: Bečvárky? Říkám to správně.
0: Bečváry.
1: Bečváry.
0: A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadej ho melodie, harmonie a texty.
1: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakkoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
0: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
1: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
0: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
1: Rukama.
0: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo? Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
1: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže tý práce míň, ale i tý práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte? Nejbližší době. Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný to skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc
1: jo,
0: za něj děkuju.
1: A to já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju. Alex a host.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Velitelství pro operace České armády povede od srpna Jaroslav Míka. V Bělském lese v Ostravě přibylo další dětské hřiště. Samospráva Písečné na Jesenicku investovala do fotovoltaických elektráren. Zítra bude v našem kraji oblačno, místy čekáme přehánky a teploty do 21 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci slavnostně předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. Velitelství řídí vojenské operace v Česku i v zahraničí. Míka vyjmenoval hlavní priority, se kterými na post nastupuje.
4: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
3: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu. Zjistil to server iRozhlas.cz. Při srážce nedaleko Splitu v polovině června zemřeli 4 Češi z Moravskoslezského kraje. Chorvatské úřady ministerstvo k vyšetřování přizvali na žádost české strany. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. Na okraji Bělského lesa v Ostravě je otevřené nové dětské hřiště. Nahradilo původní areál pro děti, který sloužil také k dopravní výchově. Součástí nového hřiště je i venkovní posilovna a asfaltový okruh pro koloběžky, odrážedla a trojkolky.
5: Je to podle ostravského magistrátu další část postupné obnovy 160 hektarové rekreační oblasti. Kolem hřiště jsou také nové lavičky, odpadkové koše a dřevěná zvířata. Úpravy Bělského lesa dál pokračují, aktuálně v mokřadech pod ulicí k jezeru. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Vedení Písečné na Jesenicku nechalo umístit na budovu obecního úřadu a domu s pečovatelskými byty fotovoltaické panely. Investice vyšla na zhruba 4 miliony korun. Část nákladů pokryly dotace, uvedl to nezávislý starosta Jan Konečný.
6: Je fotovoltaické elektrárny, už jsou nainstalované, ale projekt ještě není úplně dokončený. Je to na budovách domů s pečovatelskými byty a na obecním úřadě. Byly dva důvody. Jeden, snažit se snížit náklady na spotřebu energii, ale zejména ten druhý důvod byl zajistit soběstačnost v případě nenadáhlých událostí výpadku proudu, tak aby hlavně obecní úřad mohl fungovat v těch krizových situacích.
2: Počasí.
3: Bude v Moravskoslezském kraji oblačno s přehánkami a teplotami 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude velká oblačnost s lokálními přehánkami nebo s občasným deštěm. Výjimečně se v regionu objeví i bouřky. Nejvyšší teploty zítra od 17 do 21 stupňů, na horách 11 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici 1. máje v Třinci došlo k velmi vážné nehodě. Probíhají tam aktuálně záchranné a vyprošťovací práce. Řidič osobního auta tam srazil a vážně zranil chodce. Provoz je zatím omezený, tak na to dejte velký pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásné odpoledne, přesně 4 minuty po 14. hodině máme. Teď posloucháte Český rozhlas Ostrava. Startuje to dnešní 22. červencové odpolední vysílání, kterého vás i dnes moc ráda vítá Iveta Dadamová. Kam se společně vydáme? Začneme v katedrále Božského spasitele v Ostravě, kde instalují varhany. Přímo na místě máme reportéra. V polovině hodiny prozradíme, jaký chystá zajímavý program Jablunkovská knihovna. No a samozřejmě také náš regionální stopař, stopař Českého rozhlasu Ostrava, redaktorka Petra Pivková je v terénu. Vyrazila do obce Morávka, kde vrcholí výtvarný plenér Barvy bez hranic. Podrobnosti v druhé půlce hodiny. Z muziky Madonna, Brontosauri a nebo Karel Gott. Příjemný poslech, krásné odpoledne, užívejte léto.

0: Ostravské katedrále Božského spasitele opět zazní zvuk. Právě v těchto dnech se tam totiž odehrává momentálně největší varhanářská akce v Česku. Varhanáři tam postupně montují píšťaly a jiné části opraveného nástroje, který měl trochu zvláštní minulost. Jakou, to už řekne v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča, který je přímo na místě, tedy v katedrále Božského spasitele. Františku, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tak já mám teď jedinečnou možnost vidět, jak to vlastně vypadá, když se varhany prakticky začínají stavět. Varhanáři tady zatím nainstalovali 30 píšťal, takových těch největších, které jsou přímo u zdi katedrály. Největší z těch píšťal má přes 8 metrů a váží asi 230 kg a je to druhá největší píšťala v Česku. Trošku nepatřičně tady možná působí ten stavební jeřáb na pásech, tady uprostřed té lodi. Ale bez něho by se prostě zkrátka varhanáři neobešli. No a vlastně vypadá to na první pohled, že se nic dramatického neděje, protože ty práce jsou takové pomalé, pozvolné, ale velice precizní. No a vlastně to, co teď varhanáře čeká, tak bude stavba celé té varhaní skříně, která se našla tady na půdě katedrály. Je to vlastně původní varhaní skříň, která tady byla v minulosti. No a do ní vlastně se vkládají zase píšťaly opravené z jiného nástroje.
0: Františku, ty varhany mají trochu neobvyklý osud, tak jaký?
1: Je to tak, já půjdu postupně zpátky v čase. V 90. letech tyto varhany používala Janáčková filharmonie v Ostrava, když byly v Domě kultury města Ostravy. V souvislosti s rekonstrukcí a stavbou nového koncertního sálu se uvažovalo, že se varhany rozeberou a rozprodají. To se naštěstí nestalo a o nástroj projevila zájem ostravsko-opavská diecéze. No ovšem původně ty varhany byly postaveny úplně pro něco jiného, než je interpretace duchovní hudby. A doprovázely mimo jiné sjezdy komunistické strany v Praze v tamním Paláci kultury a sportu. Právě pro ten Palác kultury byly v roce 1981 vyrobeny. Stát na nich tehdy nešetřil a objednal ze zahraničí ty nejlepší díly. No a podle organologů se jedná o nejkvalitnější nástroj, který v Československu v té době vznikl a je celý ovládaný už elektronicky.
0: Ty jsi teď přímo v katedrále u instalace těch varhan, tak kdy se poprvé v katedrále rozezní?
1: No poprvé to bude někdy z kraje podzimu, ale varhanáři před sebou mají ještě velký kus práce, protože, jak jsem říkal, teď je tady nějakých 30 píšťal, které už stojí, ale celkem těch píšťal je tady, nebo bude tady přes 5800, takže je to ještě dlouhá cesta, pak se bude zase dlouhé dny a týdny ladit ten zvuk, no ale to oficiální žehnání to potom bude 22. listopadu. Jinak náklady na přestavbu těch varhan jsou zhruba 30 milionů korun, většinu z toho zaplatili dárci, ať už město Ostrava nebo Moravskoslezský kraj, ale taky firmy a farníci. No a lidé stále mohou přispět ve veřejné sbírce. No a kdo bude chtít, tak si může dokonce adoptovat konkrétní jednu píšťalu.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča. Františku, díky za všechny aktuální informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: všem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Každou prázdninovou středu dopoledne pořádá Jablunkovská knihovna zajímavý program, a to v přilehlém parku. Na divadlo, čtení i tvoření láká děti všech věkových kategorií. Ty nejmenší se pak setkávají pravidelně s rodiči v programu Book Start. S knížkou do života, jak jinak. Na jednom z nich natáčela i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava, Romana Kubicová.
1: Na výzvědy přišla i mladá maminka se dvěma malými dětmi. Jak se jí jmenujete?
2: Kateřina.
3: A vaše děti?
2: Rozalie a Krištof.
3: Chodíte s nimi do knihovny?
2: Ano, pravidelně chodíme jak do Bukovce, do Jablunkova, do Návsi i do Třince.
3: Jak jste se dozvěděla, že tady v parku mívají pravidelná setkání se čtením?
2: Z letáku.
3: Dobrý den, to je tady v tomhletom košíku v kuličkách vaše dítě?
4: Ano.
3: A jak se jmenuje, kolik mu je?
4: Je pan a rok a půl. No, je to sice trošku náročnější, protože furt spíš běháte, než abyste si takhle popovídali.
3: Uprostřed mrňat a dek a barevných hraček nacházím také paní knihovnici z místní knihovny.
5: Halina Hymna, těší mě.
3: Paní Halino, tak vy pořádáte pravidelně setkání takových knihomrňat, které ještě vlastně ani neznají ani jediné písmenko?
5: Ano, pravidelně, protože je to v rámci projektu Book Start s knížkou do života. Je to celostátní i celosvětový projekt a v rámci toho projektu máme takový klubík pro rodiče s dětmi. Máme to jednou měsíčně v knihovně a v létě vycházíme ven.
3: Takže i o prázdninách se tady setkáte?
5: O prázdninách právě budeme mít projekt Knihovna v parku. Každou středu dopoledne program pro děti různých věkových skupin tady v parku Jablunkovském.
3: Takže představa, že paní knihovnice sedí pouze mezi regály plnými knih a jenom hlídá výpůjčky, je dávno, dávno marná.
5: Přesně tak, knihovnice dělá dneska všechno. Takže vycházíme ven, vycházíme za lidma, za dětma, vozíme sebou hračky, knihy a čteme venku.
3: A vychováváte si úplně ty nejmenší čtenáře, tak jak se vůbec dá jít na takové třeba rok a půl staré dítě, aby mělo zájem o něco takového, jako je knížka?
5: Dneska jsou krásné knížky, barevné, obrázkové, interaktivní. Je toho spousty, co může trh nabídnout dětem maličkým úplně. Takže od nějakého králička Binga, který je televizní postavička, přes knížičky interaktivní s loutkama, s maňáskama, maňáskové knížky, spousty věcí.
3: Na lavičce tady s knížkou stylově odpočívají maminka a její dceruška, jak se jmenujete?
6: Adélka a Monika.
3: Kolik je Adélce?
6: Adélce je 2,5 roku.
3: Jakou knížku jste si dneska vybrali?
6: Vybrali jsme si Pusinky pro velkého zlého vlka a O zajíčkovi od Petra Horáčka.
3: Chodíváte tady pravidelně tady?
6: Ano, většinou, no, když nám to vyjde a jsme zdraví, tak se zastavíme.
3: A co to Adélce přináší a co to přináší vám?
6: Nám to přináší společný čas, strávený smysluplně, zase změnu než v domácím prostředí. A Adélka je šťastná, ráda čte, takže...
3: To ráda slyším a určitě to ráda uslyší paní knihovnice. Adélka vám právě odbíhává, protože být na čerstvém vzduchu, to je asi úplně nejlepší, co může být.
6: Určitě.
3: No a když pozornost zhruba po 2 minutách opadne, tak jak na ty mrňata?
5: Piškotkama samozřejmě. Snažíme se. Máme děti moc rádi, takže se snažíme.
3: Dodává usměvavá knihovnice z Jablunkova Halina Himmler. Z Jablunkovského parku Adama Špirce, Romana Kubicová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko místě.

0: Pěkný odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Pokud třeba právě přemýšlíte o tom, že si chcete na zahradě založit skalku anebo zútulnit tu vaši, přidáme pár dobrých a zajímavých tipů. Jaké místo je vhodné, jaká výsadba je ideální, jak se o skalku dobře postarat, aby vzkvétala, s tím vším poradí na našem webu zahradník Vlastimil Pasič, host poradny Českého rozhlasu Ostrava. Protože pokud jste ho nestihli v našem vysílání, nebo si chcete jeho dobré rady připomenout, máte kdykoliv šanci. Ostrava-rozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano a dnes míříme na Frýdecko-Místecko. V Beskydech totiž nevznikají jen turistické zážitky, ale třeba nová umělecká díla. V hotelu Přehrady v Moravce totiž vrcholí několikadenní výtvarný plenér nazvaný Barvy bez hranic. Účastníci nejrůznějšího věku, včetně seniorů, malují krajinu, zkoušejí různé výtvarné techniky a pod vedením zkušených lektorů zachycují krásu Beskyd na plátno i na papír. Na místě je redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už můžu pozdravit. Petro, dobré odpoledne. Tak co pod rukama účastníků vzniká a jakou atmosféru má třeba právě to malování přímo v beskydské přírodě?
2: Krásné odpoledne. Já musím říct, že se nacházím na naprosto malebném místě, protože podle mě nejenom výtvarníkům a těm, kteří si tady chtějí vytvořit nějaký nádherný obraz, tak se tady musí líbit. Je tady ta správná

0: všechny návštěvníky čeká a čekalo.
1: Dobrý den, krásné odpoledne z Morávky. Já bych jenom přiblížila, že tady máme malířský plenér, který se letos jako druhý ročník jmenuje Barvy bez hranic, po polsku Kolory bez hranic, poněvadž je to česko-polský projekt v rámci přeshraniční spolupráce Česko-Polsko a máme tady 90 seniorů, kteří se rozhodli, že i letos s námi budou tvořit a kreativně se rozvíjet. Kromě těch plenérových částí, kdy máme dva výtvarníky, kteří nám vedou dvě skupinky, kteří malují přímo v terénu, tak pořádáme workshopy a ty jsou třeba, včera jsme měli, polská skupina dělala obrazy z mechu, takže jsme mohli dělat obrázky z mechu, dělali jsme z plstě šperky a dělali z hedvábného papíru květy, nádherné květy a odpolední program v podvečerní byl úplně báječný, protože všichni naši seniori měli kurz klasického baletu, jo, takže to bylo úplně perfektní, že se krásně i bavili, je tu legrace a všechny tyhle ty aktivity baví. No a dnešní pořádá česká skupina a dopoledne jsme slevali akrylové barvy. Teďka odpoledne nás čeká drátkování zápichu do květináčů a quilling. No a dopoledne ještě byly potom barvení tašek na textilní tašky. Takže k té hlavní části plenérové, kdy opravdu malují, profi malují, tak můžou ti, co třeba si netroufnou ten plenér absolvovat, tak mohou si zkusit tyhle ty aktivity a myslím si, že jsou spokojeni a že se jim to líbí.
0: Budou moci i ti, co tady nebyli nebo nejsou, vidět ty výtvory, nebo si je tak budete ukazovat na konci společně a potom si je všichni odvezete domů?
1: Ano, my děláme výstavku tady pro nás, aby jsme věděli, co všechno se podařilo vytvořit, ale samozřejmě, poněvadž je to právě z projektu a měli bychom doložit to, co se nám povedlo, tak už plánujeme s kolegy z Základní umělecké školy Eduarda Marhuly a z Městské knihovny Čechovice Dědice v Domě kultury udělat výstavu těch všech seniorských prací. A už jsme letos uvažovali o tom, že bude putovní, takže ji uděláme i v Ostravě a pak i v Čechovicích Dědicích.
0: A tak já si myslím, že bychom se mohli domluvit, že se na té výstavě potkáme a aspoň zprostředkujeme to, co všechno se tady vytvořilo. Řekněte mi, co vás nejvíc, protože jste se asi musela zúčastnit všech těch workshopů. Co vás nejvíc bavilo?
1: No, výhoda naše, organizátorů a vlastně těch administrativních pracovníků je to, že nás to baví a že, no nemůžu říct, že to umíme, ale myslíme si, že to umíme, takže proto i s nimi tvoříme, jo, takže ano, slévali jsme akrylové barvy, teď budeme drátkovat, všechno pod naším vedením a no, možná bych asi ani nevymýšlela, že jsme si to vlastně vymysleli pro sebe původně. Ale ne, máme opravdu šikovné seniory i v Orlové, i v Čechovicích Dědicích. Tady i vidíte ten rozdíl mezi polskými seniory a českými seniory. Jo, ty čeští jsou takový více sestraní, nejsou tak úplně komunikativní, ale umí a umí předat. A ty Polští jsou takový družní, jo, ty si pořád zpívají, jsou veselí, pořád se smějí a nakazí ty české. Takže to je strašně fajn, jak potom spolu večer komunikují a jak se společně smějí, jak si povídají o tom, co tvořili. Takže to moc pěkné.
0: A tak já přeju, ať ještě ten dnešek a zítřek si tady užijete. No a budu se těšit tady na tu výstavu. Mějte se krásně, děkuji.
1: Děkuji, mějte se moc pěkně.
0: Jak jste slyšeli, výstavu, tedy výtvory všech účastníků letošního plenéru ještě uvidíme, ale já samozřejmě ještě dám i a zprostředkuji vám tu atmosféru letošního plenéru i na našich sociálních sítích.
2: Jaká je atmosféra na výtvarném plenéru Barvy bez hranic, to nám zprostředkovala v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková. Petro, díky moc a loučím se, naslyšenou.
0: Já děkuji moc a naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Město Třinec staví nový vodovod. Kde konkrétně a kdy bude hotovo, řekneme za chvíli. Podrobnosti přidáme za 5 minut v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 15 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Město Třinec staví nový vodovod v Neborech. Policie varuje před dalšími podvody přes telefon. Mateřská škola Pastelka v Krnově má nové dětské hřiště. Zítra bude oblačno až zataženo s přeháňkami a s teplotami do 21 stupňů Celsia. Zprávy a Lenka Blažejová, vítejte. Lidé v Třinci Neborech se dočkají lepšího zásobování pitnou vodou. Město rozšiřuje vodovod v lokalitě Dušinec ve směru na Podlesí. Celkem stavbaři položí přes 3 kilometry potrubí a vybudují šachtu pro vyrovnávání tlaku. Jak dodává mluvčí města Stanislav Češlar, použijí metodu takzvaného řízeného protlaku.
5: Díky této technologii se omezí rozsah zemních prací, sníží dopady stavby na dopravu a celkově budou stavební práce rychlejší a šetrnější. Projekt je naplánován na 180 kalendářních dnů, dokončení se předpokládá v průběhu ledna 2027. Investice vyjde na 13,3 milionů korun.
3: Bezmála 370 tisíc korun vylákal ze dvou žen podvodník, který se vydával za jejich potomka. Na případy dnes upozornila policie. Pachatel využil falešné SMS zprávy s oslovením Ahoj mami, ve kterých vysvětlil změnu čísla a chtěl proplatit faktury. Policisté proto znovu apelují na lidi, aby byli při podobných zprávách obezřetní. Pokračuje policejní mluvčí Jana Kroutilová.
6: Pokud vás kontaktuje neznámé číslo s tvrzením, že se jedná o vašeho blízkého, nevěřte automaticky všemu, co je ve zprávě uvedeného. Důležité je zavolat na telefonní číslo, které máte u osoby dlouhodobě uložené, nebo si informace ověřit jiným způsobem.
3: Pachatelé podobné zprávy posílají podle policie náhodně a čekají, jak příjemce zareaguje. Do Srbska dnes odletěla podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum a nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Delegace se zaměří na oblasti zdravotnictví, energetiky, strojírenství a dopravy. Jedním z témat cesty bude i Expo 2027 v Srbsku. Krnov dokončil opravu hřiště mateřské školy Pastelka v Jiráskově ulici. Práce trvaly od března. Původní hřiště zničila povodeň v roce 2024. Vedení školky teď čeká na předání staveniště. Hřiště pak bude přístupné taky veřejnosti, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
7: Děti si můžou užívat nové herní prvky, jedná se o 4 pískoviště, věžovou sestavu s lanovým mostem, s kluzavkou, lezeckou stěnou a prolézacím tunelem, lanovou pyramidu a také hrací věž se síťovým lanovým mostkem a lezeckou lanovou sítí.
4: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno s přeháňkami a s teplotami 14 až 10 stupňů. Zítra bude velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se zítra objeví v regionu i bouřky. Nejvyšší teploty budou od 17 do 21 stupňů na horách, od 11 do 15.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici 28. října v Ostravě u sadu Milady Horákové ve směru z centra se srazila dvě osobní auta a provoz je tam omezený. Je tam kolona, dejte na to pozor.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přeji vám krásné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava další aktuality a zajímavosti. Jak jinak, tak teď konkrétně už v ostravském Bělském lese vznikla dvě nová hřiště pro děti i dospělé. Kde konkrétně a kolik vše stálo, řekneme si už za malou chvíli. V polovině hodiny se vydáme za bohumínskými seniory, přímo do bohumínského klubu seniorů. No a chybět nebude ani zámecké léto. František Kinský nás tentokrát pozve na jih Čech. Co pro vás vybral, řekneme v pravidelné rubrice se stejným názvem Zámecké léto, jak jinak Cindl X. V nabídce vidím i Roxette nebo kapelu Jelen, bude toho více. Krásné odpoledne všem, to přeji už teď z ostravského studia Českého rozhlasu.

0: Ostrava otevřela nové dětské hřiště na ulici Čujkovova v Bělském lese. Vzniklo na místě bývalého hřiště, které tam fungovalo dlouhé desítky let. Nová investice je ale součástí dlouhodobé proměny této lokality. O detailech budeme už teď mluvit s reportérkou Silvií Mikulcovou, kterou vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Silvo, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Na místě zaniklého hřiště vyrostlo úplně nové zázemí. Co konkrétně tam přibylo a komu je určeno?
1: Tak místo toho starého hřiště tam město postavilo za více než 7 milionů korun dvě nová hřiště, která by měla sloužit, řekněme, lidem různého věku. A já hned budu konkrétnější. Na nejmenší děti čeká velká prolézačka ve tvaru vláčku se skluzavkou, pružinová houpadla ve tvaru zvířata nebo domeček ve tvaru ptáčka. Větší děti pak mohou využívat balanční a prolézací prvky. No a součástí je i fitness zóna pro dospělé a náctileté. A kromě toho tam město taky obnovilo i asfaltový okruh pro koloběžky a odrážedla, který tam dříve býval. No a přibyly taky nové lavičky, odpadkové koše i dřevěné dekorace ve tvaru zvířat.
0: Silvo, na stejné místě už v minulosti hřiště bylo. Zůstalo tam něco z těch původních prvků?
1: To hřiště tam fungovalo od 70. let, no a architekti se snažili na tu původní atmosféru alespoň částečně navázat. Já jenom připomenu, že kdysi tam stály dřevěné lodě a další atrakce, ty už by ale dnes bezpečnostním normám moc nevyhovovaly. Ty nové herní a fitness prvky jsou tedy převážně z akátového dřeva, tak aby hřiště ladilo s okolním lesem, no a původní asfaltový chodník nahradila dlažba, která by měla lépe vsakovat dešťovou vodu a vlastně pomáhat tak přírodě okolo.
0: Ostrava v posledních letech mění právě tu lokalitu Bělského lesu a zázemí v jeho okolí, je to tak?
1: Máš pravdu, Bělský les a vlastně je takové oblíbené místo Ostravanů pro trávení volného času na všednodenní i prázdninová odpoledne, ideální vzdálenost. No a město tam v poslední době investovalo celkem přes 70 milionů korun, což rozhodně není málo. Já, když se podívám do historie, tak v roce 2023 tam vznikla cesta vody, loni se tam otevřel park nad Rybníkem a obnovil se běžecký okruh. Nové stezky nahradily místa, kde se lidi dřív jen prošlapávali cestičku. Přibyly tam taká nová schodiště. No a na konci loňského roku se pak otevřely chodníky, které propojily takzvané starobělské Lurdy s kaplí Panny Marie Lurdské. No a v tuto chvíli tam ještě pokračují opravy v mokřadech v ulici k jezeru. Tam by měly vzniknout takzvané ostravské levády. Půjde tedy o takové chodníčky inspirované slavnými zavlažovacími kanály na Madejře, tak aby se lidé dostali, řekněme, do té hlubší, divočejší části Bělského lesa a dalo se tam tudy vůbec projít.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Silvie Mikulcová. Silvo, díky za aktuální informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Klidná jako voda a kapela Jelen v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme se teď ale věnovat tvořivosti. Léta zkušeností, dobrý nápad a hlavně šikovné ruce. Když se to spojí dohromady, je na co koukat. My vás teď pozveme do Bohumína, kde je výstava ručních prací tamních seniorů. Přehlídku praktických i uměleckých výrobků si s předsedkyní Bohumínského klubu seniorů Hanou Práklovou prohlédla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Klub seniorů v Bohumíně, tady i přes léto se něco děje, i když ta činnost je trošku omezená, že, paní Práglová, nebo jak fungujete v létě?
2: V létě máme činnost omezenou, máme tady klubovnu otevřeno jenom v pondělky a v úterky. V minulých letech to nejvíc osvědčilo, když jsme měli celý týden, tak tady přišli jeden, dva lidé a aby tady byl personál ještě kolem toho, tak jsme to zredukovali na pondělí, úterý a bohatě to stačí.
1: Já jsem minula sál nebo hernu, kde tak zhruba desítka, možná víc seniorů hraje společenské hry.
2: Hrají rumikub, hrají karty, co jsem si všimla. To je taková parta, která tady chodí pravidelně v ty pondělky a v úterky a oni už mají svoje místa, svoje stoly a jeden s druhým maximálně. Někdo přijde občas navíc, tak si k někomu přisedne a hraje si. Ne každý může chodit ven, ne každý má zdravé nožky nebo mu dělá dobře teple počasí, že no, bydlí třeba tady kousek poblíž, má sedět doma sám, no tak jde mezi lidi a já jsem tomu ráda.
1: Říká Hana Práglová, vedoucí klubu seniorů v Bohumíně. Co je tady v rámci léta novinkou? Je výstava ručních prací. My jsme zrovna na té výstavě. Samozřejmě spousta výrobků pletených, háčkovaných, prostě co šikovné seniorky umí.
2: To začalo asi před 7 lety, kdy město Karvina přišlo s návrhem, že bychom mohli udělat výstavu ručních prací seniorů 5 měst. Do toho se zapojila Karvina, Orlova, Bohumín, Český Těšín a Havířov. A každým rokem jsou ty výstavy v jiném městě. Tentokrát to bylo v Havířově, bylo to minulý měsíc a nám bylo líto ty výrobky okamžitě dát těm, co to vyráběli. Někteří si je rozebrali hned, protože to zase měli pro někoho, nebo to zkrátka nechtěli nechávat, ale ti, co na to nespěchali, tak jsme poprosili, aby nám to nechali v klubovně, že když máme otevřeno dvakrát týdně přes prázdniny, tak třeba tady zabrousí i lidi z okolí, nebo ti, co přijdou na dovolenou, že se můžou přijít na něco podívat, tak jsme tady vystavili ty výrobky, aby se mohli pokochat i ostatní.
1: A teda převážně výrobky žen?
2: Dneska jsou tady, ano, výrobky žen, ale na výstavě v Havířově jsme právě měli i nádherné výrobky jednoho muže, který si je vzal domů, protože mi tvrdil, že přijedou vnoučata, že ty výrobky je budou inspirovat k tomu, aby je něco naučil, takže jako bohužel.
1: A o co šlo? Co vyrábí?
2: Měl tady obrázky krásné, měl tady drhané věci, bylo to opravdu zajímavé, hezké, no ale bohužel příště.
1: No já když se teda rozhlednu kolem, co vyrobili tedy místní ženy, seniorky, tak například papírová přání jsou tady mezi těmi výrobky, samozřejmě ozdobené.
2: No je tady papírová krajka, kterou dělá naše jedna členka. Ty výrobky jsou velice lákavé na oči a jsou žádané. Lidé je využívají i k Vánocům, k narozeninám, k Velikonocům a líbí se nejenom tady lidem, ale i na různých jiných místech, kde je vystavujeme.
1: Spousta kabelek na Vyšáku a to si mi líbí, že využívají kolegyně vaše seniorky znovu ten materiál. Třeba tady rifle, že staré?
2: Ano, ale kabelky, to je jediný výrobek, které nevyrobili seniorky z Bohumína.
1: Aha.
2: Ale přidal se k nám senior klub z Dolní Lutyně. Dolní Lutyně, Rikvald vlastně územně patří pod Bohumín, ale mají svoje kluby, mají svoje všechno. No a vystavovali s náma v Havířově a tak jsem je prosila, aby nám tady na zpestření něco dali. Takže jedině ty kabelky riflové nejsou z bohumínských rukou.
0: Říká prozatím v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava předsedkyně senior klubu Bohumín Hana Práglová. No a po písničce prozradí třeba něco víc o exponátu, který dokonce získal ocenění.
3: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Krátce po půl čtvrté odpoledne se na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vracíme do Bohumína. Háčkované i pletené výrobky, nejrůznější keramika, šité hračky, přání, papírové krajky z papírové krajky a mnohem víc. V Bohumínském klubu seniorů mají přes léto výstavu vlastnoručních výrobků jeho členů. Veřejnost se jí může nebo si jí může prohlédnout vždy v pondělí a v úterý, kdy je klubovna otevřena. S předsedkyní klubu seniorů Hanou Práklovou se redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková ale zastavila i u obrazu vyrobeného z mnoha korálků.
1: No my zrovna sedíme pod obrázkem, kde je napsané, že to je vítězná práce ohodnocena v Havířově. Obrázek se třpití. Myslela jsem si ze zdálky, že je vyšívaný, ale není tomu tak.
2: Není tomu tak, vypadá to opravdu jak vyšívané, jak kdyby to byl malý křížkový vztek, ale je to obraz z korálků, z malilinkých korálků, nevím kolik hodin paní to říkala, jestli 30 nebo 60, opravdu nechci říct, kolik hodin na tom pracovala, ale je to hrozně títěrná práce, nazvala ho Jiskřivé pírko a to vyhrálo v Havířově jako za náš klub první cenu.
1: No muselo to být hodně pracné, náročné na oči.
2: Náročné na oči, náročné na trpělivost. Nesmí se třepat ruce, teda vlastně zkušenost mám takovou, že když se vám zatřepe ruka, tak mačknete ten korálek trošku víc, pak všechny, co máte v mističce, vám vyprsknou a sbíráte potom ještě dalších 14 dnů a aniž je vidíte, jenom po nich šlapete, takže jako opravdu je to dítěrná a namáhavá práce, no. Málo kdo to ocení, ale...
1: Tak klobouk dolů před tady obrazem pírka. No, samozřejmě háčkované hračky, háčkované bačkůrky. S tím pletením, háčkováním, to tady máte s tím dlouholeté zkušenosti i v rámci charitativní vlastně činnosti, kterou děláte pro nemocnice kdysi.
2: Pro domovy seniorů pleteme ponožky. Pleteme ponožky pro miminka na vítání občánku. Tak s tím už máme praxi. Teďka tady ještě přibyli andílci všeho druhu, kteří se už těší na Vánoce. Přibyli tady baňky z korálku. Máme tady i šitá koťátka. Ta jsou určena pro děti z mateřské školy. To už má svoje místečko. Máme tady korálkové náramečky. Je tady všeho chuť. No. To, co ženy v našem věku ještě můžou, že ne každá má zdravé ruce, ne každá má zdravé oči. A když se to potom sejde dohromady, tak se to už moc vytvořit nejde, ale některé už plete třeba tak, že se na to ani nedívá, protože v tom má takovou praxi, takže jí třeba určité věci nevadí. Zkrátka, kdo co umí, tak to udělá.
1: No, fungujete i tak, že si třeba předáváte tu inspiraci, někdo něco nového zkusí a tady v klubovně to prostě naučí i ostatní členky.
2: Občas máme takové kurzy nebo taková odpoledne zajímavá. Vím, že jsme dělávali andílky z korálků, nebo jsme dělali i květináče lepené ubrouskovou technikou. Vždycky, jak někoho něco napadne, tak přijde s nápadem a my ho zkusíme udělat. No, pokud přijdou zájemci, tak o to je to lepší.
1: Dodává Hana Práglová, předsedkyně seniorklubu v Bohumíně. Z Bohumína Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a jak jsem slíbila, dáme si i naši pravidelnou rubriku. Jakou? Myslím si, že s Františkem Kinským je to jasné, protože křížem krajem po celé republice navštěvujeme se zámeckým létem každý prázdninový den naše památky. Kam zavítáme tentokrát, to prozradí náš průvodce zámeckým létem. Kdo jiný než František Kinský?
1: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl Dolní hrad z věží. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.

0: A teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. Logiku to má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Lékaři v Ostravě ve fakultní nemocnici pracují na nové studii zaměřené na vyšetřování mozku. O co jde? Řekneme za 4 minuty v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava určitě více. Po 16. hodině ještě pozvání k dnešní humoriádě. Hostem by měla dnes být Libuše Švormová. Příjemný poslech a hezké odpoledne s námi přeji.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lékaři v Ostravě ve fakultní nemocnici pracují na nové studii zaměřené na vyšetřování mozku. Mateřská škola Moskevská v Českém Těšíně bude mít novou střechu. Pracovníci muzea v Šumperku dnes pořádají komentovanou prohlídku výstavy k dějinám města. A zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 21 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Lékaři z několika klinik fakultní nemocnice Ostrava pracují na studii, která by měla usnadnit třídění pacientů s podezřením na poranění mozku. Pomoci by jim k tomu mohlo vyšetření biomarkerů z krve. Někteří pacienti by tak zbytečně nemuseli podstupovat vyšetření na tomografu, což by zmenšilo zatížení zdravotníků. Dnes o tom informovala mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Český Těšín opravuje střechu mateřské školy v Moskevské ulici. Nejprve stavaři odstraní původní krytinu i poškozené prvky krovu. Následně dostane budova novou střechu i s okny a novou hydroizolaci.
2: Stavební firma také opraví okrasné dřevěné zdobení. Děti se do školky vrátí ještě letos. Za rekonstrukci střechy radnice zaplatí přes 3 miliony korun. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Překladatelé se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a jeho činnost rozdělit mezi několik jazykových kateder. Zaměstnanci i studenti varují, že by změna mohla oslabit výuku budoucích tlumočníků. Děkanka filozofické fakulty Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
3: Fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje.
0: Akademický senát fakulty má o změnách rozhodovat v září. Na komentovanou prohlídku výstavy pojmenované Šumperk příběh starý 750 let dnes můžou vyrazit zájemci do vlastivědného muzea v Šumperku. Začíná v 5 hodin odpoledne. Uvedla to mluvčí muzea Eva Valová.
4: Návštěvníky naší první letní komentované prohlídky budou provádět hned 3 odborníci. Archeolog Jakub Halama, historička Michaela Kolerová a historička umění Lenka Millerová. Na výstavě s názvem Šumperk příběh starý 750 let představí 10 silných příběhů a klíčových milníků z dějin města.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno s přeháňkami a s teplotami 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Výjimečně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na horách 11 až 15 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě varování z Nového Jičína, ulice Palackého mezi křižovatkami ulic Jičínská a Dlouhá je zablokovaná. Policie tam vyšetřuje nehodu dvou osobních aut a je tam kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště a to je Kamencové jezero u Chomutova.
5: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
1: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání a tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, houbaření nebo vychrášky nebo turistika?
1: No turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se tak říct.
1: Ale bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju, teda to, jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla, jsem ale zuben. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Janík Roháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
0: To, jak?
1: Ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu a hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
0: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
4: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Breno z Martina.
7: Dobrý den.
6: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
7: Děkuji. Dovidenia.
4: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
4: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
7: Moc děkuju.
9: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer, či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
7: Naschledanou, naslyšenou.
4: Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuju.
7: Děkuji.
10: A přeju paní Švormové hezký léto, jak se ráda koupe.
7: No.
10: A zapřála bych si Bčko.
4: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
11: Dobré odpoledne, Standa z Zemních Lát, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
7: Dobrý den.
11: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houbou slepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
7: Děkuji.
4: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál? Dobrý den.
12: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
4: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
12: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
7: Děkuji.
12: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
4: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
12: Naschle, ahoj, naschle.
4: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
13: dobrý
4: hlas,
13: den.
4: Prosím.
13: U telefonu Milan za sobě jsou, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Naschle.
4: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli i bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
7: v rezervě.
4: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
14: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
15: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá. On měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
14: Takže smíchy jsou opravdu různé.
15: Jsou
14: ale
15: různé. Ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
14: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát. To jste uměla.
15: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, kdy se mou mlátěj téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějou. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty hrstičce nosy mají a smějou se a nevědí už čemu.
14: No, my jsme se smáli ve škole taky. Taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka, do hrobu dána.
15: No to je právě
14: a já jsem to dělal jako smutný muž, dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala: děti, klid, děti. A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje. Tak.
1: Hmm. Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, no což jste dovolil?
5: Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
5: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
5: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co, pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co, takhle asi, prosím,
5: Pane, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Do bytu, přesně tak, prosím.
5: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně, jako v románě.
5: Tohle v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
5: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
5: No prosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
5: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte, to ne.
5: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No. Tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
5: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente? Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
5: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
5: Člověče, my jsme vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
5: Koukejte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žňůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
5: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, tam koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75, František Filipovský s Václavem Lohnickým. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivian Jurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: To byly hezky, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohnickým i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni u rádia, SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Svrkavin, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak.
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání,
4: to je skvělý. To
8: se akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych řekl, že jsme spolu byli před časem na Soláni na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláni jsem byla, ale nevím, bohužel teda to.
8: No, to je jasný, no. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně, dáme. A mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7a, b, c, a na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
11: strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu B. Strana B.
12: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
13: Plhá, se hlásí.
14: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
12: Prosím tě, sedni si. Soudruhu Kroupu, to jsou základní věci. To musíte ve spodunečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
13: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
12: No a co?
13: Že už začne hodina.
12: Ano.
13: Ano, už je čas, musíme jít.
12: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
13: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá Humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasný, jak jsme všichni... Jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak, už protože jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehraje. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného, no, pověste něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám?
3: No, to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jak živa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kroci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe.

0: Josefe, ty už mě nemiluješ,
1: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat nebo ne.
0: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
1: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor nebo ne.
0: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
1: No tak teda nemiluju.
0: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
1: No tak teda miluju.
0: Zdrtilo tě to moc?
1: Hrná jsou už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
0: No jasně, že jo.
1: No tak jo.
0: Moc tě to muselo zdrtit.
1: No, moc mě to zdrtilo, no.
0: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
1: Já jsem nekňuba.
0: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bysme šoupli na pohovku do obýváku.
1: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
0: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
1: A co mám křičet?
0: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
1: Krucinál Himmel Donnerwetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti přesvědče děkuju.
2: Že je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
3: já
2: s naším hostem.
3: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
2: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
3: Děkuju.
2: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Prezident Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Podchod mezi Ostravskou Hrabovou a Hrabůvkou zdobí nové malby. Dívčí hrad na Bruntálsku odkládá stavbu multifunkčního hřiště. Zítra bude v našem kraji oblačno až zataženo, teploty do 21 stupňů. Začínají další zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech přeje Lenka Blažejová. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Poslanci vládní koalice budou muset veto přehlasovat 101 hlasem. Novela měla vládě dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Průčelí podchodu pod Místeckou ulicí v Ostravě zdobí nová malba. Šedé a poničené stěny nahradily motivy, které jsou typické pro tuto část Ostravy. Ve směru na Hrabovou je vyobrazený místní kostel a cyklostezka u Ostravice a ve směru do Hrabůvky pak těžební průmysl a taky tramvaje. Dodává mluvčí Ilona Honusová.
4: My jsme vlastně před 2 lety opravovali celý ten podchod a abychom tematicky navázali na to, co už vlastně v tom podchodu je zobrazeno, tak i to průčelí toho podchodu, které bylo poničené grafity, jsme nechali vymalovat podobnou tematikou.
3: Radnice v Dívčím hradě na Bruntálsku se stavbou multifunkčního hřiště nezačne ani letos. Obci se nepodařilo sehnat peníze. Žádá proto o prodloužení stavebního povolení, které vyprší v lednu 2027. Kromě samotného hřiště je součást projektu třeba zázemí pro občerstvení, říká tamní nezávislý starosta Jan Bezděk.
5: Jsou to finance na jedné straně, na druhé straně také to, že jsme se po povodních museli soustředit na opravy a rekonstrukce poškozeného majetku a věřím, že po volbách a v následujících 2 letech se nám podaří sehnat finance na to hřiště.
3: Ve Valašském Meziříčí aktuálně dokončují proměnu náplavky u řeky Bečvy. Dělníci dokončují poslední úpravy, díky kterým vznikne nový prostor pro odpočinek i setkávání u řeky. Kdy bude hotovo, přibližuje místostarostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
6: Na náplavce se dokončují dřevěné pobytové lavice, jsou vysazené stromy, je v podstatě většina dláždění už provedena a aktuálně se zpracovává část pod mostem, kde bude zázemí trhu. Hotovo by mělo být koncem měsíce září.
1: Počasí.
3: V noci na zítřek bude v Moravskoslezském kraji oblačno s přeháňkami a nočními teplotami od 14 do 10 stupňů. Zítra bude velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm a výjimečně se objeví i bouřka. Nejvyšší teploty zítra 17 až 21 stupňů Celsia, na horách 11 až 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor na průjezdu obcí Hrádek na Třinecku. Konkrétně na silnici 1/68 došlo k nehodě. Provoz je tam omezený. Jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: A to každý všední den, tedy od pondělí do pátku mezi 17. a 18. hodinou pro vás máme souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v Moravskoslezském kraji. Dvě témata i dnes přidám už teď. Firma OKD začala zasypávat první ze čtyř dolů ČSM na Karvinsku a regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková se připojí ke komentované procházce Příběhy židovské Ostravy v druhé polovině hodiny. Podrobnosti a zpravodajský souhrn toho dnešního dne s Lenkou Blažovou ten přidáme už za chvíli hned po písničce. Tak příjemné odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Společnost OKD se bude i v dalších letech starat o páteřní sítě v okolí dolu ČSM i po dokončení likvidace šachty po roce 2028. Potvrdil nám to nový generální ředitel OKD Martin Janaj. Souvisí to podle něj s tím, že terén se může stále pohybovat v reakci na těžbu v podzemí. Už ale ne tak výrazně, jako dříve. K tématu přidáme podrobnosti v rámci Dne v kraji. Lékaři z fakultní nemocnice Ostrava pracují na studii, která by měla usnadnit třídění pacientů s podezřením na poranění mozku. Pomoci by jim k tomu mohlo vyšetření biomarkerů z krve. Někteří pacienti by tak nemuseli podstupovat vyšetření na tomografu, což by zmenšilo i zatížení zdravotníků. Uvedla to dnes mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Dětem z Bohumína se bude ve škole od září lépe dýchat. Základní škola Československé armády prochází velkou rekonstrukcí za 100 milionů korun. Na nových oknech přibudou venkovní žaluzie a dělníci tam také namontují speciální rekuperační jednotky, které budou ve třídách čistit vzduch. Lidé v Třinci Neborech se dočkají lepšího zásobování pitnou vodou. Město rozšiřuje vodovod v lokalitě Dušinec ve směru na Kanadu a Podlesí. Celkem stavbaři položí přes 3 kilometry potrubí a vybudují šachtu pro vyrovnávání tlaku. V Paskově začala revitalizace sídliště Papírenská. Tamní obyvatelé si dlouhodobě stěžovali na nedostatek parkovacích míst. Po dokončení na sídlišti zaparkuje asi 150 aut. Město bude modernizovat i zastaralé veřejné plochy. Turisté v Horní Lomné v Beskydech mají nové zázemí. Obec postavila podél cyklostezky nové přístřešky, ohniště a fotopointy a vzniklo tam i hřiště a revitalizací prošlo také okolí Studánky. Co všechno je tam nového, zjišťovala reportérka Natálie Janišková a budeme mít podrobnosti. Přejeme hezký poslech.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Michal Hrůza na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, protože posloucháte Den v kraji, tak začneme na Karvinsku. Začala totiž likvidace jam dolu ČSM. Ještě zhruba před půl rokem to byla poslední šachta v Česku, ve které se ještě dobývalo černé uhlí. Teď už se ale podzemí definitivně uzavírá. Zasypává se první ze čtyř jam a hlušina padá dolů do téměř kilometrové hloubky.
1: Teď nakládáme zásypový nespevněný materiál na pásový dopravník.
2: Kropí se to kvůli prašnosti asi.
1: Kropí se to kvůli prašnosti, ano.
2: S Davidem Hájkem, ředitelem útlumu v OKD, jsme na začátku několika set metrů dlouhého dopravníku. Uhlí míří z hromady přímo až dolů do jámy. Mezi horníky tady vládne hlavně smutek.
3: Dělala to rodina předtím, že generace, takže je to divné.
4: Je to škoda.
2: Po šesti letech tady, šest let tady pracoval.
4: Tak já jsem dělal na lazích předtím.
2: A celkově na šachtě nebo na šachtách jak dlouho?
4: Vyučení 45 let.
2: A teď jsme přímo na povrchu jámy a odtud padá hlušina volným pádem zhruba kilometr dolů. 45 tisíc kubíků hlušiny zmizí pod zemí v jižní části dolu asi za 11 dní. Na likvidaci čeká i sousední jáma. Ta se ale zasype jinak cementopopílkovou směsí a bude dál sloužit k těžbě, i když uhlí už to nebude, říká David Hájek z OKD.
1: My tu jámu chceme využívat jako plynový kolektor, to znamená přibližně polovina zůstane volná, ta spodní, a budeme z toho volného prostoru odsávat metan. Ale to bude trvat ještě hodně, skoro celý rok 2027.
2: Podobný scénář se odehraje i v severní části dolu. Jedna jáma se zasype hlušinou, druhá bude určená k odsávání metanu a následně k výrobě elektřiny a tepla. Kompletní likvidace potrvá do závěru roku 2028. Firma OKD na to má ušetřené přes 3,25 miliardy korun.
1: Časově jsme v mírném předstihu a finančně oproti předpokladu výrazně šetříme, takže zatím je to dobrý, všecko probíhá bezpečně a tak, jak má.
2: A chystají se i demolice nepotřebných budov na povrchu. Z dolu ČSM Martin Knitl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přibývající tropické dny nutí města, ale i veřejné budovy měnit strategii ochrany před horkem. Příkladem je určitě Bohumín, kde při rekonstrukci základní školy Československé armády montují na nová okna také venkovní stínící žaluzie. Mají zabránit přehřívání tříd, aby se dětem třeba právě i během letních veder lépe učilo. Součástí modernizace za 100 milionů korun jsou také rekuperační jednotky, které budou ve třídách zajišťovat přísun čerstvého vzduchu.
1: No jak jde slyšet, tak ruch u té cesty je teda pořádný.
2: Tak škola je u tady Rušné ulice ČS armády, takže určitě problém s větraním máme a doufáme, že rekuperační jednotky nám s tím pomůžou.
1: Vysvětluje mi přímo u té hlavní, jak možná slyšíte, Rušné cesty ředitel školy Adrian Kuder. Škola je zakrytá krycí plachtou, za námi je ruch vrtačky. Tady se samozřejmě nedělají jen ty rekuperační jednotky, mění se okna, dělá se spoustu dalších věcí, tak jdem to omrknout.
2: Tam jsou ty jednotky.
1: Aha, tady to zabalené. Jo.
2: Určitě to pomůže samozřejmě i tomu čistšímu prostředí ve třídách, kdy filtry v jednotkách zachytí prach, pily, což určitě ocení alergici, ale samozřejmě i ostatní žáci.
1: Ještě víš?
2: Dojde k výměně všech oken, dostaneme nové venkovní žaluzie, které určitě pomůžou v těch letních měsících zpříjemnit to klima v jednotlivých třídách.
1: Teď zrovna chlapi na svoje dvě velká okna.
3: Rekonstrukce je to náročná, hlavně je problém ty okna sem dostat. Tady tyto křídla jsou vlastně menší, ale na chodbě uvidíte vlastně prvky krybáže za 60 kilo a ty se musí vylít z rukách. A je to zasklívání je složitý, ale musíme to nějak udělat.
1: Popisuje mi s detailním výkresem v ruce šéf montér Zdeněk Váňa.
3: Tím, že tady budou ty rolety, tady budou rekuperace vzduchu, bude se méně větrat, zatáhnou se rolety, takže si myslím, že ta sauna taková nebude a v zimě to bude zase úsporné natopení. Se vlastně mění, dávají se okna v trojskle za původní dvojskla a je tam vlastně dost velký tepelný rozdíl u toho.
1: Stavba 100% plní stanovený harmonogram, takže i když to teď na první pohled úplně nevypadá, tak všichni tady věří, že od 1. září se tady začne učit. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Den v kraji pokračuje, v Horní Lomné v Beskydech čekají na turisty novinky. Obec tam postavila nové přístřešky, kde si mohou cyklisté i chodci odpočinout. Opravené je i okolí studánky v centru obce. A tak pro léčivou vodu tam jezdí lidé z okolí, ale i z dalekých měst.
1: My jsme tady asi po čtvrté. Padá to pěkně. No, máme už natankované domů.
2: A kolik toho vezete?
1: No, 20 litrů.
3: Pan Roman sem přijel znovu i se svou rodinou. Do studánky pod kostelem pro vodu z pramene Panny Marie Lurdské chodí i místní. Vznikl tady nový přístřešek, říká nezávislý starosta Kamil Kavulok.
4: Ta studánka se přemisťovala. Byla blíž tady Panny Marie Lurdské, kterou tady můžeme vidět před náma. Tak jsme ji přemístili kousek níž jen kvůli tomu, aby se to i lépe nabíralo, protože nabíralo se ze země, teďka se nabírá nad zemí. Využili jsme toho spadu tady v tom kopci.
3: Podél říčky Lomná vede turistická trasa a cyklostezka. Obec tady postavila dva nové přístřešky. Přibylo 6 tabulí s turistickými mapami a taky několik fotopointů. Pokračuje Kamil Kavulok.
4: Ty lavičky, fotopointy jsou ve tvaru H jako horní, pod tím je nápis Lomná, aby jsme spojovali údolí Lomné i s Dolní Lomnou vlastně. A je tam taková vlnka, která znázorňuje řeku Lomnou, vlnu té naší řeky tady v Horní Lomné.
3: Níže po proudu na břehu stojí i nové dětské hřiště a taky Yoga Point. Jde o speciální dřevěný přístřešek pár metrů od řeky, který je uspůsobený pro lidi, kteří cvičí jógu. Na dřevě je i předělaná cedule s ukázkou cviků. Na 4 místech v obci nechala radnice postavit elektronické interaktivní kiosky.
4: A je to určené přímo pro turisty, kteří tady navštíví obec, ať ví, kde se mají ubytovat, kam si mají zajít na dobré jídlo, protože tady máme těch 7 hotelů, penzionů, takže kdy jsme ji nafotili obec z výšky různě a tohle to bude kompletně doplněné teďka do konce července, ale ty kiosky už tady jsou.
3: Novinkou jsou i 10 vzdělávacích cedulí na místní naučné stezce. Z Horní Lomné Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Centrem Ostravy právě procházejí lidé, kteří objevují příběhy ukryté za známými ulicemi i domy. Komentovaná procházka Příběhy židovské Ostravy už je v plném proudu a připomíná osudy podnikatelů, lékařů, obchodníků i celých rodin, které se výrazně zapsaly do historie našeho města. Každá zastávka odkrývá další střípek minulosti a ukazuje, jak významnou součástí Ostrava byla a samozřejmě nechyběla ani židovská komunita. Mezi účastníky je tak i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak kde, u kterého místa právě teď jste a jaký příběh dnes návštěvníky třeba nejvíce zaujal?
2: Krásné odpoledne. No, my se právě teď nacházíme na ulici 28. října, hned tedy vedle Masarykova náměstí, kde jsme se zastavili u domu Karla Raise. A právě teď si, nebo nám paní průvodkyně vykládá o rodině Raisů. A musím říct, že je to velmi zajímavé vyprávění, jako ostatně všechny, které zatím jsme dneska slyšeli a které nás tedy, myslím si, že ještě čekají. Já vím, že my se podíváme ještě na ulici Velkou, taky půjdeme na nábřeží a dokonce jsem se dozvěděla, což jsem teda ani já nevěděla, to jsem z centra Ostravy tady rodačka, tak, že jsme tady měli na nábřeží i čokoládovnu. Tak to všechno se tady ještě lidé dozví a já jsem velmi příjemně překvapená o to tím, jaký zájem o prohlídky je, protože naše skupinka v tuto chvíli čítá přes 20 lidí. A jak jsem se bavila s paní průvodkyní, tak v těch letních měsících mezi těmi lidmi, kteří se o prohlídky zajímají, tak jsou nejenom tedy Ostraváci, ale i turisté, kteří sem k nám do města přijíždějí, protože oni těch prohlídek, tedy Ostravské informační centrum, dělá více, nejenom toto o židovské Ostravě, ale mají i Ostravu Neřestnou a nebo třeba procházku na haldu Emma taky příběhem.
1: Petro, kam se ještě vydáte?
2: No, v tuto chvíli se budeme přemísťovat přes ulici Dlouhá do ulice Velké, což jsou taky samozřejmě vedle Masarykova náměstí a budeme takové jako kolečko dělat tady po centru. Takže nikam daleko chodit nebudeme, ale těch domů, které jsou spojené s židovskou historií, tady přímo v centru Ostravy je velmi mnoho.
1: A těch zajímavostí určitě také. Díky moc za všechny informace. Loučím se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, se zúčastnila komentované procházky Příběhy židovské Ostravy redaktorka Petra Pivková. Petro, díky, hezké odpoledne.
2: Děkuji moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje Den v kraji a pojďme si říct, co nás čeká v dalších dnech, co se týká počasí. Přehled o tom má Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Petře, příjemné odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Dnešní den byl slunečný, alespoň v Ostravě. Jak to vypadalo v celém kraji?
1: No tak ráno ještě bylo málo oblačnosti, ráno a dopoledne, ale pak ji začalo postupně přibývat a aktuálně máme většinou oblačno, někde i skoro zataženo, ale zatím bez srážek. Teploty ty vystoupily na 20 až 24 stupňů a vítr teď fouká a v podstatě celý den foukal nějaký od jeho západu až západu s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Pojďme k předpovědi počasí, jak to bude vypadat dále. Předpověď pro noc a zítřek, tedy vypadá jak?
1: Tak v noci očekáváme, že bude stále poměrně hodně oblačnosti a postupně se lokálně vyskytnou i přehánky a teploty kránu klesnou na 14 až 10 stupňů a vítr povane slabý, ale kránu se rozfouká mírný jeho západní až západní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. No, hodně oblačnosti bude i zítra v průběhu dne, oblačno nebo i zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a v průběhu dne budou srážky, zejména tedy v odpoledních hodinách, i četnější na většině území. No a ojediněle se také může objevit bouřka. Teploty vystoupí jenom na 17 až 21 stupňů, na horách na 11 až 15 a povane mírný jeho západní až západní vítr. V průběhu dne se stočí až k severozápadu a přechodně může mít i nárazy kolem 15 metrů za sekundu, to zejména v těch silnějších přehánkách, případně v bouřce. Večer zase vítr zeslábne.
0: Takový bude zítřek, tedy čtvrtek, co pátek a sobota. Kam se dostaneme s teplotami?
1: Tak pátek bude zpočátku ještě hodně oblačnosti a zejména na jihovýchodě regionu v oblasti Beskyd budou doznívat přehánky nebo občasný déšť, ale postupně v průběhu odpoledne už bude ubývat oblačnosti, srážky už úplně ustanou a k večeru se i vyjasní. Teploty po ránu budou od 13 do 9 stupňů a maximální denní kolem 20, vlastně podobné jako ve čtvrtek, možná o stupeň vyšší. A povane mírný severozápadní až severní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. A v těch dalších dnech už se začne oteplovat poměrně pěkně a slunečno bude v sobotu, kdy bude skoro jasno až polojasno. Ráno sice chladno 11 až 7 stupňů, ale během dne vystoupí teploty na 21 až 25.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Kateřina Pohludková z kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala jsem ji k mikrofonu, abych se jí mimo jiné zeptala, co je za zvýšeným výskytem hospitalizovaných starších lidí s diagnostikovaným záškrtem, kde se vlastně můžeme nakazit a jak rizikové je toto onemocnění třeba právě pro seniory.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 22. července. V zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava vám mimo jiné nabídneme reportáž z ostravské katedrály, kde se aktuálně odehrává největší varhanářská akce v Česku. Varhanáři tam postupně montují píšťaly a jiné části opraveného nástroje, který měl trošku zvláštní minulost. Detaily ty prozradíme zítra. Také

0: Společně s námi můžete zítra vyrazit do Jeseníku. Tam totiž probíhá takzvaný andělský kemp, určený je dětem, které mají rodiče ve vězení. No a tak na několik dnů mohou zapomenout na běžné starosti a užít si zábavu a hry s vrstevníky v podobné životní situaci. A stále to není vše, protože zítra si uděláme také zastávku v Krnově. Naši reportéři tam totiž zjišťovali, proč z některých tamních veřejných prostranství zmizely lavičky. V této chvíli už víme, že je nechala odstranit na podnět části obyvatel samotná radnice. Druhá část místních ale tento nápad nepovažuje za dobrý. Co zatím vězí? Detaily přidáme na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Zítra. Pro dnešek Den v kraji končí, ale pokračuje vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tak příjemný poslech a krásný podvečer s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ústavně právní výbor Senátu doporučil schválit zvýšení rodičovského příspěvku. Třinec staví nový vodovod v Neborech. V Bohumíně bude probíhat hydrologický průzkum. Zítra bude v regionu oblačno, přehánky, teploty do 21 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na celkových 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku, říká předseda výboru Tomáš Goláň z klubu ODS a TOP 09.
4: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
3: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat za týden. Lidé v Třinci Neborech se dočkají lepšího zásobování pitnou vodou. Město rozšiřuje vodovod v lokalitě Dušinec ve směru na Kanadu a Podlesí. Celkem stavbaři položí přes 3 kilometry potrubí a vybudují šachtu pro vyrovnávání tlaku. Jak dodává mluvčí města Stanislav Češlar, použijí metodu takzvaného řízeného protlaku.
5: Díky této technologii se omezí rozsah zemních prací, sníží dopady stavby na dopravu a celkově budou stavební práce rychlejší a šetrnější. Projekt je naplánován na 180 kalendářních dnů, dokončení se předpokládá v průběhu ledna 2027. Investice vyjde na 13,3 milionů korun.
3: Hydrologové zahájili v Bohumíně odborný průzkum. V části Nová Ves, kde při záplavách zůstala voda nejdéle z celého města, testují odvodnění pomocí vrtu a výkonného čerpadla, informovala dnes mluvčí radnice Jana Končítková. Poblíž ulice Nahrázy odborníci hloubí dvojici sond. Budou zkoušet, kolik podzemní vody lze odčerpat a sledovat, do jaké míry čerpání ovlivňuje hladinu podzemní vody. Varhanáři instalují v katedrále Božského spasitele v Ostravě nové varhany. Namontovat musí zhruba 5800 píšťal. Bude mezi nimi i druhá největší kovová píšťala v celém Česku.
6: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů a váží zhruba 200 kilo.
7: Jak mi říká vrchní varhanář Petr Dlabal, řemeslníci nejdříve postaví dřevěnou konstrukci skříně, do které asi za měsíc začnou osazovat další píšťaly. Nástroj musí zkompletovat a doladit nejpozději do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
8: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
7: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci bude oblačnost, přehánkami a s teplotami 14 až 10 stupňů. Zítra bude velká oblačnost s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm a teploty od 17 do 21 stupňů, na horách do 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici Revoluční ve Frýdku Místku se srazila dvě osobní auta a provoz je tam omezený. Policie už nehodu vyšetřuje a řídí tam provoz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Při Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, vaše ostravská rozhlasová rodinka. Svátek dnes má Magdaléna, tak Magdaléna vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 22. července. První půlka hodiny tedy písničky na vaše přání a ta druhá bude patřit lidové muzice v pořadu Hudba země. S Janem Rokytou více v druhé půlce hodiny, teď už přání příjemného poslechu od nás všech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A předávám už první dnešní přání, vážená redakce. Prosíme o písničku 22. července. Právě dnes slaví krásné 75. narozeniny pan Ivo Bělka z Ostravy. Hodně zdraví, spokojenosti, pohody, spoustu věrných přátel a vždy dobrou náladu přeje výbor seniorů z Petřkovic.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A také další přání, vážená redakce. Prosím o písničku pro mou dceru. Zahrejte Milušce Kudělové z Hlubočce, která 22. července, tedy právě dnes, slaví 56. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, lásky a mnoho krásných dnů, plných radosti a spokojenosti. To přeje maminka Anička z Pusté Polomy.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také další přání k dnešním narozeninám. Dobrý den, vážená redakce. Prosíme o hudební gratulaci s písničkou 22. července. Jí posíláme naší vnučce, magistře Veronce Pártové, která slaví významné životní jubileum. Veronko, přejeme ti, abys další léta prožila ve svěžím zdraví, s veselou myslí, plnou životního optimismu. To přeje taťka s rodinou, babi a děda Bártový z Klimkovic.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naše milé rádio, prosíme o písničku 22. července. V tento den slaví svátek naše vnučka Magdalenka. A tak jí přejeme jen to nejlepší. Hodně radosti v životě, hodně štěstí, hodně úspěchů ve studiu i v životě. To přeje babi a děda a hlavně celá velká rodina.

0: Pátek se v pořadu Host vydáme do ostravského domova Čujkovova, který slaví 55 let od svého založení. Zařízení, jehož součástí je například i solná komora, parádní pokoj nebo relaxační místnost, nám spolu s Ivou Piskalovou přiblíží ředitelka domova Gabriela Rumíšková.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Pěkný večer vám přeji, vážení a milí. V pravidelném pořadu Hudba země se dnes ohlédneme za koncertem, který se pod názvem Hudba pravdy konal 23. června 2012, a to v kostele svatého Martina ve Strážnici v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Koncertní pořad plný tklivých milostných, lidově filozofických i nábožných písní, ale také moudrého a procítěného slova, je vzpomínkou na významného folklorního hudebníka, upravovatele a rozhlasového redaktora Jana Rokytu. Koncert ve Strážnici byl jeho posledním hudebním i slovním projevem, které na konci června roku 2012 zaznamenaly naše rozhlasové mikrofony. O necelý měsíc později, 22. července roku 2012, tedy přesně před 14 lety, opustil Jan Rokyta tento svět. V pořadu Hudba pravdy účinkují zpěváci Magdalena Můčková a Jan Zaviačič, hráčka na panovu flétnu Lizelotte Rokyta, varhaník Petr Rajnoha, klarinetista Igor František a cymbálová muzika Technik Ostrava s primášem Miroslavem Hlostou. Nechcou písně milostné a filozofické, všelikerá osobní vyznání k Bohu i závěrečný společný zpěv rovněž k nejvyššímu potěšením na duši vám všem, kteří jste se dnešní podvečer rozhodli strávit na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý a inspirativní poslech i pokojný čas 22. červencového večera vám přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu i od cymbálu Jan Rokyta mladší.

Dobrý s písničkou Sváteční den na této posvěcené půdě. Může-li býti vzduch opojen vůní bezu, lipového květu či mateřidoušky, může být opojen také vůní písní. Když by tak všechny ty písně zazněly a všechny tance zavířily, co je v tom nekonečné krásy, radosti a pravdy. Vždy a všude pravdy. I v hudbě je pravda. Leoš Janáček, kterého tu cituju, to za nás řekl naprosto pregnantně a jak to je jeho zvykem, naprosto výstižně. Jestliže s touto muzikou přicházíme dnes sem, je to proto, že toto místo je pro naši i další generace velmi symptomatické, velmi symbolické, velmi osudové, protože tady se učí té pravé víře, učí se pravdě, ale také se tu učí citu, vkusu, vnímání krásy v hudbě i v dobrém slově. Z věže kostela získáváme první nadhled na tento svět. Tady dole se pak účastníme hromadného vyznání slovem či muzikou. A je to vyznání moc důležité a moc platné, protože já sám si pamatuju jako dítě, že zpíval jsem řadu písní od Johanna Sebastiana Bacha a teprve o 20 let později jsem zjistil, že nějaký Bach existuje. To je kouzlo chrámu a kouzlo tohoto prostředí. A tak jsme rádi, že právě sem přinášíme to, o čem tu mluvím a budeme se snažit, aby naše muzika a zpívání pro vás tu pravdu dnes přinesly.

ve svých soukromých a veskrze dále neventilovaných úvahách pravidelně docházím ke zjištění, že mě ten nahoře má rád. Například tím, že mi dopřál možnost žít s hudbou. Nebylo to vždycky jednoduché. Jak ví ten, kdo si svůj dětský věk protrpěl u nástroje, zatímco ostatní kamarádi si venku hráli, anebo jak mi potvrdí každý, pro koho bylo nebo je, být jen v daném časovém úseku muzicírování nutným prostředkem k obživě. Přesto, anebo právě proto, je pro člověka krásné zjištění, že skrze notovou osnovu se otevírá mnohem bohatší a pestřejší svět. Nevím, jestli skrze muziku může přijít člověk k nějakému vrcholu. Já si ale na svém soukromém Olympu stojím. Je to stav, ve kterém nehrají roli peníze, netoužíte po slávě a v souznění s ostatními hrajete či zpíváte pro pocit vlastní blaženosti. Dalším projevem přízně Nejvyššího bylo setkání s vírou. V dnešním bezpáteřním a do jisté míry morálně pokřiveném světě si uvědomuji, že bytí podle určitého řádu je tisíciletími prověřeným modelem, ke kterému se lidstvo dříve nebo později vrátí. Zásady většiny náboženství mluví stejnou a srozumitelnou řečí. Jejich pilířem je spokojená rodina a mezi základní mravní principy patří úcta k druhým. V mém životě víra představuje jistotu, že naše kroky kdosi směřuje, naději, že krátkým pozemským bytím naše existence nekončí a přesvědčení, že život podle desatera s muzikou kolem sebe navíc je to nejlepší, co mi ten nahoře mohl dát.

Dneska se často v kostelích mluví o ekumenii, o tom, jak se jednotlivé církve se svými ordinárií a způsoby bohoslužeb zbližují. Ten princip je skutečně přiblížit se jeden ke druhému tak, že nikdo nikomu nic nevezme a každý někomu něco dá. To není v intencích dnešní doby. Ale principem ekumenie to je. Zaslechl jsem názory, že kostelní muzika na mezinárodní folkloristický festival svým způsobem nepatří. Ono je to tak. To slovo folklor, které tady přemýlá,

ještě, když tady vidím také Ostraváky. Ostravský novinář Milan Kyselý vyslovil jednu myšlenku, že nikdo na světě se nemůže vyrovnat Janáčkovi. On to Janáček řekl sám svým neodolatelným hukvarským jazykem, když řekl, já nemám nasledovníky. Haluz, na které já sedím, je krátká. Ale na druhé straně není na světě člověk, který by nebyl nucen se s Janáčkem vyrovnat. Nevyrovnat se jemu, vyrovnat se s ním, to je s tím, že tady ten obr je a že kolem něho nelze chodit, jako kdyby tu nebyl. A to my se snažíme dělat také. No a na závěr ještě jeden postřeh můj vlastní osobní. Já jsem v tomto městě byl poprvé, když mnozí z vás, mladiství, jste nebyli na světě ještě, to byl rok 1953. Hrál jsem už všude. Od nejhlubšího sklepa až po nejvyšší patra strážnického zámku, ale poprvé za těch skoro 60 let hraju v kostele. V tomto městě a je to velice příjemné. Jsme rádi, že jsme mohli tuto muziku přinést. Jsme rádi, že jsme vás jí mohli pozdravit a tu strážnici podle svých skromných schopností a vědomostí přece jenom trošku jako kdyby ozdobit. Přeju vám pěkné pokračování našeho dopoledne.

Vážení a milí, to bylo naše setkání s vámi, s písní a s vírou, se vším, co krásného nás v životě provází. Zasvětili jsme svůj život písničce v té, oné, jiné podobě a muzice v těch podobách, které jsou pro nás dosažitelné interpretačně a které jsou pro nás milé na poslech. A to všechno jsme vám tady se snažili předvést, ale nejenom předvést, snažili jsme se o to s vámi podělit. A to si myslím, že je to hlavní. Pojďme se podělit o pěkné věci a na škaredé nemysleme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: To bola skupina IMT Smile a ich skladba Veľa lásky. A práve táto prešovská kapela vystúpi 29. júla v Prahe v Holešoviciach. Koncert sa uskutoční na letnej scéne Gauč v areáli Stromovka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Hasiči po dvou týdnech ve zlínském továrním areálu vyhlásili likvidaci požáru 34. budovy. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
2: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
2: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovi rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
2: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Hasiči dnes oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
5: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovat pravomocí. Sport. 2 čeští kanoisté prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na kilometru 223 směrem na Ostravu stojí odstavený kamion s poruchou. A v Praze dejte pozor, v Černošické ulici srazila se tam 3 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii.
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik, a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno, a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastické publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. A to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku, jsme si vzali seznam ankety Český Slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků. Jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity. Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Já vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jaksi rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu, ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten, co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH, že on byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přived Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně co to znamená? Jasnozřivý světlo. Je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven. A nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek, listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někdy nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů a píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šrouby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala Tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastové věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana, a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já jsem tam nebyla.
1: Ani tak ještě nevypadáte, ale já si pamatuju.
0: Tak, vy jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to bylo asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébech a jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tušku na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků. Akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem mu spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se... Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vědu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet. A nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů. A tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklý a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem. Český

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky, ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. Mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné

0: a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
1: Takže bude opravdu nejlepší?
0: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
1: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
0: No, tak jasně, tak dali vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže té práce míň, ale i té práce opravdu hodně. No.
1: Na co se těšíte? V nejbližší době. Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
0: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný co skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
1: Doplnit
0: kadidlo a mirhu.
1: Ano, mirhu.
0: Směs kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
1: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc jo, za něj děkuju.
0: Já moc rád.
1: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
0: Děkuju.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
2: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic. Doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: Velmi často k nám přicházejí děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela začíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na 76. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na silnici 23 u Ostrovačic jeďte opatrně, je tam hlášená pobíhající srna. A na Frýdecko-Místecku jeďte velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře a provoz řídí policisté. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Zveme vás do světa čisté lásky. Víme, že existuje a chceme vám o ní vyprávět. Zdraví vás Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Vybrali jsme pro vás příběh manželského páru, který byl sezdán už před 56 lety.
4: A prožili skoro pohádkový příběh. Mladému muži jeho láska doslova spadla do náruče.
5: Splodil 3 děti, postavil 7 domů a zasadil mnoho stromů. Ona ho bezmezně milovala a miluje.
4: Jejich příběh je důkazem, že láska je pohádka života.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Chceme vám představit Marii a Josefa Čebišovi, kteří jdou spolu životem už 57 let.
0: Žijí spolu na Mělnicku a většinu roku tráví na své milované chatě v Tišicích u břehu Labe.
1: Právě tam se za ním vydal Patrik Rozehnal, aby nám mohli vyprávět o své něžné a vroucí lásce.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Josef?
4: Ano, ano, jsem Josef.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dobrý den.
3: Kdo pak nám to štěká?
4: Buddy se jmenuje. Buddy.
3: A je takhle hlídací?
4: Je hlídací, moc dobrý. Je mu 9 let.
3: Kde to jsme?
4: Tišice Chrást.
3: A tohle je chata, domeček?
4: Chata, no. Chata taková.
3: Tady přebýváte přes léto,
4: no,
3: nebo furt?
4: Přes léto, od jara do podzimka, no.
3: Dobrý den, a vy budete Maruška?
5: Já jsem Marie, no. A jsem ráda, že jste přijeli, moc vás tady vítám.
3: Moc děkujem. Kytička pro vás.
5: Ježiš, jste strašně hodnej, děkuju moc a krásná, ta je teda nádherná. Moc děkuju. Tak pojďte dál, udělejte si pohodlíčko a pojďte.
3: A budeme si vyprávět.
5: Budeme si vyprávět, no. Snad to zvládneme.
3: A to je vaší lásce, zlaté. Jak dlouho jste spolu?
5: 56 let. A 57 na zapřenou v rok to byl jeden. To mě nosil manžel na zádech, aby to maminka nevěděla jeho a sestra, tak mě vozil na zádech, nosil k ním, jenže byl sníh a pak mě neunes, tak stejně podle stop to věděli, pak nám to řekli. No, nabídnu vám, aby se nám hezky povídalo, tak vám nabídnu buď čajíček, nebo kávu, buď turka, nebo rozpustný, jako nemáme kávovar, ale to nevadí. A nebo vám můžu nabídnout vodu a prostě dáme si něco ke kafíčku, budeme povídat, jo?
3: Dobře.
0: Jejich příběh se začal psát roku 1967. Mladé Marušce, tehdy ještě Vomáčkové, bylo 18 let.
1: Její rodina se díky tatínkovi, který byl stavbyvedoucím při budování sídlišť, přestěhovala do Čeňkova ve středních Čechách.
0: Maruška netušila, že si ji najde, v náručí přivine a později vezme za ženu 25-letý statný mladý muž jménem Josef Čebiš.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a teďka tam byl sad a tam byly třešně v létě, na podzim švestky. Chodili jsme na ty švestky a teď tam přijelo takový auto a říkám, hele holky, co je to tady za kluky? No a ona přijela banda, celá parta zedníků. Koukali jsme po nich a tam byl špejchar a když pršelo, tak na špejchaře jsme měli takový sáčky z jutoviny a muselo se to zašívat, popisovalo se to a posílalo se to do Brna zase do toho výzkumáku většího, jak my byli. Dalo se tam vylízt po žebříčku anebo prostě se takhle vzepřít a to. A najednou tenhle ten můj manžel nynější, takhle jako mladý kluk udělaný, se tam vzepřel. A já říkám, no co tohle je za troubu, holky, co on si to dovolí, on sem k nám leze, namakanej, on měl svaly, jo, a myslel si, že je do víco. A říkám, co tady dělá, a on začal nám tykat. A já říkám, já jsem tam kamarádku Teresku, a říkám, Teresko, ten je teda ofouklý, viď. A ona, a ne, on je docela dobrý, a říkám, prosím tě, jdi s tím do háje. No a nic se nedělo, a druhý den jsme šli do toho, to bylo 15.9.1967. A to jsme šli do toho sadu, a trhám ty švestky, a najednou kluci zednícky šli taky. Měli každý měl flašku piva, svačinu, a že si tam sedli. A najednou ho napadlo, tohodle mýho Pepu, teda teď už mýho, napadlo jako třeba kam nek toho, co si to dovoluješ, a ono, já si tě schodím, neboj se, já si tě vemu do náruče, no a padla jsem opravdu měchy do náruče, bez kecání, přímo do náruče, no a začali se všichni smát, tak já už jsem se smála taky a on mi začali jsme si tykat.
3: Co vás to napadlo, setřást si budoucí ženu se švestky?
4: No, tak měl jsem sílu, tak jsem s ní zaklepal a byla moje, no.
3: Ale proč?
4: No, protože jsem měl na ní chuť asi. No a už to začalo, no.
3: Takže se vám líbila?
4: No, líbila se mi určitě, no.
3: Jak vypadala?
4: No, byla pěkná, mladá, štíhlá, prsa měla velký, tak se mi líbila. No, už jsem s ní vydržel 56 let, ofiko.
3: To znamená, Zatřásl jste se stromem, ona spadla skutečně do náruče, s tím jste počítal?
4: No počítal, protože jsem měl sílu, jak to, já jsem třeba za jednu ruku jsem se vytáhl, takovou sílu jsem měl, že jo, tenkrát, no, doopravdy. A furt jsem dělal zedníka, že jo, cvičil jsem, plaval jsem, zkrátka jsem se neflákal celý život.
3: A teď proberme ten okamžik, jo, to je rozhodující okamžik vašeho života. Žena vám padá se švestky do náruče. Co nastává potom? Vy se na ní kouknete, oslovíte ji, položíte ji na zem.
4: Dal jsem si s ní rande.
3: Jo, takhle rovnou v náruči jste řekl, nepůjdeš se mnou na rande?
4: Ne, no, to jsem ji postavil a pak jsme se tam chvilku bavili, že jo, tak jsem říkal, že pro ní přijedu, tak jsem pro ní přijel.
5: Jenomže my jsme bydleli na takový malinkatý vesnice, on tam přijel javou 250 a zvonil, tím troubil. A všichni věděli, že Máňa Vomáčková má rande, protože to byla vesnice, kde babky koukaly z oken, že jo. Já říkám, no nazar.
4: A jeli jsme do Čakovic do kina, no a pak jsme už spolu začali chodit.
3: Co bylo v kině?
5: Romus a Remus, nádherný film.
3: Jasně, a když jste seděli spolu vedle sebe?
5: No to zatím nebylo nic, co jsme jen tak seděli, takhle jsme ani jsme si za rukou nedrželi, až když jsme jeli domů a dovez mě domů, tak mě letmo políbil, ale jenom letmo, jo, to nebylo.
4: Ale byl tam rybník taky a chodili jsme tam randit. Tak jsem přitom ještě chytal ryby, protože můj otec měl rád ryby, tak jsem tam upytlačil vždycky kapra, když jsem měl domů na motorce, a no, tak jsem tam jezdil často.
5: A myslíte, že mě políbil? On ale seděl, koukal na ty ryby a když zabrala ryba, tak ji vzal, no pak mě teda mezi tím políbil, to bych lhala, ale když šel po rybnej, tak mě líbal nejvíc, aby ho neviděl, vždycky stál na tom, na prutě a líbal mě. A můj tatínek už se na to nemohl dívat, tak víte, co dělal? Vzal kámen a vždycky, když byl se mnou u rybníka, tak hodil do vody, aby ho ty ryby vyrušil, aby se věnoval mě a ne rybám. A já říkám, tati, a on říkal vždycky, můj muž říkal, vy se chcete zbavit, že jo, tak proto tam házíte ty kameny. Tak jsme se nasmáli už tehdy, to byla legrace, no. Ale bylo to krásný, tam se to jmenovalo Na vrchách, tak tam jsme chodili randit, no.
4: Bylo to tam hezký, no. Bylo to veselý, no. Až pak z toho bylo jiným stavu a už jsme se pak museli vzít.
5: Jenže nejhorší bylo, že naši byli pobožní a já jsem se bála, jako aby jsme spolu něco měli, jenomže nechtěla jsem ostratit, tak to bylo, no.
3: On naléhal.
5: On naléhal a já podlehla.
3: Kde to bylo?
4: No, na těch vrchách, no.
5: Na těch vrchách venku.
3: Jste v očekávání, jak jste na to přišla, co to s vámi udělalo, jak jste to řekla Josefovi?
5: No, Josefovi jsem to dlouho neřekla, protože jsem říkala, Ježíš, já mu to řeknu, on řekne, to je teda, když otěhotní brzo, asi 3 měsíce, co jsme spolu chodili, říkám, tak to on mě nebude chtít a je to hrozný, ale nejhorší, víte, co bylo, že on byl můj první kluk, to byla právě ta blbost, že jsem jako, že jsem si nic neužila, ale to říkají moje děti teďka, že odbočuju. A říkám, no tak já mu to řeknu, tak jsem mu to řekla a říkám, ale Pepí, naši jsou pobožní a my se budeme muset vzít, protože to není sranda. Jako vůbec jsme neuvažovali, že bychom měli dítě pryč nebo to.
3: Co vy na to?
4: No tak musím se mít zodpovědnost, ne? Tak jsem řekl, tak se vemem a je to.
3: Co rodiče tedy na to?
5: Ale jo, dobrý, maminka to vzala všechno, tak mě bylo 20, byla jsem sice docela mladá, no ale dřív to tak bylo, že jo. No manželovi už bylo 26 a půl, takže říkám, tak bylo to pěkný, no. I ani maminka jeho nic proti tomu neměli, byli naopak výborní, nechali nás tam u nich bydlet, super to bylo, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj zlatý lásky plný příběh nám vypráví Marie a Josef Čebišovi.
2: Křehká dívenka a urostlý mladý muž se do sebe zakoukali, zblížili se a byli v očekávání nového mladého života.
1: Plánovali společnou budoucnost. Josef dokonce už kreslil plány jejich společného domu.
2: Ale nejdřív musela být v červnu roku 1968 svatba. Mluvil jim do toho někdo?
3: Ne, my jsme se dohodli s manželem sami, dohodli jsme se, že se vezmeme a nevěděli jsme, jak to bude, tak jsme se domlouvali s rodičema, kdy se jim to hodí, kdy tohle, a až jsme našetřili nějakou tu korunu, tak jsme se pak vzali, a to bylo toho 15. června, no, a brali jsme se u nás doma a museli jsme se nasmát, protože dneska by ty mladí vůbec tohle to nechápali. Babička jeho až dneska, jak jste chtěli ty fotky vidět, tak jsem se na ně zadívala a říkala jsem, Ježíš Maria, jeho maminka jí svíčkovou z hlubokého talíře. No, protože my jsme to měli doma a nechystalo se, abyste šel koupit kvůli jednomu dni svatebnímu něco, že jo, tak se vzalo, co bylo doma, jídlo bylo, ale bohužel bylo v hlubokém talíři, ale bylo to krásný. A můj tatínek dobrák, tak vypěstoval bílý karafiáty, aniž by věděl, že bude svatba. On vždycky prostě měl jeden rok třeba pěstoval růžičky nebo to, a teď zrovna karafiáty. A on říkal, vidíš, Mařenko, tak se to hodí, budeš mít karafiáty. A opravdu mi je vypěstoval takový ty dvouletý, víte, jak jsou ty vonavoučky. Pomínáme na to všichni, no.
4: To je možná osud, ne? Znamení?
3: Asi jo. Asi to je znamení, no.
4: A obřad jako takový byl kde?
5: Byl na Vodolce, bylo to 15.6. v 11 hodin. Nevěstě ušila, její matka ušila šaty, to nebyly žádný znáky jeho obchodu. No, já jsem si něco koupil, že jo, tenka bylo teplo, tak košile a kalhoty a bylo to, no, to bylo v červnu, byl hit, že jo. Ani sako nebylo potřeba žádný, nebo asi tam bylo, no, ale...
4: No a ten obřad jak vypadal, jak jste přicházeli, kolik bylo hostí, co vám hráli?
3: No, bylo to nádherný, no, vidíte, co nám hráli, už ani nespomenu, nepamatuju, ale bylo to nádherný a bylo to právě v odolený vodě na starý radnici.
5: Ale bylo to jako perfektní úplně, no, to nemělo chybu, jako.
3: Krásný, a když jsme tam přicházeli, tak to bylo takový, no, víte, svatba, první svatba, že jo, to člověk je... Na nic nemyslí, jenom na to, že jako si připadá, jak když je nějaká princezna. Bylo to hezký, no. Nikdo se nevopil, bylo to prostě takový střídmý, bezvadný, no. Super, no, měla jsem růže, mi koupil kytku, krásnou růží. No a teď jsme šli do toho auta před barákem a jak jsem si tam sedala, tak mě to paní skřípla, tři růžičky mi uštípla. A ta jedna babička tam byla, oni jak ty babky na té vesnici byly a dělali takový ty, jak povíján věšeli a tohle, když jste tu jela.
5: Zatahovali, no, když se jelo. No.
3: Tak povídala. Ježíš, to bude mít Mařenka smůlu, růže má, ty píchají majtrny a ještě se jí tři tady uloupli, tak honem mi to tam stříhali, aby ta kytka vypadala hezky, no. ale povedlo se, žádný růže nepřinesli smůlu, bylo to super.
4: Přesun tedy do baráčku nebo k rodičům z té obřadní síně proběhl jak zase? Autem přijeli jste, co následovalo?
3: Autem to jsme měli asi jenom, myslím, že tři auta byly, víc jich nebylo a to byl manželův kamarád, tam třeba Boratic, ten nás vrátil, ten nás vez jako mě, nevěstu. A ještě jeden kamarád. A myslím, že tři auta, víc jich nebylo, no. Ale nebyla ani hudba, nic, hrálo rádio, nebo prostě já nevím, co jsme tam měli. Ale spíš se povídalo a bylo to takový, a teta Hela, jeho měla kytaru a tak to bylo senzační, no. Zpívalo se, ale bylo to takový, nebylo to jako dneska. Povídalo se tam o všem možném, vzpomínalo se na život, že jo, prostě takovej, proběhlo se vám všechno do té svatby, co bylo, no. Takže jsem byla ráda, že jsme se vzali a bylo to bezvadný, no. Bylo to krásný.
4: Kdo byl nejvíc dojatý?
3: No asi já jsem brečela pořád. Já brečela i u toho, až mi to bylo trapný. Proč brečím, když jsem šťastná, že jo? Ale nešlo to zadržet, no. A říkala jsem si, že jsem to ani nezasloužila takovej ten. A teď taky si kolikrát říkám, že vděčím za to, že opravdu, čemu vděčím, že se máme takhle rádi a že jsme v té pohodě, kde jsou lidi nemocní, že jo, leta třeba už nemůžou. Takže jako kolikrát se opravdu pomodlím a řeknu děkuji Bože, že si mi to zachrání, že jsem se dožila vnoučat, pravnoučat. A ještě bych prosila aspoň těch malinkých kluků chvilku, no a když ne, tak život byl nádherný, no.
1: Marie a Josef jako mladí věřili, že ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je silná, dává naději a vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
2: Dnes už to vědí s jistotou, ale jak to prožívali, když vyrazili na svou svatební cestu?
3: Po té svatbě jsme jeli na svatební cestu a bylo to nádherné, to jsme si povídali, plánovali jsme, co bude, jak ten barák a všechno, jak prostě začneme dělat a to. A jeli jsme na svatební cestu, to se musíme pochlubit, a jeli jsme na Sázavu, viď?
5: Podstan.
3: A můj muž, on je rybář, já jsem ryby v životě nejedla, protože my jsme, nikdo nebyl rybář. On stan postavil dole do nějakého dělíku, měl starého Rapida auto, tak jsme tam byli. Co myslíte, celou svatební cestu nám pršelo, tak strašně, v kotlíku jsme jedli polívku, to byly ty kostičky, jestli to vy si asi nepamatujete, to byly velké kostičky, takový houbový polívky, 4 byly v jednom balíčku, tak to jsme jedli ty polívky, chleba.
5: Jsem nachytal okouny, jsme upražili na ohni, no. Bylo to, no. A pak jsme nemohli vjet, tak jsme museli zehnat traktor, aby nás vytáhl, protože jsme byli pod kopcem a jak bylo po dešti, tak to nešlo, hladký gumy, že jo, to nebyly žádný terénáky nebo to, tak nám jsem došel a vytáhl nás traktor za nějakých 50 korun a jeli jsme domů zase. Byli jsme tam 2 dny a myši tam běhali, to byly z celty jenom udělaný stany, že to neměli žádný podlážky, to dřív nebylo, že jo. Byly dvě ty celty, to se dalo dohromady, do prostředka se dal klacek, který se uříz, no a to bylo všechno, tenkrát to nebylo.
3: No já vám řeknu, to byla svatební cesta na svatební cesty. Já jsem byla hladová, mokrá. No úplně chtělo se mi brečet a říkám, nemůžu mu zkazit radost, protože je hodný, že mě vzal pod stan, ale do smrti na to nezapomenem, když nás tahali a tak říkali, jo, vy jste tu na svatební cestě, no a ty se mohli popukat smíchy, protože když nás viděli, jak vypadáme, jo, ten stan mokrý, všechno, a přijeli jsme domů a teprve doma to začalo, na zahradě jsme si užili, pak jsme začali dělat vohýnky, začali jsme si opejkat buřty a bylo to super, no. Svatební cesta se dodělala doma na zahradě.
5: No, jako dneska, že jezdí do Itálie nebo někam tamhle do toho, že jo, no dřív fakt jsme museli šetřit, protože jsme chtěli stavět, no, tak to nešlo. Zkrátka jsme to tak nějak pláceli dohromady, až jsme tady, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska přináší skutečný příběh dvou milujících lidí. Dnešními hrdiny jsou Marie a Josef Čebišovi.
2: Brzy po svatbě se jim narodila dcera. Záhy ale přišlo těžké období. V šesti nedělí zemřela Marušce její milovaná maminka.
1: Tehdy jí pomohl ustát těžkou chvíli její citlivý muž Josef a také fakt, že přivedla na svět prvorozenou dcerku, o kterou se museli oba starat.
3: Maruško, řekněte mi, jak člověka změní to, když se stane mámou? Co se vám odehrálo? Přišla první dcera na svět, vnímala jste, že je něco jiného?
4: Vnímala strašně, no úplně takový, všechno se vám zdá takový krásný, sladoučký, když to dítě obejmete, jo, tak to je úplně něco jiného, ale všechny, prostě všechny děti, když obejmete, i teď, když jsem prababička a přijdou sem s těma vnoučátkama a já je držím takhle na prsou, tak úplně mě to tak nabíjí a vzpomenu si na ty chvíle mladý, když byly ty moje děti malí.
3: Těšil jste se na to, že budete tátou?
5: No určitě, určitě. To je zodpovědnost, že jo? Já jsem byl tak vychovaný.
3: A pamatujete si na to, když vaše žena jela do porodnice?
5: Jsem ji tam vozil autem, že jo? Všechny tři jsem je tam. Pak jsme měli druhou dceru, to už jsme bydleli v baráku v přízemí, patro ještě bylo hotové, ale nebylo jako na obývání, tak jsme dodělávali. No pak jsme měli ještě kluka, to už jsem dělal fasádu, viď? No a to jsem ťukal takhle na okno. Já jsem dělal v Praze na fasádách a mám, hele, to takhle zaťukám na okno, paní otevře okno, dá nám kávu, no a tak Maruš zaťukala na okno, tak já jsem schodil monterky, skočil jsem tam a měli jsme kluka pak, no.
3: Maruška se durdí.
4: No je to pravda, no ale on je hrozný můj muž, on je sně... On co neví, to nevypovídá.
3: Tady to je upřímná výpověď.
4: Ale když se narodil Pepíček na Bulovce, tak už holky mohly nahoru k okýnku přijít, jenom k okýnku, otevřeli se okýnko a oni, maminko, prosím tě, už pojď domů, tatínek nám vaří samý volejovky. A já jsem koukala a Petruška měla jednu ponožku bílou, jednu červenou. Já říkám, no nazdar hodiny. Tak jsem byla ráda, když jsem pak šla domů, protože to víte, měl kluka, takže kluka zapíjeli s kamarádama. A naše holky malí spaly na zahradě ve stanu a byla sranda, no. Ale bylo to krásný, no. A pak přijeli příbuzní a vždycky nevěřili, že máme chlapečka, tak každý ho musel rozbalit a když viděli, že to je kluk, tak bylo dobrý. Takže bylo slávy, no. A určitě mě měl rád, proto on o lásce nemluví vůbec, on je taky skoupej dneska.
5: Lásku máme celý život spolu, ne?
3: No, ale to nás právě zajímá a proto jsme přijeli, aby jsme věděli, jak se taková láska, která vás přimkne k sobě na tolik let, rodí, jak vzniká, na čem tehdy stála, nebo co jste si tehdy jeden o druhém třeba mysleli a co se vám na tom druhém líbilo, že jste si řekli jo?
5: Měli jsme se rádi. Měli jsme se rádi a věřili jsme si jeden druhýmu.
4: Vážili jsme se od té doby, co jsme se poznali hodně, ale já jsem měla hrozně pohnutý život. A právě jak jsem mu to vyprávěla, tak mu byl tak strašně hodnej, že mě prostě ve všem podržel. No, já jsem z rozvedeného manželství. Bylo nás pět dětí, čtyři děti teda, až pak mám nevlastní ještě dceru, ale jako vlastní sestru teda. A naši se rozvedli. A moje maminka si nechala dvě děti a můj táta si nechal dvě děti. A já to nemohla pochopit, ale já jsem byla jako dítě, jo. Mně bylo asi 8 nebo 7 a já jsem si to vřela do hlavy, že někde mám sestru a bratra. A prostě bylo to ve mně. Já nevím, to byla hrozná doba, ale dřív řekli, že se nerozvádějí a tohle jsme zažili. Můj táta byl hrozný zlej, hrozně zlej. Pil, dělal v dolech, takže měl hrozně peněz a byl prostě takovej bohem, jo. A on nás mlátil, hrozně nás byl, uříz třeba hadici od pračky a mě se řezal a já ho nenáviděla, úplně jsem ho nenáviděla. Mamka se pak teda rozvedla, no ale nechala si mě a Zděnku sestru a on si nechal Jarušku a Honzu, táta. A prostě asi tím, aby na nás neplatili nebo to, ale tím se zpřetrhali vztahy a prostě my jsme byli jenom dvě a oni dva. A já, když jsem si namluvila Pepu, tak říkám, já to takhle nenechám, já mu to řeknu, protože nemá být žádný tajemství, že jo, tak pamatuješ, jak jsem ti to říkala, vyprávěla jsem mu to, brečela jsem a on byl tak zlatý, říkal, já ti pomůžu tu sestru a bráchu najít. to se mě na něm nejvíc líbilo. A když o tom mluvím, tak bych ještě brečela. A představte si, kde jsem je našla. V dětském domově v Bílině. Jak ségru Jarušku, tak Honzu bráchu. Jo, no něco hroznýho. A opravdu našla jsem pak tu ségru mojí a bráchu a máme nejlepší vztah. A úplně teď každou chvilku, co můžeme, prostě jsme pořád spolu. Tak to právě je ta láska, že mě můj Pepa podržel a že mě tu sestru a bráchu našel. A tomu do smrti nezapomenu a furt to máme v sobě.
3: Vy jste takový silný chlap, vy se schováváte za tu slupku toho statního chlapa, který ale ochrání tu křehkou ženu, kterou máte v Marušce. A vlastně je škoda neříct, že vy tak jako dokážete jako zedník postavit ty domy a postarat se o tu rodinu, tak vy jste postavil zpátky vlastně trochu život té Marušce, že jste jí pomohl a za to vám patří obrovský dík. Vy jste stavěč nejenom domů, domovů, ale i to, co člověk v srdci potřebuje mít urovnáno.
5: No tak asi jo, no tak jsem to byl tak vychovaný doma, no. Snažím se ten život brát tak, jak jde. No, snažím se ho vyplnit, co nejlíp umím, no. Jsme velká rodina, no.
4: V jádru je strašně hodný člověk, v životě nikomu neublížil, neřekl křivýho slova a každý mu pomohl. Ale nám to dělá radost. My jsme rádi, že žijeme pro druhý, no. A bylo to nádherný, no. A to je právě ta láska, že jsem měla v něm tu oporu.
5: Jeden druhýho si vážil taky, že jo, a je to dobrý.
1: Marie a Josef Čebišovi prožívají něžnou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Maruška našla v náručí svého Josefa klid a on u Marušky domov plný citu.
2: Oba vědí, že život přináší také chvíle, kdy se o toho druhého bojíte.
1: Josefovi ochrnula noha a prodělal těžkou operaci páteře, tak říkajíc, za 5:12. Maruška se modlila každý den. Naštěstí vše dobře dopadlo.
2: Jejich příběh nás s Petrem zaujal při čtení natolik, že jsme se rozhodli potěšit je jedním velkým darem. Novým automatickým kávovarem. O předání jsme požádali Patrika Rozehnala. Zatím nic netuší.
3: Tak jste připraveni?
5: Jsme připraveni, děkujeme dopředu.
4: No, já teda nepřipravená nejsem, já vůbec nepočítala, jo. Že by jsem se dostala
5: já
4: do něčeho.
5: Já podržím, když tak za ruku, aby si padal.
4: Ale to jsme teda rádi, my jsme v životě nic nevyhráli, nikdy nic.
5: Vyhrála si mě a já tebe,
4: no, to je pravda,
5: stačí.
4: Vyhráli jsme jeden druhýho, no. Ježíš, tak to moc děkujeme, jak vám taky Carmen a tomu Petrovi Koskovi v obom dvou.
3: Tak pojďte za mnou se na to podívat.
4: To mě rozbrečíte. Ježiši, kávovár.
3: Jo.
5: Jo, tak děkujeme moc teda.
4: Tak ten je krásný. Ježiš, tak děkujeme. To budou mít radost naši mladí, protože přijdou a říkají, babi, to tvoje kafe, my si uděláme doma. No tak to nám udělali radost. Jak Carmen s Petrem, tak vy taky. Děkujeme moc. To není možný. Tak to je krásný.
5: A to je taky dlouhý život ještě.
4: Krásný, no a vám všem, ale taky poslouchejte, no. Já s tím ani nebudu mě zadět za to.
3: To nějak zvládneme spolu, se naučíme.
4: A nebo mi to pomůžou mladí, protože mladý, já jsem...
3: To se jenom naplní vodou, zásobník kávou zrnkovou a pak se stiskne na správné tlačítko a záleží, jestli si chcete udělat menší, větší kávu.
4: Jo, tak to si dáme i my pak tu zrnkovou, protože nám tahle ta moc nechutná, ta kupovaná.
3: Máte ji tady od nás.
4: Ježiši, no to snad ne, Ježiši, vy jste zlatý, tak moc děkujeme, jste hodný, děkujeme. To máme teda radost opravdu. Děkujeme moc.
5: Děkujeme.
4: Tak děkujeme, to je opravdu dárek krásnej.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplný příběh dnes vyprávějí Marie a Josef Čebišovi.
2: Je čas je trochu vyzkoušet. Jak si pamatují na některé společné okamžiky? Co vědí o druhém? A shodnou se, když dostanou stejné otázky, ale každý sám?
1: Patrik Rozehnal je vyspovídal a my teď jejich odpovědi dáme dohromady.
2: Držme palce, ať obstojí.
3: Kdo vybíral prstínky na svatbu?
4: Vybírali jsme společně. Naproti labuti, takhle na rohu, tam bylo zlatnictví, tak tam jsme to koupili, na tom rohu.
5: My spolu proti bílý labuti.
3: Pustí vás někdy ke kadeřnici?
5: No určitě, no. A i mi na něj dá.
3: Jak často jezdíte?
5: No já tady, co jsme teďka tady, tak nebudu lhát, tak 3x do roka.
4: No třeba jednou za 2 měsíce natrvalou, nebo takhle ještě před nějakou příležitostí. Jednou za čas, no, ne moc jako.
3: Jak jí říkáte při něžnostech?
4: Maruško, no.
5: No Maruško mi říká. Myslím, že Maruško, no, jinak nevím, no.
3: Kolik vám manželka nechá z rodinného rozpočtu pro vlastní útratu?
4: Teď beru 2000 mám pro sebe.
3: Držíte ho finančně zkrátka?
5: Ne, v žádném případě.
3: Dostává nějaké kapesné?
5: Dostává, no.
3: Kolik?
5: 2000.
3: Co vám koupil jako první prezent, dárek, ještě před svatbou, když jste spolu třeba chodili?
5: No na to nezapomenu do smrti, boty, s takovým jako chlupem z nějakého zvířata, teď nevím, z čeho to bylo, ale krásné boty zimní.
4: Zimní, jako byl jako náhražka, jako ty huculi, takhle chlupatý, jo. Když jsme jezdili na hory, tak boty jsem jí koupil.
3: Čím si myslíte, že jí dopálíte do běla?
4: Když jsem bordelář, úplně ona vytočí mi, jak kdy budu chtít, jako.
3: Jako čím třeba, co rozbordelíte?
4: No něco mě řekne, abych uklidil a to nechám, no. To je, neuklidím to, no. To je úplně vytočím, jak do maxima, no.
5: On to nedělá ve zlém úmyslu, on prostě je takovej. Neuklidí si boty do botníku. Tamhle se zouvá taky, chodí z bačkura, chodí na zem, že musím po něm to. A neuklízí si prádlo. No, ale to je asi tak jediný, no, jinak nemá nějaký velký zlozvyky, nemá.
3: Jakou barvu milujete vy?
5: Já miluji fialovou a takovou starorůžovou.
3: Na jakou barvu je zatížena?
4: Na černou.
3: Co dělá, když se stydí?
4: No, se moc nestydí, jako no.
3: Není stydlivá?
4: Není stydlivá, jako.
5: Byla jsem hodně, děsně jsem byla, jo. To bylo hrozný. Ale teď už ne, myslím, že teď po letech už nejsem, no.
3: Kdo navrhnul to první fyzické milování?
5: No, asi já. Já jsem se bála, abych ho nestratila, protože jsem si říkala, já to řeknu naplno, když mu nedám, tak mě nechá.
3: Kdo byl iniciátorem, kdo navrhl to první milování?
4: No, já asi to. To je potřeba, ne, mužský má být dominantní, ne, no.
3: Jak jste na to šel?
4: No z hurta, no. Povedlo se to, tak vidíte, jak to dopadlo, no.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes jíždě, přes
5: no,
3: zadek?
5: To bylo převčírem. Ale to jako ze srandy a říkám, Pepo, co se ti stalo? Já jsem něco dělal v kuchyni a on jen tak utíral nádobí a já jsem ho plácla taky a říkám, vidíš, Pepi, jak ti to krásně jde. Děkuju ti, hodně si mi pomohl, protože mě bolejí ruce, jak jsem pak kládala ty papriky rajsky. No a on pak říkal, no to je dobrý, Marie, a taky.

0: 400, ať to podám, a už. Ona si za to koupila boty a bylo po rozvodu.
1: No ne, to bylo tak, že prostě byli jsme už přepracovaný, že jo. Neměli jsme peníze, barák nebyl dostavěný a už prostě byla taková, takový už to bylo, já nevím, prostě
0: byla krize, no.
1: Jako když už jsme vyprchali, jo, a já říkám, to není možný a to, a je, tak jsme se prostě taky dohadovali, znáte, jak to je. A já říkám, hele, to nemá cenu, tak se rozvedem. Ale já jsem hned taková razantní, no a on, aby mi udělal radost, tak přines papíry, já nevím, kde sehnal a hodil je na stůl a na rozvod. A to víte, já v práci říkám, holky, já se budu rozvádět, a oni, holky, prosím tě, Maruš, vy dva se budete rozvádět, jo. Ještě hodil 600 korun na stůl, protože tehdy stál rozvod 600. A já jsem šla a na Harfě jsem si koupila grešlakový kozačky, za, přesně za 600. A on přišel domů a to je naše rodina, jo, to jsme my dva. Tak co, Marie, už jsi to podepsala, ten rozvod? A já, no, že jsem podepsala, tady to je, a ukazuju mu bednu s kozačkama. No a začali jsme se smát a bylo po rozvodu. A bylo i po krizi, bylo po všem, jo. A bylo po nějakém zlobení, no.
2: Maruško, byla jste někdy hrdá, když jste měla takového fešního chlapa vedle sebe, mladýho kulturistu?
1: Byla hrdá pořád. Pořád jsem na něj hrdá, protože když vidím naše kamarády, jo, tak nemůžu nikdo, všichni máme rádi, ale nikdo se nemůže k Pepovi mimo přirovnat. Protože jako myslím poctivostí zajedno, že je hodnej, nikdy na mě neřval, nikdy na mě nekřičel, aby byl zlej. A pracovitej a o děti se staral. A když slyšíte, když se sejdem, tak někdo si stěžuje na to a furt někdo brečí a to. A já říkám, prosím tě, nechte to, život je krátký, tak se na to poznes a je to, nebo to. Prostě jsem na něj hrdá.
2: Je čas v tomhle věku i na nějakou romantiku, že byste vyrazili na zamilovanou procházku, jestli se držíte za ruce?
1: To jsme takový blázni, že si představte, že já řeknu, Pepí, dáme si kafe u vody, já udělám kafe do termosky, vememe dvě lehátka, stolek a jedeme k Labi a tam sedíme, koukáme na lodi a pijeme kafe. A nebo prostě, no, nás to napadne.
0: Nebo se mnou jede na ryby, tak tam taky si čte, že jo, a no. Já nahodím na řeku jako a tam si dáme kafe a jdeme domů pak večír.
2: A proč stojí za to i v tomhle věku si lásku udržovat?
1: No to jsem říkala dětem, všem jsem to říkala, jednomu po druhém, a teď jsem to říkala nejmladšímu Pepčovi, říkám, Pepí, važ si, že máš krásný zdravý děti, protože je plno dětí, které jsou nemocný nebo něco. Buď rád, že máš Janu, i když jste se nevzali, nevadí, žijete spolu, máte se rádi, ale podívej se mi s dědou, co jsme všechno zažili. Když se přijde nějaká krize, neházejte hned flintu do žita.
0: Tolerance a jeden druhýho si musí vážit, to jako bez toho to nejde, no.
1: Akorát se modlíme, aby jsme nebyli nemocní, aby víte co, aby jsme nás nemuseli nikdo starat, aby jsme to zvládli sami, jeden od druhého. Já se o něj postarám, i kdyby byl třeba ležák, nebo nedej bože takhle, jo. A děkuju za něj už kvůli tomu, že jsem se mohla dožít s ním, oba dva, že jsme se dožili, jak viděli jsme, jak nám vyrůstají děti, vnoučata, pravnoučata, to někomu dáno není, tak proto jako si oba dva toho vážíme, myslím, že i on, protože se o tom občas bavíme a když takhle spolu sedíme, tak taky děkujeme za to, že jsme tady a že jsme se tohle krásného mohli dožít. No.
2: Proč jí milujete? Čeho si na ní nejvíc, nebo z té lásky a z toho vztahu k ní ceníte?
0: Je šikovná, pracovitá, hodná, dobrosrdečná, má toho hodně jako. Pro děti by se rozdala až moc jako jo. Je šikovná, no.
2: Dokázal byste si ten život představit bez ní?
0: Ne, nedokázal. Spolu žijeme a jsme na sebe zvyklí a jeden bez druhého asi by stačí, když jede na dva dny do Prahy, tak je to smutný, jako když tady je člověk sám. No. Miluji a mám ji rád.
1: Ale opravdu jako mám ho ráda a cítím k němu všechno nejlepší. No. Důvěru, lásku. Vím, že se o mě postará, že když je mi zle, takže mi pomůže, že je na něj spolehnutí. Prostě takový hodný člověk, no, mám ho ráda, no. A tímhletím bych mu chtěla poděkovat zrovna, protože tě, Pepo, mám hrozně ráda, ty to víš, miluju tě, nemůžu bez tebe žít a prostě seš moje jenom ty nej.

0: ale později díky ní najdete klid, štěstí a harmonii. Poznali, že opravdová láska není jen v pohádkách.
1: Josef svou princeznu zachránil pod stromem. A z ní se stala milující a moudrá královna pečující o svého krále.
0: Jeden německý spisovatel kdysi napsal: láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává.
1: A proto rozdávejte lásku, šiřte ji a prožívejte. Od druhých ji přijímejte, jedině proto stojí žít. Pro lásku. To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde Pražská koaliční rada. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030.
1: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líjovou ve dvou setech. Stejně jako Šalková, Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je mezi 7. a 6. kilometrem směrem do Prahy kvůli práci silničářů zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. A v Praze v Sokolovské ulici je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové, vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle, tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
2: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
3: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer, vy tady v sále.
4: Dobrý večer, vy doma u stolů.
3: V ušácích.
4: I v postelích.
3: Zahajujeme se slavnostními pocity a
4: slavnostními slovy.
3: První veřejnou nahrávku
4: z divadla Rokoko.
3: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji,
0: abychom vypadali jaksi informovanější
1: a intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky.
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
1: No, a lidi si pak říkají, ten ví.
0: No jo, ten ví.
1: Ten, kdyby mohl promluvit.
0: Ne, všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
1: ano,
0: on
1: a když
0: ví.
1: To rozeberete, on vlastně říkal samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano, to
1: ten bude určitě mazanej.
0: No. A takhle chceme právě vypadat my. Úplně.
1: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
1: Každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
1: Sobotu co sobotu, sobotu bude vysílat
0: z Rokoka.
1: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
1: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
1: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano. To
1: takový přepich si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a...
1: Račte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 200 pade. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 200 pade, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, mm-hmm. Tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla: i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma. Mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se. Řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? A ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. Ono bylo dobře, že měli o čem se myšlet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, no, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. Tak. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat. Přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím, prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová, Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na Hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel Jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáků a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kaňon, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miroslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Divadlu pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi

0: tu chvíli trapnou,
1: na tu chvíli trapnou,
0: nezapomenu,
1: nezapomenu,
0: až mě jednou drapnou,
1: až mě jednou drapnou,
0: někde v Jemenu.

0: probacil kadeřníka, a to pouze z čistý lásky, za to, že ti ustřih vlásky.
1: Dobrý večer, paní Jirková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce, v našem věku už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptělý, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, ano, to jste nazvala
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
1: jistě.
2: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně, to na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů, opravdu, do divadel, do pražských. A
2: dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejméně Einstein. A ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že jo. Já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale... přišel jsem, je tady moc hezky, a já bych... Spíš tedy sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou, a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. On je, my jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A... Je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosťák, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7. Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi

a trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby jsi slyšel, otče, horil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války. Sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Leč darmo mluvit. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta tři mušketýři, Vinetů s Old Shatterhandem, Kolbeň s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim přichází, nadělá

návrat nehodí. Já říkal jsem vlídně, snad třikrát týdně, nebuď

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

za 100 let se ani jednou nezachmuří. Přestože kolem padnul květ,

že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ale ano, noční linka dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. A taky, jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědomit. A pozdrav posluchače. Když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Není tě slyšet pořádně, musíš víc do celých Čech, nejen těch středních.
2: Dobrý večer.
1: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na...
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek... Zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás, doufám, rozesměje, ale může nás to i rozplakat. Jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné, obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marí Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: Prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaše sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly od pradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co, pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno. Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, povězte, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě máme takovýto povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
0: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
2: Jedná se o to, že paní, nebudu ji zmiňovat a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
0: Ano.
2: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říkám, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený, říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to. Tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo, ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
0: Takhle,
2: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
0: Měl jste z toho husinu?
2: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu strašit. Bylo to celý opravdu divný.
0: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to, či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu Mezi nebem a zemí.
2: Nic, ale je pravda, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
0: Tak hlavně opravdu, není asi to podstatné. Něco... Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdyby jsme neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
2: Asi přesně tak.
0: Tak moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, děkuju, nashledanou.
0: Ale já teď jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo dílu. Ale já věřím. Mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe a mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná, až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem, tak jsem s příhodami. Hey,

0: Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta, moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy? Taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat. To známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky. Třeba Jaroslav píše. Nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem. Ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané. Měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A ty o to, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co, mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic, po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci a nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a ne přijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď, studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvázkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám, tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponoční vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Já vím tu rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a...
0: Ano, no já počkám, já klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, hele,
0: dobrý,
1: už.
0: Dobrý, nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady je jedna z Pražmova, zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo v domě Hrůzy.
0: Ale, skleněné peklo.
1: Je to Pražmově nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale je to jenom z vyprávění. Tady už se dílelo baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Trus, jo, tak spíš trus.
0: Já vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď se to tady hodí jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě před brákem policajti na auta.
0: No už to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: první se těch tady třeba bylo takového zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tak hrůzy to je, ale nestraší to.
0: To chcete říct, že ten, kdo tam maže to, o čem jste hovořil, no. Má ho tam, tak vy víte, kdo to dělá?
1: No, lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem, potupa a tak.
1: Ne. To teda nevím, je to taková válka mezi sousedama, no, taková nějaká, ale to by bývalo to tak, jako se povídalo. A někdy tady problém je to, že tady neměli výtah a tady taky pochcali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí, ale není tam toho matatelné. Soused, sousedka, divný zážitek, prožitek.
1: Divný zážitek, prožitek.
0: Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40 letý, nebo 40 a kousek?
1: Kousek, no, 40 a kousek, opravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno Noční linku, jste to tam propráskl.
1: Ano, ano. A tak já nezvláštní zážitek, že by tady třeba vyleká sousedův pes. Tak mi to zajímavý.
0: Takhle, to je zajímavý do okamžiku, než když ten pes nikdy neštěká a zrovna štěkne. To jako jo, věřím, no. Ale není to úplně to přesně to, co hledám. Děkuju, samozřejmě no, zážitků máte dost.
1: To jste třeba říct, co hledáte, já se zkusím na něco vzpomenout.
0: No, divný zážitek, zvláštní zážitek, taková nějaká náhoda tomu chtěla, nebo něco, co se člověku podaří a vlastně ani netuší, že se to
1: jo,
0: děje.
1: Tak to, jedna náhoda by to byla.
0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky ve spodním patře v baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Aha, dobře, takže to máme tady, vztahy, panel story, love story, postel story. Děkuju, do Pelhřimova, zdravím a dobrou noc.
1: No,
0: myslím, že Franta Nedvěd to potvrdí, že prostě a dá se to konstatovat i v písni.

0: Dneska se vás ptám ze studia v Praze do noční linky, vás, posluchačů noční linky, kteří jsou nažaveni na telefonování, psaní. Divný zážitek se sousedem, sousedkou, nejdivnější zážitky. Na lidi za zdí, za plotem, na chodbě, nad vámi, pod vámi, přes ulici, sousedé dokážou být požehnání i trest. Někdo půjčí vajíčka, někdo pohlídá kočku, někdo... No, zalije kytky. Někdo zlikviduje kytky, jiný vrtá každou. Víte co? To se mi zrovna teďka stalo. Prosím, Péťo, pojďme do archivu, tady hned. Média. Ťukni na média. Přesně tak. Protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli. 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože se člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auto. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána, protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Haló, haló, tady Praha, Honza, kdo je tam?
2: Haló. Zdravím.
0: Ano, taky zdravím. Koho zdravím a kam zdravím?
2: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
2: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
2: A ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
2: No, to myslím, že to stihneme.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
2: O, sousedy asi dobré. Mm-hmm. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jakože jste měl ten zář, co se vám stalo. Ano. Tak jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
2: Přesně z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: A ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
2: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy by si chtěl poslechnout. A já mu říkám, už jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme. A opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
2: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
2: To je tak...
0: No.
2: 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme. Říká vám to něco?
2: Jistě. Dáte tomu lidačku.
0: Okamžitě to vypni, já chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
2: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako, kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po prvního dní čekal, že někdo přijde, nepřišel. Ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, takový jako se soused, kdy jste na zahradě a váš 40-letý soused vezme štiskolovou štiskolku, jako štiskolku klasickou, a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
2: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý chlap, a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry. Co pak vy víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný?
2: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel, no, ale pán mluví, to se mu honilo v hlavě.
0: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na Vysoký? Jo, to vůbec není důležité. To není důležité. A každopádně taky ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích. Takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy. Sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
2: Určitě budou zajímavější. Mějte se krásně, pěkný večer.
0: Ano, a posílám písničku další. Tady Peťa má jednu takovou

0: 23:36 posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať jej odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct. Zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky takové sousedy, které člověk musí povinně dle vyhlášky obecní litovat, protože jinak byste s nimi nevydrželi. Ale já si vzpomínám teď na jeden parádní náš sousedský zážitek. No, v naší obci není úplně tak jako problém s vodou. Řekněme si, vodovod ta obec má od roku nějakých 73, 78, ale v té chalupě, ve které bydlíme my, ještě jedni a ještě jedni, tak ti přípojku do toho veřejného řadu nemají. Jo, jenom vlastní studno. No a tak jsme si říkali, no tak se napojíme, ne? No tak, že to je základní lidská potřeba, že umýt se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten plazen se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali naše sousedy, našeho souseda, zdali bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělíte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý by se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale jak říkám, sousedské vztahy jsou nevyzpytatelné.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, už jsme to řekli do vysílání, nebo jsem to řekl do vysílání, tak teď už to zpátky nevemu a vy taky ne. A doufám, že mi podáte i vaše příběhy. Haló, haló, kdo je na druhé straně a kdo nám volá?
2: Dobrý večer, to je Martin.
0: Martine, zdravím vás. Zdravím, zdravím. Povězte, divno lidi, sousedi, máte?
2: Máme.
0: Je.
2: Bydlíme v menší vesničce.
0: Ano.
2: A bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takovýho mějího bratra. A ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říkal, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
0: Mm-hmm.
2: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou, nebo tak nějak, že prostě není doma, no tak jo, pan milý bratr dojede k nám domů, do toho baráčku, no sem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba o hlídání slepic. Jo.
0: Ano.
2: Poprosí ho, aby chodil zavírat slepice večer a ráno otvíral. No a vajíčka se dávají do určitý místnosti. No a on odchází s kapsáčema narvanýma vajíčkama, mu vždycky přejeme, je kejs by zakop. A ty vajíčka si domů nedonesl celku.
0: Takovej milej člověk jste.
2: Ano, ano.
0: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál, samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
2: A jde o to, že já jsem tam jakoby v podnájmu, takže já nemám žádný pravomoce a pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
0: Proč? Kradl vám hrášek, nebo nerozumím?
2: To je takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby materiálu se na mě uskladní, no.
0: Ano.
2: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plesama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já je měl na půdičce, na dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bresen tam došel a prostě se vydíral, co by se mu hodilo.
0: Super.
2: Takže vlastně zamykáme.
0: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
2: Tak palivo taky, tomu taky došlo, byl čistý den, kdy se odvážel kolečka nestýpanýho dřeva, jo, že on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka s tím dřevem kradeným.
0: No
2: a šel se z druhé strany otevřít.
0: Šikula, je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
2: Ano, žije. Stále je zdrav. A je
0: ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
2: Asi tak nějak. Takovýho souseda úplně nechcete.
0: No nechcete.
2: Nejlepší bylo, ano. Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyčí lahve, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co nechvíte.
0: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
2: No jasně, no tak se naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějakého zbytku masa, prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačapí lahve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak bych asi něco jako by úplně moc neřekl.
0: Jo, a nestratil se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
2: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jí nespách, takže...
0: Takhle, už nám to zavání čím si, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějakej stírací, nebo vyhra ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam vám to všechno vysvětlí.
2: V tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
0: Nevadí, nevadí.
2: Bohem, bratře, se pozdě a dopoledne nestíhám.
0: Nevadí, máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutečete. Dobrou noc.
2: Mějte se krásně, rozmyšlenou.

0: Jana napsala, zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácena, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláten, že moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně a říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle a tiše jsem se vymrštila a jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa, no. A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila, pomož pánbu sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu, asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané, jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne,
1: má ho tam.
0: No nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový na schválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali, dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly bíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil.

0: tam u nich na Ukrajině, ty pravoslavní a ne ty naše. Takže 24, 25, 26, 20 až do 6. ledna denně od 9 od rána do večera do 9 zbíječky. Mně odešlo několik návštěv, protože jsme se neslyšeli vůbec. A všude pětkrát denně tak jsem utírala prach, takovej ten droboučkej, šedivej, no hrozný.
1: No takovej ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně, ten vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu. Já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně. Telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. Toto je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí. Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu. No. A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajinec, Rus, Albánec a nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou, anebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
0: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu, on řekl ahoj, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu s tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
1: Helejte, tohle jako chápu, stane se, ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující.
0: Já už málem ne.
1: No ale pro co nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože dál, protože ještě nevědí, co to je sex, no oni už to asi vědí, ale proto jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře, před střejdou netelefonovat.
0: Já jsem tuhle jela v tramvaji a takovýhle nějakých lidí tam bylo více. A teď počkej, já tě neslyším. No tak on si myslí, že bude řvát, když toho druhého neslyší, že ten druhého teda taky neslyší, tak řevou čím dál víc a to je strašný.
1: No, aspoň se zakryje hluk z toho, jak se přejíždí přes vyhybky tramvajové, tak to taky dává rámus. Hlášení neslyšíte, tak víte, ani nevíte,
0: ne,
1: že je výluka, nic, všechno.
0: Ne, jedete někam, ježiši, tam já jsem nechtěla, jo, to tam, no.
1: Stane se. Děkuju vám. Děkuju. Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anna K., večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety. Tady je Honza Macoun na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme se ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám? Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou, ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné, hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k té písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala, dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví zprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem jedné hodiny v noci, takže po noční lince. Taky mi je líto, že noční linka končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem mluvím.

0: by vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám Český rozhlas Střední Čechy. No, dobré jitro. Žádný klus, Hana Zagorová hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal, dobrý večer Honzo, můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolí. No, hezký večer vám i všem posluchačům, Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divno zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě pane Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvek. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguaye. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den. Je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne. Vy posloucháte přes handsfree nebo voláte přes handsfree? Nebo jak máte?
2: Já volám z auta. Teda, tak
0: jo tak, takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte. Ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaela.
0: Michaelo, zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady a musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty procesům, nepřející, jo, protože... Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký v Jeseníka?
2: No, sousedi jsou jakoby... Porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový epizod vlastně přišel z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takový chudší kraj, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale když jsem chtěla jako by se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano. U krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. No představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No je.
2: Jo, ona byla zvyklá, že se nevídem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začne vám tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kaska. To jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. No a kaska samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, kde chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já jsem přišla pěšky, já jsem tady hned, a já jsem si to myslel, a co, jak to, že se ta kaška chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošálená člověk.
0: Já v tom nejedu, já jí nekrmila nikdy.
2: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl, a on mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady vítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a žvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. Já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
0: Se neuvěřitelné.
2: A tak jsem ho pochválila, že byl tak jakoby tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý, takže vlastně...
0: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v Jeseníkách žijí normální lidé, že?
2: Přesně tak. A ono se stejně jako pravda lidsky vypuje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik jako, že jo.
0: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne to komunisti. My ne.
2: Někdo mě tam stíhne a už se do se mnou poveze, takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no, ale dokud není nutno, tak radši mlčím, takticky.
0: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně. Uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
2: No do tečka vlastně, to je ta s těma ptákama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně je tam aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
0: Chápu, chápu. Je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali, tyhle ty
2: návěsy.
0: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
2: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas. Tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až dí pomalu
0: třeba. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. Já říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho, nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
2: No, ale mají taky dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
0: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníku. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho? Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong mimochodem to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne, vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací, ve své podstatě si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo tolik, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano, jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
2: Tady je Honza z Brna.
0: A já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
2: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
0: Ano.
2: A ještě na úvod řeknu, heč, máme tady...
0: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl. Honza nám vypadl. Co chtěl tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionů v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše banka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Ne, dělám si srandu zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady Honza Macou.
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
3: No, já jsem na cestách, no. Já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás.
0: A děkujeme.
3: Mám takový trošku obráceně to mám. Já mám živno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
0: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
3: Tak já jsem byl malinký, že jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička a to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo za ženskou neviděl.
0: No, ale měl motor.
3: Vždycky jenom motorky, přesně no, tak. A věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to asi dobrý kouzlo.
0: No jo, ale není ten život takový smutný, no ale zase má jako hezký zvuk.
3: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má asi 3 holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
0: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
3: Jo, vždycky byl čistý, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čistý.
0: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se žensko. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak se to bere u vás.
3: Já jsem jako do 18, jo, ty 125, tohleto. Pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
0: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec. To je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
3: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20. Jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku
0: Takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
3: A ono záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
0: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
3: Ježišmarja.
0: Jak já vám rozumím. No, divno soused, jo. Který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
3: Nemá. Mají to uspořádaný, jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho táta je elektrika, takže ty jsou jako... ty mají nastavenou, jo?
0: Špatný. Já to úplně vidím, ale elektrikář, ten se hodí, ale, to je jasně.
3: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo, zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo, tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky, jako z jiných stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní, a na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jakoby ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no spíš jako ke garáži, jo.
0: Řekl bych poloviční blázen.
3: Jo.
0: Jak moc, jen stručně, jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
3: Moc, hodně moc, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a holky jsou 4 roky, on mě už hrozně svědě, už se těším, až pochopíš robovák a kladívko.
0: Počkejte, vy jste to všechno prodal? Vy jste to prodal? Tu motorku?
3: No, motorku, závodňáka, všechno jsem vrátil.
0: Normálně mám úsí kůži, jako kdybych vrzal zubama o sebe, úplně skřípel. Tak to chtělo jsem, hodně odvahy.
3: No, tam vlastně stála manželka.
0: Ale tak teď už se to... No, tak vítejte v klubu pod pantofláku nebo těch rozumnějších a hlavně pro život a rodinu důležitých, protože horká hlava manželky předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
3: Tak
0: děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
3: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
0: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka, jo? Tatra matka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kon k tomu taky má co zpívat.
4: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám tak nějak zkazil. Mám doma svýho osobního fízla, za nocí v koupelně nacházím teď azyl.

0: No v háji to ještě není, do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do jedné hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej, to je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh. Něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky, po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků, tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám dětem pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo, já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte je kam do klokánku, nemají telefon, když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale i pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně... Vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička, se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali. No představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12-letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900 a kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem přál.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala se mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc? Jak celý Hradec?
1: Ještě až...
0: Iž Pardubice závidějí. Pardu, já tomu rozumím. Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky
1: ano, to máte. Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je,
1: může
0: je.
1: Mi jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Mí přátelé mě dneska řekli, že prostě už mám těch nemocí tolika, že už akorát jsem to chtěl.
0: I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaši sousedi, které máte? Je tam nějaký divný soused?
1: Já bydím v domě, v paneláku, pochopitelně, 50 let, takže se to událo spoustu událostí
0: zvratů, rozvodů a sňatků.
1: Ano. A různý drvů a pomluv a tak dále. Ale asi to, co jako já považuju teď za takový hezký, a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
0: Neplakat.
1: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobrý, a nebo že se to vyléčí, nebo tak. Tak jsme ho nosili ven. Hmm. Byl to kříženec Salašnického s bíglem. Krásný zabarvení. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to dneska už moje asi 20, a mimo to, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem, a jako maminka mu rozumí, co říká, vždycky to překládá. A když jsme byli s tím psem venku na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, budu brečet taky.
0: Nechte toho, ne vůbec to mě říká.
1: Toho nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu. A pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek, tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
0: Já vím, proč nedávám témata o našich domácích zvířatech, o našich 4nohých mazlících, protože to dopadne takhle, přesně takhle to dopadne.
1: Ano. Jinak zdravím vaši Barunku.
0: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, tučnýho a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
1: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
0: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5 a 9 hodinou. Ano, až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Takže vám přeji krásnou noc,
0: ano.
1: I panu Kubalovi a krásný nový den.
0: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo?
1: Ano.
0: Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu, a posíláme písničku tak akorát David Dale.

0: Další příspěvky, dnešní vysílání noční linky z Prahy, středeční noční linka, můj nejdivnější zážitek se sousedy. No, tady mám od Jany. Dobrý večer, pane Honzo, asi před 20 lety bydleli s námi na patře v paneláku zvláštní sousedi. Sice byli celkem v klidu, měli výstřední vizáž oba dva, ale to by asi nebylo tak zvláštní, spíše šlo o to, že když se hádali, stálo to fakt za to. No, řekněme si, není to jenom u vás, jo, a není to ojedinělý případ. Já si myslím, že takových rodin, takových sousedských vztahů, dost, jo. Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potak.
2: Zelený.
1: Ano, zelený! Zelený! A víš, co on mi na to řekl, čepleť tohle to! Nejen zelená barva!
2: A co to teda je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Romu, máme tu celkem klid teda. No, teda, pokud někdo neslaví narozeniny. Jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Pani Martičko, je tohleto zelená barva.
1: Já nevím, a co to teda je?
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, halo, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou tady noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud, protože byly problémy jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli, my to měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž sklad plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, bylo by možné, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařili. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říkala, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě míchejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě sestry, sourozenci. A ona se tak na tu fotografii dívá a pak říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už bylo po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy jsem nerozpovídal a vždycky to převed potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho láskou, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, s dědečkem měli rádi.
0: Jako mohla.
4: A proč se
0: no. No dobrá.
4: To takhle dopadlo. No.
0: Hezké.
4: Takže to je neuzavřená kapitola vlastně.
0: Třeba se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete. Zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju. Další zážitky s sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
4: Vám taky děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začali řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili, je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost. Protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohod, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
5: Kup mi den, kup mi noc.

S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes. Budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kdy se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané, tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis v týdnu, minulý týden to bylo. Bylo tam napsáno Jan Macun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé, Vinohradská 12 došlo, paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory,

Jo, bude to příspěvkem. Soused měl psa, který pořád utíkal vždycky, ale skončil u nás na rohožce. Nejdřív jsme ho vraceli, pak jsme mu dali vodu, pak piškot a nakonec měl u nás deku. Soused říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co měl dekret? Psí dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku. Regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktéž. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.

0: přeslit.
1: Z toho mám husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct si familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho 1 hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. Další

0: Téma vysílání už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční linku budeme mít společně v pátek. A páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky, ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo? Ať už to byla jeskyně, nebo třeba i nějaký sklep. Paní Jechová, posloucháte nás? Viděla jste sklep? Zkuste nám ho popsat. Honza Macon se loučí, přeji vám pěkné sny, dobrou noc. V páteček, těším se už teď, ať se vám daří pěkné sny a s některými z vás ráno v 5 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dobrou noc, pěkné sny a nebo třeba i pěknou práci, že? Protože ta noční taky na někoho musela padnout. No to je všechno, kolego Kubalo, vypínáme, dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesi. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brýlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky, domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano. Je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano. Jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o lenok své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží Baskervillském sezením byl Hugo téhož jména, muž kromobyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva jsou ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořáde ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni, do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sra Charlesa Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sra Charlesa Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými 2 lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sir Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane?
3: Na těle Sir Charles se nebyly zjištěny žádné známky násilí, a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sra Charlesa Baskervilla.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn. Ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která poštuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky.
3: A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála.
2: Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, 4x grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
4: Vaspiku. No,
5: to jsou dobroty.
4: Vaspiku. Já ho například z vaspiku vůbec nejím. Ten já.
6: Bodej v vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený. No, takový pěkný kousek.
7: No, nesmysl, no, smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
8: No. Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
4: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a... A omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
6: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. Švestky, ořechy, hrozinky, no, samozřejmě očištěné a spařené.
4: No, to se ví, to se ví.
6: Pěkně rozkrájené na nudličky.
4: Černík.
6: No, trochu červeného vína.
4: Víno.
6: Dobrý knedlík.
4: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
8: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, a na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
4: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
6: Prosím tě.
4: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
6: A byl to vůbec kapr? No,
4: já ti nelžu, pak by ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
5: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. No to se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá. Abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát verše. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky?
2: Děkuji za optání.
1: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník, nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
3: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou na dílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
4: Já se tak těšil.
3: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady, to a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam Petře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to od jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru, všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá, něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního Divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, 2, 3, 4...

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: flétna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuju za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti, střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubru skrmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kde pak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.